že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muzeum.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako solového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského Big Bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Poste Restante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bony a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bony a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby. A ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mowgli.

Flying Ganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, dítě svátek.
1: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká si každá babička, stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku pořadu,
1: ze zápisku Šílenco.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mýdlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslej, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem. No,
2: ale gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude
1: osuška. To bude osuška. Tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská.
3: Děkuji.
2: Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutě, mám tolik na kulice, cítíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlika Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixa Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam
2: je nádhera. Babičinu údolí, paní Libuško,
3: no,
2: tak dáme si opět nádhera. Po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje no, s babičkou no, no. A s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel, ti vtipy, to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme,
5: vás,
1: píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude taky fajn.
7: To nevadí, dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek ano. Není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jiný restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, vždyť ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zase jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moct ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká: no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil. Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty jeho scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká: víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká: jo, no po čase ho potká a zeptá se ho: tak co, zkusil jsi to? A on říká: no, zkusil, ale ze šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda, jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Nepak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku. Božena Veža, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji.
3: Mám oběma krásný májový den.
1: Děkujeme.
3: Si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a
2: děkuji.
4: Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký děkuji. Den, zdravíme děkuji. Také, ano. Máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Ty posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vlávrových, Zlumila Bartušková měla narozeniny včera. Tak popsat a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzmann.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
6: Dobrý den, Miroslav, přál bych si Holzmana. Děkuji.
1: Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo? Jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné. Nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzmann může pokračovat s anekdotami.
7: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkaj se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 5 hodin, podívejme se. Už 5 a Hurvínek ještě není doma.
4: Prokulívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tati bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolte, tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce, je.
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš želíček přece není žádná klukovina. To je na najvýš psina.
3: Co sem pleteš zase želíka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ohledali v obchodě pana Libry, ale kde pak.
3: Co vás to, prosím tě, napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš žerík, víš? On nás vyhodil. Již po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický spejbla hudvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl hudvínek spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe, i my. Mm-hmm.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o hudvínkovi, který oslavil 100 let a budeme připomínat v sobotních hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte. Třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkal, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to někdo byl krásný, mladý,
1: krásný.
3: Krásný.
1: Tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom příštím pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde,
1: je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme ano, se ano. na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadej. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce začínat.

0: ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane Rizer, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně. Jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoly, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5 stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřené scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo. Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabků, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pojď sem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na Forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
2: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil, a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. On říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
2: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. V Kamenickém Šenově na Českolipsku bude 2 roky rozkopaná Palackého ulice. Ve skupině o titul fotbalisté Jablonce hráli s Hradcem Králové 1-1. A dnešek bude deštivý, místy s bouřkami a teplotami do 20 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné pondělní ráno. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. To chtělo nalákat více uchazečů především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
2: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně jej zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
0: To se týká univerzit v Liberci, Ústí nad Labem nebo Plzni. Vysoké školy nesplnění plánu vysvětlují demografickým vývojem, nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními a prostorovými kapacitami. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká 2letá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
3: Pracovat se bude přibližně na půl kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Nové veřejné osvětlení dokončilo vedení obce Bílá na Liberecku. Staré lampy nahradila úsporná LED svítidla. Náklady na poslední etapu překročily 400 tisíc korun. Polovinu pokryla krajská dotace. Odpoledne se schází tripartita, zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích 3 letech nebo o změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Sport. Jablonec ve fotbalové lize remizoval s Hradcem Králové 1-1 v 25. minutě, otevřel skóre hostující Ondřej Mihálik. V 85. minutě pak srovnal střídající David Puškáč. Ten věří, že v konečném účtování může mít vybojovaný bod svoji cenu. Popisuje, jak jeho gól padl.
4: Taká přetlačovaná, potom tam vlastně vypadlo a já jsem u toho balonu byl dřív a naštěstí se mi toho podařilo trefit dobře. Samozřejmě, myslím si, že ten gól byl důležitý, jelikož vlastně jsme nedovolili Hradci se na nás dotáhnout, takže samozřejmě z toho mám radost a jestli to byl pohárový gól, to se teprve uvidí.
0: Ve středečním 3. kole nadstavby o titul se Jablonec představí od 20 hodin na hřišti Slávie. Počasí. A dnes čekejme velkou oblačnost s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v ulici Ke Hluboké v Liberci je kvůli opravě silnice uzavřen tamní most, objížďka je značená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Víkend a to ten prodloužený poměrně utekl a tak je tu zase pondělí, dnes tedy s datem 11. května a už 4 minuty po 5. hodině přejeme příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Liberec. Společně nás už za okamžik bude právě ve vysílání zajímat film Neviditelné zemětřesení a to byl také přesto jasný vítěz. Letošní Anifilm totiž uzavřel svůj program a hlavní cenu v mezinárodní soutěži v tomto směru získal snímek Olivia a také Neviditelné zemětřesení. Čím porotu 25. ročníku přehlídky přesvědčil, to se dozvíte už za okamžik v dnešní první reportáži. Přejeme tedy příjemný poslech a úspěšné vkročení do nového týdne.
1: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Záležitost filmová, bez pochyby také nestárnoucí, a to píseň Václava Neckáře. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. 12 minut po 5. hodině. Je to také čas, kdy vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec příjemný poslech a také vydařený vstup do pondělí s datem 11. května. Také se můžeme podívat na animace, která má jedinečnou schopnost, a to zachytit i neviditelné věci, tedy napětí i proměny, které se odehrávají pod povrchem. Právě za takový přístup letos ocenila porota festivalu Anifilm snímek Olivia a neviditelné zemětřesení. Španělský loutkový film získal hlavní cenu v soutěži mezinárodních filmů pro děti a mladé diváky.
1: Nemají peníze na zbyt, účty za elektřinu se hromadí, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru, a všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
2: Mama, saluda, que te estoy grabando.
1: Loutkový snímek režisérky Ireny Ibory Rysové ocenila porota za empatický dětský pohled na komplikované problémy a za citlivý přístup k rodinným vztahům.
3: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
1: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
3: Ale nejen současného Španělska, ale vlastně celé asi Evropy a možná celého světa. Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociální věci špatně a má dvě malé děti.
1: Mezinárodní soutěži filmů pro dospělé pak uspěl animovaný dokument Nekonečná Cookie. Ten natočili kanadští bratři Seth a Peter Scriverovi. Ve výstředním portrétu si utahují jak ze sebe samých, tak také třeba z toho, že nedostali na natáčení grant.
3: Jedná se o animovaný dokument, který vznikal na základě výpovědí těchto dvou bratrů, kdy jeden je bílý a jeden náleží k etniku těch kanadských původních obyvatel. Ten animovaný dokument mapuje ty různé sociální nerovnosti, různé problémy, které v těch komunitách nastávají, a je to skutečně zajímavá podívaná, která vlastně i české publikum může být jako opravdu hodně zvláštní novinkou, novým pohledem na kanadskou kulturu.
1: Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhu Šmatuš. Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s

0: počasí.
1: Při pondělku počítáme skutečně s počasím minimálně zajímavým a můžeme doplnit tedy aktuální informace, kdy bude převládat velká oblačnost. Na většině území se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť a místy se vytvoří také bouřky. Teploty dnes 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia a biometeorologická předpověď stále mírná a stále na jedničce. Takové počasí nás čeká při pondělku 11. května.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: 8 minut před půl šestou nám pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec a pokračuje i pohledem k odpoledním hodinám. Právě po dnešní 13. hodině totiž vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba. Dozvíme se například i to, v čem je unikátní výstava, kterou organizace umístila v Ostravě na Masarykově náměstí.
1: Tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946.
0: Vy si celý rozhovor s Pavlou Gombou můžete poslechnout právě dnes po 13. hodině.

0: Společně s Lídou Jiroutovou v dalších zprávách připomeneme i 19. ročník osvětové kampaně Týden rané péče.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Obyvatele Bedřichova se večer seznámí s plány obce s tamním ski areálem. Část pozemku pod sjezdovkami patří obci další developerské firmě Niseko. Lidé by se dnes měli dozvědět podrobnosti o místu před chystaným referendem. V něm budou 22. května rozhodovat, jestli v budoucnu umožní pozemky ve ski areálu zastavět. Dopravní omezení začne ode dneška v Turnově na sídlišti Výšinka. Důvodem jsou opravy plynovodu. Úplná uzavírka tam začne ve středu, kdy stavbaři zahájí frézování. Dnes začíná 19. ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Diakonie ve Vrchlabí chystá speciální program zvaný Smyslohrádky, který se bude konat v terapeutické zahradě. Lidé mají ještě do úterý čas bez sankce podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. V opačném případě jim od středy začne nabíhat pokuta od finanční správy. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Hokejista David Pastrňák na mistrovství světa do Švýcarska nepojede. Chybí v nominaci trenéra Radima Rulíka. Útočník Bostonu se omluvil. Dnes meteorologové předpovídají deštivo, místy bouřky a teploty do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice Vysoká v Liberci kvůli práci na silnici uzavřená, objízdná trasa značená není.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lídy Jiroutové. Pondělní dobré ráno pokračuje a my jsme rádi, že jste jeho součástí i vy, tedy naši posluchači. 11. května v kalendáři, 2 minuty po půl šesté, a společně můžeme nastínit také následující program ranního vysílání. Už za okamžik se společně podíváme také na výstavu Vysocká nemocnice, kterou otevřeli ve Vysokém nad Jizerou. Byli jsme se na ní totiž podívat a hovořili jsme jak s autorkou výstavy, tak i s primářkou z nemocnice. Na co je tady možné se těšit, to se za okamžik ve vysílání dozvíte.

0: Děvče z krásných začátků, další písnička, která nám nezestárla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, konkrétně tedy záležitost Petra Dvořáka, 8 minut po půl šesté, kdy společně míříme také do Vlastivědného muzea ve Vysokém nad Jizerou. Právě zde totiž otevřeli tento týden výstavu nazvanou Jednoduše Vysocká nemocnice. Dokumenty, fotografie, historické nástroje i mobiliář přibližují zejména 50-letou činnost Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, což je obor s pověstí špičkové medicíny u nás i ve světě. Na vernisáži v podkrovní galerii muzea se sešly desítky návštěvníků.
1: Kateřina Cajdhamlová, autorka výstavy.
2: Vycházeli jsme z toho, že je to historická výstava, takže jsme našli starý nástroje nebo laboratorní sklo, který se dřív využívalo. Potom samozřejmě máme tu i novější nástroje. Je to i nahlédnutí do té současné medicíny.
1: To znamená, že od stavby samé i od toho původního sanatoria je ta historie?
2: Ano, nemocnice byla založena už roku 1899 jako všeobecná. V 50. letech se z ní stala státní léčebna kostní tuberkulózy, která tu byla až do roku 72 a shodou okolností se scháněly prostory pro rozjíždějící se obor chirurgie ruky, takže se tady začal budovat tenhle ten ústav a v roce 75 byl zprovozněn.
1: Budete se mnou jistě souhlasit, že Vysocká nemocnice je absolutně výjimečné zařízení.
2: Je to tak, známe to i z ohlasů pacientů. Tu pověst, kterou má, si určitě zaslouží.
1: Pro mě stále ještě primářka, i když v záloze, paní doktorka Šmorancová Alena, tady je historie. Ale co ta současnost a budoucnost?
3: Jsem strašně spokojená, protože chirurgie ruky udělala obrovský skok. My jsme vlastně zakládající členové České společnosti chirurgie ruky. A když si představím, jaké možnosti jsme měli tenkrát a jaký máme teď, například bychom si před lety nedokázali ani představit, že by Česká republika byla organizátor Evropského kongresu a ten bude příští rok a Vysoký nad Jizerou se na něm bude velmi podílet, protože dva lékaři jsme členové výboru té společnosti, takže já vidím optimisticky i současnost, i budoucnost. Nemocnice se buduje a jdeme dopředu.
1: Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy i pro dnešek na jedničce.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 12 minut nás dělí od 6. hodiny, dobré ráno pokračuje, datum 11. května v kalendáři. Také příležitost k tomu, abychom se pozastavili u jména, a to Jana Bůšková, která se začala objevovat před kamerou už na konzervatoři. Debitovala ve Vorlíčkově dívce na Koštěti. V televizi měla štěstí na vydařené či divácky atraktivní projekty. Hrála hubaté princezny, účinkovala v mnoha dílech bakalářů a seriálech. V těch posledních letech je známa třeba také z role tety v seriálu Policie Modrava. Herečka Jana Bůšková 8. května oslavila 72. narozeniny a teď nás společně se svým manželem Václavem Vidrou pobaví také ve scénce Autoservis.
1: Dobrý den.
2: No nazdar, to moc dobrý nebude, když nám takhle začíná.
1: Vy jste vedoucí tohohle servisu?
2: Ne, já tady prodávám zmrzlinu.
1: Říkali, že jste pruďa. A taky, že jo.
2: A víte, tyhle finty na mě neskoušejte, o co vám jde?
1: O jedno rozbitý auto.
2: Ne, říkejte, já jsem myslel, že jsem jdete se zánětem středního ucha.
1: Zdravá jako řípa.
2: No za to mě se dělá šoufl.
1: Viktor je pošmourná, ahoj.
2: To mě teda opravdu těší.
1: No já si myslím, že to potěšení vám dlouho nevydrží. Ten auták je na tom zle.
2: Jo, vy jste bourala.
1: No.
2: Nebo někdo naboural vás?

0: No, když to ve vašem případě asi nepřichází v úvahu.
1: No, když člověk jezdí, tak se stane ledacos, že jo?
0: Jo, když jezdí člověk, to jo, ale když jezdí ženská, to je hotová katastrofa, helejte. No. Že jste si vybral zrovna naši firmu, my tady na zázraky nejsme zavedení.
1: Helejte, jako bych to neslyšela, jo?
0: A ještě je hluchá.
1: Říkal jste něco?
0: Ne, já mlčím jako hrob. Taky o čem bych si s váma povídal, že jo?
1: Helejte, opravujete úplně všecko?
0: Všechno ne, paninko. My jsme autoservis, ne chirurgie. A když nám sem někdo doveze úplně rozmlácenou šunku, tak mu z toho taky za tři dny nepostavíme Rolls Royce, milostivá paní.
1: Slečna, prosím, jo?
0: Ne, promiňte, já jsem si nevšimnul. Dívkám ve vašem věku jsem zvyklý vždycky říkat paní.
1: Jo.
0: Ovšem ve vašem případě mě to ani nepřekvapuje.
1: Jako bych to neslyšela.
0: No, teď říkám, že je hluchá.
1: Jste umělci nebo začátečníci?
0: Já ještě vůbec nevím, o co vám jde.
1: No, o jednoho rozbitýho kombíka. No, to, že byl bílej, je tutový. Ale že to byl kombík, to už se nepozná.
0: No, tak se tady posaďte a povídejte. Co mu chybí?
1: V okna, dveře, střecha, kapota, kola.
0: Hlejte, tadyhle za rohem kousek odtud je sběrna starého železa.
1: Sedačky,
0: tam, když to postavíte na váhu.
1: Motor, chladič.
0: Tak vám za to ještě něco daj, kdežto tady se nedoplatíte. To jste vlítla pod parní válec? Nebo kam jste to strčila?
1: Já jsem to nikam nestrčila. Ten auták stál na hrozně pitomém místě.
0: No, hlejte, tak aby jsme to zkrátili, jo? Kde vám to stojí?
1: Myslíte, že ten pohled vydržíte?
0: Já už jsem viděl rošmelcovaných autáků, paninko.
1: No, dobře. Je tamhle. No, ta bílá placka.
0: Počkejte, teď já, tam já jsem měl zaparkovaného svého bílého kombíka.
1: No, ale na hrozně pitomém místě. Kdybyste stál kousek dál, tak jsem se mohla vyhnout.
0: On je úplně na maděru.
1: Co si myslíte? Vám to tady půl hodiny vykládám.
0: Že, ženská, jak...
1: No co? S tím buldozerem jezdím teprve od včerejška. Ještě to nemám v ruce. No, vjedu do zatáčky a tam tohle, no, tak to padlo takhle, no.
0: Já mám přes dovolenou.
1: No, tak... Tak já přijdu později.
0: Už pustím
1: otrávu. Jo?
0: Zabiju, popravím, zastřelím.
1: To je hrozný. Ty chlapi dneska vůbec nic nevydržej. Každá maličko si hned položí. A to mají většině keci na ženský. Tvoj.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Správa železnic už má povolení k přestavbě nádraží v Turnově. Stavba vodovodu v Horním Vítkově u Chrastavy se blíží ke konci. Íránská odpověď na americký návrh na ukončení konfliktu je podle Donalda Trumpa nepřijatelná. A čekejme velkou oblačnost, déšť a místy bouřky, teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová, přeji hezké ráno. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investice ve výši 1 miliardy korun i další změny.
2: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podschodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut.
0: Správa železnic plánuje na roky 2027 a 2028. Město Chrastava získalo z fondu Turów dalších 6 milionů korun na prodloužení vodovodu v Horním Vítkově. K projektu se na začátku nepřipojilo několik domů, jejichž majitelé si to v průběhu výstavby rozmysleli. Kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole obyvatelům hrozí ztráta vody ve studnách. Vodovod o délce 5,5 kilometru se tak prodlouží o dalších 300 metrů. Podle starosty Chrastavy Michála Canova ze starostů pro Liberecký kraj se stavba blíží ke konci.
3: Je kompletně hotový ten hlavní řad, ale co se týká těch domovních vodovodů, tak to se různě dokončuje. Přípojky do těch domů a podobně. A já jsem velmi spokojen, že teda ty lidi tu vodu budou mít po celém Vítkově, ale hlavně jsem rád, že se prakticky všichni připojili.
0: V libereckém sportovním areálu Vesec přibyly nové jamky pro disc golf. Informovalo o tom město na svém webu. Doposud mělo hřiště 9 jamek v oblasti Špičáku. Nově jich tam je 12. 3 nové přibyly v části areálu nad veřejným ohništěm. Loni na podzim město také nechalo vyměnit všechny koše na hřišti. Mapu a veškeré informace k rozšíření hřiště najdou lidé na informační ceduli u cesty k areálu. Mapky i karty na skóre jsou k dispozici v bistru u oválu. Tam se lidé můžou půjčit i disky. Odpověď Iránu na americký návrh na ukončení války je podle šéfa Bílého domu Donalda Trumpa naprosto nepřijatelná. Americký prezident to podle agentury AP oznámil bez dalších podrobností. Irán v odpovědi na návrh Washingtonu zdůraznil nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí proti Teheránu. Informovala o tom iránská agentura TASNIM. Sport. Švédské hry poslední turnaj evropského hokejové série před světovým šampionátem ovládly Finové, a to po triumfu 5-1 nad domácím výběrem. Češi skončili třetí, protože v generálce v pátek startující mistrovství světa prohráli se Švýcary 1-6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Šampionát v Curychu a Freiburgu začne pro Rulíkův výběr v pátek. Počasí. A převládá velká oblačnost, během rána se přidá od západu občasný déšť nebo přehánky, dopoledne ale mohou být i další pauzy bez deště. Odpoledne čekejme déšť na většině území, místy se vytvoří i bouřky a teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Lučenech nad Nisou v blízkosti městské knihovny jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení tam skončí až na konci září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Také po 6. hodině pokračuje pondělní ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech a také právě úspěšné vkročení do nového týdne Martin Kolín. Můžeme se také podívat na poměrně zajímavou v tomto případě, ale i smutnou statistiku. V Česku se totiž ročně stane několik tisíc dopravních nehod s dětmi. Počet se přitom podle týmu silniční bezpečnosti dlouhodobě nemění. Tak čím to je způsobené a kde dětem hrozí největší nebezpečí? Tomu se budeme ve vysílání věnovat už za okamžik v další reportáži Dobrého rána. Pokud kamkoliv míříte, cestujete, popřeme tedy hlavně šťastnou a bezpečnou cestu.

0: 10 minut po 6 hodině píseň Do věží na vlnách Českého rozhlasu Liberec. S tou jsme tady odstartovali další ranní vysílací hodinu. Je to také čas, kdy se budeme moci věnovat i dopravním situacím. Každoročně se v Česku stane přibližně 5000 dopravních nehod s dětmi do 15 let. To vyplývá z dat týmu silniční bezpečnosti. Počet nehod dětí se přitom dlouhodobě nemění. Největší riziko podle statistik hrozí dětem ve chvíli, kdy jedou jako spolucestující v autě. Tým silniční bezpečnosti upozorňuje ale taky na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
1: Zmiňuje třeba kolize při couvání. Taková se stala například loni v únoru nedaleko školy v Prosiměřicích na Znojemsku, kde řidič při couvání srazil malé dítě. Popisoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala.
2: Po nehodě zůstalo zaklíněné pod vozidlem. Naštěstí rychlou pomoc poskytl náhodný svědek, kdy se za pomocí heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
1: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by si řidiči měli dávat pozor hlavně v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
3: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nohu z plynu, zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu nikdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
1: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Siřišťová.
4: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, což jsme evidovali v téměř 150 případech.
1: Na pohyb mezi auty by měli rodiče připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tako znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
1: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Tam rozhoduje, jestli je dítě dobře připojené. Poutané, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Stále se setkáváme s tím, že nejsou děti v autosedačkách, nejsou v protisměrných sedačkách, anebo ku podivu i v té sedačce sedí, ale nejsou tam upoutané.
1: Rodiče podle Novotné chybují i při instalaci autosedačky.
5: Mají relativně nový systém Isofix, který si domnívají, že stačí jenom zacvaknout, ale aby ta sedačka správně byla uchycená, musí se vlastně ještě dotáhnout, to znamená opravdu jí zapasovat do toho automobilového sedadla.
1: Děti by podle Novotné neměli jezdit v autosedačkách z druhé ruky, které můžou být z auta po nehodě. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Začátek nového týdne bude v Libereckém kraji poměrně deštivý, můžeme doplnit informace o právě převážné oblačnosti, která bude potrvávat po celý den. Během rána se na většině území od západu bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne následně na většině území očekáváme právě déšť, případně i místy také bouřky. Nejvyšší denní teploty dnes 17 až 20 stupňů Celsia a na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni. Biozátěž mírná na jedničce a hlášený máme slabý jihozápadní vítr.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí, přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapěla slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: dalších zprávách se společně s Lídou Jiroutovou podíváme i na plány radnice v Desné.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Liberci dnes začíná oprava mostu v Londýnské ulici, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Ulice bude ve směru do Stráže nad Nisou 8 měsíců neprůjezdná. Celkem 24 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města můžou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. O změnách v důchodech nebo investicích státu v příštích 3 letech bude dnes jednat tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se sejdou odpoledne. Vláda zatím třeba nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Ve skupině o titul v šancelize fotbalista Jablonce hráli s Hradcem Králové 1-1. Podrobnou reportáž ze zápasu uslyšíte v našem vysílání krátce po 7 hodině. A dnes bude deštivo, místy bouřky a teploty naměříme do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lídy Routové během pondělního dobrého rána, které nám ostatně pokračuje, a to právě také po 6:30. Pokud se postupně probouzíte, zdravíme vás na začátku nového týdne, dnes s datem 11. května. Co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání? Už za okamžik nabídeme další aktuality a zajímavosti libereckého kraje a chybět tím pádem nebude ani cesta za těmi nejmenšími. Společně s nimi dnes budeme řešit turistiku a vydáme se na cestu, tak co k tomu děti řekli, to se dozvíte před 7 hodinou.

0: Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jana Chládková ve vysílání Českého rozhlasu Liberec během pondělního dobrého rána a určitě už jste někdy vyrazili na výlet po značené turistické trase. Systém českých značek je unikátní v tom, že je stejný po celé republice. Vůbec nejstarší pěší turistická trasa u nás vznikla 11. května, ale roku 1889, kdy členové klubu českých turistů spojili červenou značku Štěchovice u Prahy a legendární svatojánské proudy. Později začaly některé trasy značet i modře a v roce 1916 se na stromech a rozcestnících objevila také zelená a žlutá barva. A po pěšinách se teď pomyslně vydá s dětmi také redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je turistická značka?
2: Jo, to je znamená, že jdou

0: přes ulici Tursky.
1: Přes ulici?
0: Jo, a jako, že se bude konat něco turického, třeba lyže, nebo sporty nějaký, nebo skákání přes švihadlo.
2: Že to je hodně v lese a jsou tam takový barevný proužky, třeba červený, modrý, bílý nebo zelený.
1: Jo. Proč se malují na stromy?
2: Protože hodně ty turistici jsou v lese.
1: Takže díky těm značkám se v lese nestratíme někde na cestě?
0: Tak se nestratíme.
1: A kdo je to ten turista?
2: Pan nebo paní, který mají batušky a svačinu.
1: A kam jdou?
2: Třeba na nějakou skálu.
1: Pamatujete si svůj nejdelší pochod, kam jste šli?
0: Jo, já si pamatuju, jak jsme šli do tam, jak jsme sbírali ty dýně, jako se školkou, to byla ta nejdlouhší cesta, ale aspoň, že nás ta můj tatínek vzal autobusem.
3: Já vás ještě tady pozvu, když už jsme u turistiky na pochod s Českým rozhlasem Liberec. V sobotu 13. června se s námi můžete vydat už po 6. na rozhlednu Královka. Případně podrobné informace najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Bedřichově dnes budou řešit budoucnost tamního ski areálu. Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Čína potvrdila termín návštěvy prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Začne ve středu. A bude oblačno, přidá se déšť a místy i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Obyvatele Bedřichova se dnes večer seznámí s plány obce s tamním ski areálem. Poté, co ho kvůli ztrátovosti opustil původní provozovatel, letos v zimě nefungoval. Část pozemku pod sjezdovkami patří obci další developerské firmě Niseko. Lidé by se dnes měli dozvědět podrobnosti o místu před chystaným referendem. V něm budou 22. května rozhodovat, jestli v budoucnu umožní pozemky ve ski areálu zastavit. Doplňuje starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Budeme projednávat vyhlášené referendum a se budeme bavit o ski areálu a o postupu v rámci nějakých dohod mezi obcí a investory areálu a posledním bodem bude diskuze.
1: Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku, počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až skoro 50 povolání. Třeba pokrývači, keramici, krajčí nebo truhláři. Podle vlády to má zvednout prestiž i kvalitu řemesel. Podmínkou bude, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a taky alespoň tříletou praxi. Nové veřejné osvětlení dokončilo vedení obce Bílá na Liberecku. Staré lampy nahradila úsporná LED svítidla. Náklady na poslední etapu překročily 400 tisíc korun. Polovinu pokryla krajská dotace, říká nezávislý starosta Václav Najman.
4: A je to z důvodu toho hlavně vlastně, abychom ušetřili finanční prostředky za elektrický proud. A někde jsme dokázali i rozšířit, kde bylo potřeba, třeba kde je trošičku novější zástavba.
1: Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump nejspíš v Pekingu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Íránu. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Sport. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Segedu třetí v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy v Maďarsku 18. kanoista Robin Hirš na 5-kilometrovém distanci. Počasí. A v Libereckém kraji převládá velká oblačnost, během rána se přidá od západu občasný déšť nebo přehánky, dopoledne ale mohou být i další pauzy bez deště, odpoledne bude pršet na většině území, místy se vytvoří i bouřky. Odpolední teploty 17 až 20 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý jihozápadní, během dne se změní na mírný severozápadní a v intenzivních přehánkách přechodně zesílí. Na horách bude odpoledne až čerstvý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A silnice třetí třídy v Bílém kostele nad Nisou ve směru na Chrastavu vedoucí přes Panenskou horku je kvůli stavebním pracím uzavřena. Složky integrovaného záchranného systému úsekem projedou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 7 hodině v kalendáři 11. května a dobré ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec právě na začátku nového pracovního týdne. Společně se budeme moci ohlédnout také za víkendem, a to z pohledu fotbalu. Byť tedy tématem číslo 1 je bez pochyby závěr derby pražských S, my se zaměříme na o něco poklidnější utkání, a to konkrétně zápas mezi Jabloncem a Hradcem Králové ve skupině o titul. Jak tedy utkání nakonec dopadlo a hlavně co po něm říkali aktéři, takové ty základní informace, které už za okamžik nabídneme právě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: 10 minut po 7 hodině, tolik tedy aktuální čas, 11. května v kalendáři. Dobré ráno přeje Český rozhlas Liberec a to po písni Jany Kratochvílové Mám ráda tvůj smích. Další písnička, která nám nezestádla právě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Také ale ideální prostor na to, abychom se ostatně, jak jsme avizovali, ohledli také za víkendem. Tady v tomto případě tím prodlouženým. Fotbalisté Jablonce totiž ve druhém kole nadstavby šance ligy o titul remizovali s Hradcem Králové 1-1. Před Východočechy tak udrželi dvoubodový náskok. Domácí bodovali po třech předchozích porážkách. Hradečtí pak od roku 1999 dál čekají na výhru ze severu Čech.
1: Tentokrát byli Hradečtí k vítězství hodně blízko, jenže pozdějšie strany nedokázali navázat na výkon z prvního poločasu, kdy jim vedení zajistil Ondřej Mihálik. Ten litoval bodové ztráty z pohledu hostujícího mužstva.
2: První poločas byl jednoznačně v naší režii a byli jsme jednoznačně lepším týmem. Vedli jsme 1-0, chtěli jsme do druhého poločasu jít se stejnou vervou, se stejným nasazením, se stejnou aktivitou a bohužel se nám to nepodařilo. Jablonec trochu změnil rozestavení, změnil styl hry, víc na nás vylez a my jsme bohužel se trochu stáhli. A bohužel to pak skončilo vyrovnávacím gólem.
1: Spokojený s výkonem v úvodním dějství byl také hradecký trenér David Horejš.
3: První poločas bylo z naší strany vidět, že jsme proto dělali maximum, byla tam lehkost, dobrá kombinace, měli jsme dobrý pohyb prostě bez balonu, tam si myslím, že jsme byli jednoznačně lepším týmem. Druhý poločas se je třeba ocenit, že Jablonec má silný mužstvo, prostě povedlo se jim střídání, myslím si, že Alegve a Holý tu hru hodně oživili a to si myslím, že pak nám tam dělalo problémy.
1: Ty největší problémy ale Východočechům způsobil střídající David Puškáč. Prosadil se v závěru utkání. Jeho gol může být v konečném účtování ve hře o evropské poháry hodně důležitý.
4: Taková situace prostě jaká přetlačovaná a potom tam vlastně vypadlo a já jsem u toho balonu byl dřív a naštěstí se mi toho podařilo trefit dobře. Samozřejmě myslím si, že ten gol byl důležitý, jelikož vlastně jsme nedovolili Hradci se na nás dotáhnout, takže samozřejmě z toho mám radost a jestli to byl pohárový gol, to se teprve uvidí.
1: Trenér Luboš Kozel pak potvrdil, že bod Jablonci přinesl především zlepšený výkon po změně stran.
5: Ten druhý poločas, ten výkon byl už samozřejmě jiný. Bohužel první gól náš neplatil, pak naštěstí teda neplatil ani ten hradecký, ale ke konci zápasu jsem cítil, že zatím jdeme a že sice ne nějak úplně, že bychom zářili nebo že jsme to řešili ty věci všechny dobře, ale ta snaha, ochota prostě tam jít tam byla. Nakonec jsme takový jeden už mu daný gól dali, kterým jsme si vybojovali ten bod, který třeba může mít velkou cenu pro nás.
1: Skupina o titul ve fotbalové šancelize pokračuje už ve středu 13. května. Jablonec čeká duel proti Slavii. Hradec Králové doma vyzve Liberec. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes očekáváme převážně velkou oblačnost, během rána také na většině území, postupně od západu i občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne následně k dešti a přehánkám i místy také bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách dnes měříme mezi 13 až 16 stupni. Biozátěž mírná, tedy na jedničce, a k tomu hlášený slabý jihozápadní vítr, který se během dne změní na mírný severozápadní.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný Hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Čekají nás další zprávy Dobrého rána. Už za okamžik Lída Hiroutová přiblíží události, které se budou týkat Palackého ulici v Kamenickém Šenově.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vlakové nádraží v Turnově se má změnit na moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškerá sítě a zavádět splaškovou kanalizaci. Nejstarší fontána v České Lípě letos zůstane mimo provoz. Empírová kašna z první poloviny 19. století je víc poškozená, než radnice očekávala. Ostatní čtyři fontány ve městě už fungují. Českým vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Rezort chtěl nalákat více uchazečů hlavně na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. O situaci na Blízkém východě nebo o ruské agresi proti Ukrajině budou dnes v Bruselu jednat unijní ministři zahraničí. Na schůzku osobně dorazí i šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha. Česko bude na jednání zastupovat náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. A dnes čekáme oblačno, déšť a místy bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v ulici Revoluční v Jablonci nad Nisou opravují plynovod, kvůli tomu tam je zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď aktuálně 7 hodin a 32 minut. Pokračuje pondělní Dobré ráno, hned tedy po zprávách Lídy Routové. Popřejeme příjemný poslech, pokud se postupně probouzíte právě do nového týdne. Co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání, společně se už za okamžik podíváme také na další aktuality Libereckého kraje. Chybět nebude telefonát meteorologům a posvítíme si také na výluky v Libereckém kraji, ale i těsném okolí, a to hlavně na železnicích. Jaké nás tady čekají, to se ve vysílání dozvíte před 8 hodinou. Dobré ráno a dobrý poslech.

zmizela jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Myslím si, jak jste bezpečně poznali další píseň, která nám nezestádla. To byla Kometa a s ní také Jaromír Nohavica a skupina Čechumor v 7:39, kdy pro vás máme další zajímavosti z Libereckého kraje. Ku příkladu máme tu informaci pro cestující, kteří využívají autobusy městské hromadné dopravy na Českolipsku. V České Kamenici je autobusová zastávka Pražská ve směru na Nový Bor z důvodu opravy mostu na silnici číslo 13, totiž přesunuta za tento most, a to před stanici policie České republiky. Tak s tím tedy lepší počítat. Přesunout se můžeme s dalším přehledem i do Jablonce nad Nisou, kde chtějí do zahrad ve městě vrátit staré odrůdy jabloní. A protože letos slaví 160 let od povýšení na město, tak město nakoupilo k této příležitosti tyto odrůdy. Konkrétně Strýmka, také holovouský malináč, sudecká herneta nebo penenské české. K dispozici bude celkem 160 stromů ve tvaru polokmenů a vysokokmenů. Zájemcům je nabídne jablonec za symbolických 160 korun. O strom si mohou požádat jen vlastníci pozemků v katastru města a získat můžou jeden stromek. O stromky se mohou hlásit do konce června. A také následně můžeme připomenout, o přidělení sazenice rozhodne pořadí doručení žádosti. V přihlášce je nutné uvést jméno, také kontakt, adresu a číslo parcely, kde bude strom vysazený.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7.44 a těší mě, že ve vysílání Českého rozhlasu Liberec můžu přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu pana Jana Hrubého. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, začátek nového týdne pondělí, prozraďte, co jste nám na dnešek v Libereckém kraji nachystali.
2: Tady se vidíme aktuálně, tak na obloze jsou ještě místa, kde máme aktuálně, dá se říci, takovou zmenšenou oblačnost, ale nebude to nadlouho. Od západu už se nasouvá další oblačnost a spolu s ní i srážky, ale aktuálně se srážky už mohou vyskytovat na západě Libereckého kraje, ale v následujících chvílích se ty srážky budou i nadále rozšiřovat, dá se říci, do téměř celého Libereckého kraje a na stanicích aktuálně měříme od 9 do 14 stupňů Celsia, ale ve Frýdlantském výběžku tam máme aktuálně 15 stupňů Celsia.
1: Zatím tedy výhled, myslím si, velmi příjemný, takový docela i pozitivní. Počítáme teda s tím, že se to zlomí, očekáváme nějaký déšť, přehánky?
2: Je to tak, vlastně, jak už jsem říkal, tak v následujících chvílích nebo dá se říct desítkách minut, možná i pár hodin, to vypadá, že se ten déšť vyskytne na většině území, ale mohou být během dopoledne i nějaké chvíle, kdy to bude i bez deště, ale odpoledne očekáváme, že by se měl opět na většině území Libereckého kraje vyskytovat déšť nebo přehánky a místy se vytvoří i bouřky. A co se týče teplo, tak dneska očekáváme v maximech od 17 do 20 stupňů Celsia a během dne nám začne i foukat mírný vítr o rychlosti 3 km za sekundu a v intenzivnějších srážkách ten vítr může i přechodně zasílet.
1: Tak počasí minimálně tady na dnešek skutečně velmi pestré. Můžeme jenom nastínit, jak bude následně tedy probíhat tady po té meteorologické stránce ten nadcházející týden?
2: Tak vypadá to, že by se nám srážky měly vyskytovat, dá se říci, celý týden. A co se týče teplot, tak to vypadá, že zítra se nám docela citelně ochladí. Ty nejvyšší teploty zítra očekáváme od 9 do 12 stupňů Celsia a ještě to vypadá, že v noci a zítra se na horách zhruba v nějakých 800 metrech, možná i přechodně níže, vyskytnou i sněhové srážky a zbytek týdne zatím ten výhled vypadá, že by se nám potom od středy už mělo lehce oteplovat.
1: Tak skutečně dnes se tedy minimálně po té stránce meteorologické ani v tomto týdnu nudit nebudeme. Během pondělního dobrého rána nám tedy informace z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Jan Hrubý. My mu za ně děkujeme, popřejeme krásný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: blízku.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: V kalendáři 11. května a právě dnes začíná hned na několika úsecích železnic v Libereckém kraji údržba či rekonstrukce tratí, které si vyžádají výluky a nasazení náhradní autobusové dopravy. Kde a dokdy nepojedou vlaky, nám přiblíží také regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého vítám ve vysílání. Jardo, dobré ráno.
3: Dobré ráno z téměř osiřelého trnovského vlakového nádraží. Z důvodu údržby tratě mezi Mnichovým Hradištěm a Mladou Boleslaví nejezdí osobní vlaky S35 mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. A to až do neděle 17. května. V Turnově budou autobusy stát před vlakovým nádražím. Stojí tam, jak jsem se přesvědčil. Většina vlaků bude nahrazena dvojicí autobusů, které pojedou v mírně odlišných časech. Cesta autobusem je totiž časově delší než vlakem, takže takhle by měl být zajištěný přestup na navazující vlaky v Turnově a Boleslavi. A výluka se dotkne samozřejmě také rychlíků Praha-Tanvald, kdy autobusy pojedou místo vlaku mezi Mnichovým Hradištěm a Mladou Boleslaví. Správa železnic se začíná dnes také s údržbou na trati mezi Mladou Boleslaví a Doksy. A i tady práce potrvají do neděle 17. a dotknou se rychlíků na trati Šluknov-Kolín a osobních vlaků na trati Rumburg-Mladá Boleslav. Zavedené jsou zase dvě autobusové náhradní linky přímá mezi Doksy a Mladou Boleslaví a pak zastávková mezi Doksy a Mladou Boleslaví.
2: To ale není úplně všechno. Údržba tratí se totiž dotkne také vlaků na Královéhradecko a i do Německa.
3: Je to tak, dnes a zítra bude správa železnic provádět údržbu tratě mezi Semily a Starou Pakou, což omezí osobní vlaky Liberec Jaroměř a rychlíky Liberec Pardubice. Tady bude důležité dávat pozor, do jakého autobusu nastoupíte, protože každá náhradní linka jezdí trochu jinak. U osobních vlaků je to celkem jednoduché, mezi Starou Pakou a Semily pojedou podle výlukových jízdních řádů. Ovšem rychlíky nahradí hned tři linky, aby navazovali zase na ty návazné vlaky. Linka A, ta pojede přímo bez zastávek mezi Turnovem a Starou Pakou. Linka B je Mladá Boleslav, Železný Brod, Semily a linka C, Železný Brod, Semily, Stará Paka. A až do neděle nejezdí vlaky z Liberce na Žitavu. I tady jezdí tři náhradní autobusové linky, přímá, zrychlená a obslužní. A v Liberci se nastupuje do autobusu na autobusovém nádraží, ne před vlakáčem, ale na autobusovém nádraží, na stanovišti číslo 3. A některé linky jedou jenom do Hrádku a některé až do Žitavy.
2: Můžeme také připomenout, už od konce dubna je i výluka mezi Tanvaldem a Sklářskou Porebou, tak jak dlouho ještě potrvá?
3: Tak tady by dokončovací práce na Zubačce, včetně opravy výhybky v Polubném, měly skončit v pátek teď 15. Do té doby budou v Starmaldu přes Desnou, Kořenov, Harachpoch až do Polska jezdit místo vlaku autobusy. Cestování vlakem tak bude tento týden v Libereckém kraji poněkud dobrodružnější. Takže sledujte pečlivě výlukové jízdní řády a také to, do jakého autobusu nastupujete. A v případě nejasností nebo komplikací máte kontaktovat centrální dispečing IDOL na čísle 704-702-000.
2: Tak v případě, že máte před sebou nějakou cestu, tedy vlakem, v tomto případě spíše nějakou náhradní autobusovou linkou, popřejeme tedy hlavně šťastnou cestu, případně také pevné nervy. Informace nám v ranních hodinách přiblížil právě náš regionální stopař Jaroslav Hoření, kterému děkujeme. Jardo, přejeme hezký den. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
6: Dopravu v Liberci komplikuje oprava mostu v Londýnské ulici. Falešné weby stále častěji zneužívají identitu společností Fortuna a Olven. Jablonec ve fotbalové lize hrál s Hradcem Králové 1-1. A čekejme velkou oblačnost, déšť a místy bouřky, teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. V Liberci dnes začíná oprava mostu v Londýnské ulici. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Ulice bude ve směru do Stráže nad ní, jsou 8 měsíců neprůjezdná. Za rekonstrukci 3-metrového mostu město zaplatí zhruba 29 milionů korun. Opravovat ho bude i v době, kdy bude ředitelství silnic a dálnic pokračovat s rekonstrukcí mostu na průtahu. Ta má začít v červnu. Řidiči tak musí počítat s komplikacemi v dopravě.
7: Podle ředitelství silnic a dálnic se začne opravovat most ve směru na Děčín. V příštím roce přijde na řadu druhý most ve směru na Turnov. Kvůli špatnému stavu mostů nelze opravy odložit. Řidičům vedení města doporučuje zvolit objízdnou trasu ulicí Generála Svobody v Pavlovicích. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
6: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci získal loni 71 milionů korun za zakázky ve výzkumu pro průmyslové podniky. Jde zatím o nejvyšší částku, jakou ústav za smluvní výzkum dosud vydělal. Mimo jiné jsou v tom závazky na zavýzkum a vývoj pro obranný průmysl, informoval ředitel ústavu Miroslav Černík. Radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun. Částečně ji pokryje výtěžek ze sympózia. Provozovatelé hazardních her v Česku se ve zvýšené míře potýkají s takzvaným brand spoofingem, tedy krádeží identity. Podvodníci neoprávněně využívají loga a jména známých značek, aby hráče nalákali na falešné weby s nelegálním hazardem, na kterém pak vydělávají. Zhruba 10x týdně se s tím setkává například společnost Olven nebo Fortuna, dodává její mluvčí Petr Schrein.
8: V poslední době se ale ten problém skutečně prohlubuje. Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
6: Celní správa může dát podvodným webům pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí se navíc snaží blokovat. Sport. Ve skupině o titul v šancelize fotbalista Jablonce hráli s Hradcem Králové 1-1. Na gol hostujícího Ondřeje Mihalika z první půle odpověděl 5 minut před koncem David Puškáč. Trenér Luboš Kozel byl spokojený hlavně s výkonem domácího celku po změně stran.
9: A ten druhý poločas, ten výkon byl už samozřejmě jiný. Bohužel první gol náš neplatil, pak naštěstí teda neplatil ani ten hradecký, ale ke konci zápasu jsem cítil, že zatím jdeme a že sice ne nějak úplně, že bychom zářili nebo že jsme to řešili ty věci všechny dobře, ale ta snaha, ochota prostě tam jít, tam byla. Nakonec jsme takový už mu daný gol dali, kterým jsme si vybojovali ten bod, který třeba může mít velkou cenu pro nás.
6: Jablonec se ve třetím kole nadstavby o titul představí ve středu od 20 hodin na hřišti Pražské Slávie. Počasí. A převládá velká oblačnost, během rána se přidá od západu občasný déšť nebo přehánky, dopoledne ale mohou být i delší pauzy bez deště. Odpoledne čekejme déšť na většině území, místy se vytvoří i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
6: Práce na mostě částečně omezily jeho průjezd na silnici druhé třídy 262 v obci ZV na Českolipsku. Je tam zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Čtyři minuty po 8 hodině 11. května v kalendáři ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme dobré pondělní ráno, pokud možno poklidné a hlavně úspěšné vykročení do nového týdne. K tomu se společně přeci jen ještě budeme moci ohlednout také za víkendem. Vydáme se na zámek v Zákupech na Českolipsku, kde měli včera možnost návštěvníci poprvé vidět poměrně zajímavou, přinejmenším tedy sbírku, a to konfiskovaných obrazů původně určených pro nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Jak taková výstava nakonec tedy probíhala, tomu se budeme věnovat společně už za okamžik, a k tomu tedy v následujících 30 minutách ranního vysílání připomeneme i události víkendového fotbalového derby pražských Estery, zápasu mezi Sláví a Spartou a následných výtržnostech fanoušků.
5: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: S Věrou Martinovou jsme se vydali až na vrcholky hor, ve vysílání se ale 12 minut po 8 hodině můžeme vydat také na Českolipsko. Veřejnost totiž měla v zákupech včera poprvé možnost vidět kolekci obrazů zabavenou po konci druhé světové války Němcům. Jde o takzvanou Hitlerovu sbírku, která patřila přímo nacistickému vůdci. Obrazy byly v depozitáři zákupského státního zámku uložené desítky let.
1: Pokud si někdo myslíte, že budete mít stejné pocity, jako když si v Louvru vstoupnete před Monulízu, nejspíše nebudete.
2: Vy jste k tomu udělali takový kino, jo?
1: No, v podstatě jo.
2: Kastelán Vladimír Trégl uvádí návštěvníky do velké místnosti. Její stěny jsou prakticky zaplněné velkoplošnými obrazy.
1: Tak, klidně se posaďte na židličku, kdo chcete, protože si tady i něco málo k tomu promítneme, abychom si některé ty věci trošičku zasadili do kontextu. Moji dva předchůdci neměli ani možnost, ale ani vůli ty obrazy ukázat návštěvníkům. Já, když jsem nastoupil na pozici kastelána, tak jsem také tu možnost ještě neměl, protože v zámku jako takovém nebyla žádná vhodná místnost.
2: Díky dokončení opravy části hospodářského dvora už prostory jsou.
1: Vidíte, že ty obrazy jsou opravdu poměrně velké.
2: Tady vidíme tady především krajinky a vidíme tady ale také nějakou vojenskou ponorku. No a pak tady máme samozřejmě ty dělnické motivy, tamhle tedy dřevorubec, nějaký horník.
1: Přesně tak, to je právě ten německý realismus.
2: Je to to, co jste čekala, nebo co jste čekala vlastně od téhle výstavy?
3: Jenom zajímavost.
2: Říká Miroslava Nečasová.
3: Víceméně jenom to, že tam je, kdo byl majitel. Ale vůbec celkově to na mě nezapůsobilo dobře. Takový všechno ponorý, zvláštní, prostě. Ne, že by byly samozřejmě obrazy samé o sobě ošklivý, ale prostě ty témata, nebo prostě to znázornění, takže.
2: Je to taková trošku temná nuda, že?
3: Ano, ano, přesně tak.
1: To je to, na co jsem se snažil upozornit, aby návštěvníci právě příliš nečekali, protože člověk přijde a řekne si, tak jsem to viděl.
2: A je to to, co jste čekal?
4: Jo, samozřejmě. Proč to má někde ležet?
2: Myslí si Jiří z Liberce.
4: Mně se to strašně líbí.
2: A líbí se vám i jakoby ty náměty těch obrazů jako takový? Přitom paní Bani říkala, že to přijde takové jako temné zbytečně, že to nemá takovou jako dobrou
4: plenost. Mně se to líbí, To zpracování, to umělecké dílo je, že jo? Trošku úsměvné je, že tam na tom korzářském člunu je prostě, že jo, ta vlajka, že jo?
2: No jo, skutečně, ale je to takové...
4: Ne, úplně dotažené, ale no, je to takový úsměvný.
2: Obrazy v místnosti zůstanou. Součástí prohlídky ale budou jen mimořádně. Ze zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Během pondělí bude převládat velká oblačnost. V průběhu rána se na většině území od západu bude postupně vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Dopoledne ale mohou být i pauzy následně bez deště, ostatně jak zmiňoval i meteorolog, a odpoledne už na většině území s deštěm nebo přehánkami i místy také bouřky. Teploty dnes tedy ty nejvyšší mezi 17 až 20 stupni. Na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni. Biometeorologická předpověď mírná na jedničce.
2: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 8:22, čas, kdy se můžeme podívat na absolutní šílenství. Také invazi fanoušků na hřiště a následné násilí proti hráčům. Skandálního závěru sobotního derby mezi fotbalisty domácí Slavie a Sparty si všímají i evropská a světová média. Zápas skončil výtržnostmi, když fanoušci domácí Slavie napadli hráče i fanoušky soupeře. Utkání bylo kvůli tomu předčasně ukončené a celý incident teď vyšetřuje i policie. Domácí týma taky čeká disciplinární řízení.
1: Tohle je naprostý nesmysl, co teď provádějí slavističtí příznivci, kteří se nedokázali udržet.
2: Tak to v živém přenosu komentoval situaci sportovní reportér Českého rozhlasu Jan Suchan. Fanoušci Slavie několik minut před plánovaným koncem utkání vtrhli na hřiště a napadli například golmana Sparty Jakuba Surovčíka. Do sektoru spartianských příznivců zároveň začali házet pyrotechniku. Kriminalisté to vyšetřují jako možné výtržnictví. Zároveň stále vyhodnocují kamerové záznamy, říká mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
3: A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události.
2: Podle Hrdiny pořadatelé ani po vběhnutí fanoušků na trávník nepožádali přítomné policisty o zásah. Ti tak reagovali z vlastní iniciativy až po napadení hráčů. Domácí Slavii teď čeká disciplinární řízení. Kromě kontumace utkání ve prospěch Sparty hrozí i 10milionová pokuta nebo uzavření stadionu. A možný je i odečet bodů, říká předseda disciplinární komise fotbalové ligy Jiří Macner.
4: Disciplinární řád dává i možnost odebrání bodů. Je to ustanovení, které navazuje například právě na uzavření stadionu nebo kontumaci.
2: Rozhodnout o trestu by měla disciplinární komise zítra. Její bývalý předseda Richard Baček Radiožurnálu Sport řekl, že plnou odpovědnost za situaci nese pořádající klub, tedy Slavia.
5: Oni prostě škrtají sirkami u stohu plném slámy a pak se prostě diví, že jim na uhašení požáru nebudou stačit prostě konvičky na zalévání květin. Tam se jedná o naprostou dlouhodobou nepráci s fanoušky, ustupování a omlouvání prostě excesů jednak fanoušků, ale jednak i některých členů realizačního týmu. Ta odpovědnost je tam jednoznačná.
2: Sama Slavia už přijala vlastní opatření. Doživotní zákaz vstupu na stadion dostal fanoušek, který zaútočil na gólmana Sparty. Uzavřela i tribunu Sever, ze které v závěru sobotního derby domácí fanoušci na hřiště vnikli. Zároveň vyřadila z týmu dva hráče, kteří v derby dostali červenou kartu, Tomáše Chorého a Davida Děuděru. Tohle řekl právě o Chorém šéf klubu Jaroslav Tvrdík.
6: Je pro mě nepředstavitelný, že hráč Slavie Praha, zvlášť takto specifický v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům, je v kázeňském trestu od klubu nebo v disciplinárním trestu od klubu, aby napadl loktem svého protihráče. Takovéto věci my prostě nebudeme tolerovat. Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování a David Douděra není naším právem rozhodnutí rozhodčího zpochybňovat. Není to opět poprvé.
2: Ředitel komunikace fotbalové Sparty Ondřej Kasík řekl, že incidentu předcházela dlouhodobě budovaná nenávist ze strany Slavie.
7: Tak jenom při posledním derby, před nímž se loučil s kariérou bývalý kapitán Slavie Simon Deli, tak v rámci toho ceremoniálu před Edenem zvedl mikrofonu Smrt Spartě za hojného pobavení veškerých přítomných.
2: Vedení fotbalové asociace chce teď změnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony Šance ligy. Předseda FAČRu David Trunda Radiožurnálu řekl, jaké kroky teď ve spolupráci s kluby a ligovou fotbalovou asociací plánuje.
8: Musíme se podívat na to, jak efektivně vymáhat zákazy vstupu na stadion, podívat se na to, jak udělat lepší identifikaci problémových osob, takzvaný face recognition, podívat se, jestli všechny stadiony mají moderní technologie a v neposlední řadě sjednotit trošičku postup při organizaci rizikových utkání. A včera jsme viděli to, co se v podstatě nesmí odehrávat do budoucna.
2: Chování agresorů odsoudili na sociálních sítích taky politici. Bezpečnost na českých stadionech chce teď řešit i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů. Martin Fischer, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Za okamžik ve zprávách s Lídou Jiroutovou připomeneme i aktuality z obce Bílá na Liberecku.
1: 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Návrh zákona, který má podle vlády zvednout prestiž i kvalitu řemesel, dnes projednají ministři. Novinka by se týkala třeba pokrývačů, truhlářů, keramiků nebo kadeřníků. Ti musí mít zároveň vzdělání v oboru a alespoň 3letou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků návrh vítá. Nové veřejné osvětlení dokončilo vedení obce Bílá na Liberecku. Staré lampy nahradila úsporná LED svítidla. Náklady na poslední etapu překročily 400 000 korun a polovinu pokryla krajská dotace. Dnes začíná 19. ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Diakonie ve Vrchlabí chystá speciální program zvaný Smyslohrádky, který se bude konat v terapeutické zahradě. Děti budou poznávat svět všemi smysly pomocí materiálu jako rýže, těstoviny či přírodniny. Dopravní nehoda dětem nejčastěji hrozí při jízdě v autě nebo na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku ročně stane průměrně 5 000 dopravních nehod s účastí dětí a jejich počet dlouhodobě neklesá. Na Slovensku má dnes začít hlavní líčení v korupční kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozí vlády strany Smer. Mezi hlavními obžalovanými je i bývalý policejní prezident a současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Ten vinu popírá. A dnes bude obloha oblačná, odpoledne s deštěm a místy i bouřkami. Teploty vystoupí maximálně na 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kolonu aut máme hlášenou na silnici první třídy číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lídy Routové, 8:55. Přejeme příjemný poslech ze studia Českého rozhlasu Liberec, hlavně tedy úspěšné a hlavně poklidné pondělí s datem 11. května. Za okamžik nás také, jak čas v tomto případě naznačuje, čeká krimi příběh, kdy se podíváme na ujíždíhajícího řidiče na Liberecku, který ale neměl proti dvěma hlídkám šanci. Tak co konkrétně se tedy stalo a jak dlouho se snažil nakonec hlídkám ujíždět, to vše se za okamžik v krimi příběhu dozvíte.
3: Na východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak pak.

Susanne, lekko bliž. Jo, jo, karton dal do rek, a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráku, lebo džim si, kam jim klarit. Tak, zdá, že to není štěstí.

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
2: Medicine man,

0: S Michalem Tučným jsme si nabídli další písničku, která nám nezestárla, Medicine Man v 8 hodin 42 minut, kdy se můžeme společně podívat také na krimi příběh. Ono se říká, že když dva dělají totéž, není to totéž a Miroslav Holubec má pro nás jednu výjimku. Právě v dnešním krimi příběhu nám totiž popíše spolupráci dvou policejních hlídek při jednom zásahu proti silničnímu pirátovi.
1: Krimi příběhy.
2: Svého času jsem nabyl dojmu, že když vám zabaví řidičák, dá se klidně beztrestně jezdit dál, protože ta pravděpodobnost, že blesk udeří dvakrát do stejného stromu, tedy že vás policie vyhmátne podruhé, je tak malá, že vám v podstatě nic nehrozí. Jenže časem jsem musel své zdání přehodnotit. Už několikrát jsme se přesvědčili, že policisté mají tyto hříšníky pečlivě našprtané, takže poznají nejen vás, ale i vaše auto. Přesně jako to bylo nedávno v Liberci. Posádka policejní hlídky poznala auto, které patřilo jednomu takovému hříšníkovi, takže dávali dobrý pozor, kdo sedí za volantem a podezření se jim potvrdilo. Takže se za ním vydali, ovšem řidič, jakmile zahlédl ve zpětném zrcátku blikající majáček, dupnul na plyn a snažil se ujet. Což nebylo tak snadné, jelikož jednak jeho pronásledovatelé zavolali svým kolegům, takže brzy ho stíhali hned dva služební vozy, a jednak řídil se sádrou na ruce, což není jednoznačně proti předpisům, záleží, jak vaši způsobilost posoudí policie. A ta se moc přátelsky netvářila, to bylo jasné i na tu dálku. No, co vám budu vyprávět? Však se na tu napínavou honičku můžete podívat sami na stránkách policie v článku s datem 4. května. Řidič jel hlava nehlava, lidé tak stačili uskakovat, jel chvíli po trávě, chvíli po asfaltu, až se mu nevydařil jeden sjezd z asfaltky na louku a obě hlídky ho svými vozy zablokovaly. Moc se mu z auta nechtělo, ale na to se ho policisté neptali, prostě ho z auta vytáhli a v poutech ho odvezli na služebnu. Ještě se s ním chvilku dohadovali o testu na drogy, který řidič odmítl, což mu soud přičte k tomu zákazu řízení a nebezpečné jízdě. Každopádně 2 roky vězení jsou nepříjemně blízko.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pondělí bude v Libereckém kraji převážně deštivé, už ostatně v ranních hodinách očekáváme od západu právě výskyt občasného deště nebo přeháněk. Odpoledne se k tomu také přidají bouřky, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách dnes 13 až 16 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce, a hlášený máme slabý jihozápadní vítr, který se během dne změní na mírný severozápadní.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Tak na pozitivní notě míříme k závěru během pondělního ranního vysílání Féteru Českého rozhlasu Liberec, teď už tedy 9 minut, které nás dělí od 9. hodiny a také začátku dopoledne pod Ještědem, kterým vás dnes bude provázet kolega Honza Holub. Na co se můžete těšit po 9. hodině? Myslím si, bude toho poměrně dost, například i změna, co se zahraničních nákupů týče. Oblíbená disciplína, myslím si, spousty Čechů, ke které se už po 9. dozvíte podrobnosti. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec tak pro tuto chvíli s přáním příjemného dne loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Bedřichově dnes budou řešit budoucnost tamního ski areálu. Empírová kašna v České Lípě letos vodu tryskat nebude. Německý minister obrany Pistorius bude dnes jednat v Kyjevě. A bude oblačno, přidá se déšť a místy i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. Obyvatele Bedřichova se dnes večer seznámí s plány obce s tamním ski areálem. Poté, co ho kvůli ztrátovosti opustil původní provozovatel, letos v zimě nefungoval. Část pozemku pod sjezdovkami patří obci další developerské firmě Niseko. Lidé by se dnes měli dozvědět podrobnosti o místu před chystaným referendem. V něm budou 22. května rozhodovat, jestli v budoucnu umožní pozemky ve ski areálu zastavit, doplňuje starosta Petr Holub za Starosty pro Liberecký kraj.
2: Budeme projednávat vyhlášené referendum a se budeme bavit o ski areálu a o postupu v rámci nějakých dohod mezi obcí a investory areálu a posledním bodem bude diskuze.
0: Dopravní omezení začalo platit dnes v Turnově na sídlišti Výšinka. Důvodem jsou opravy plynovodu. Úplná uzavírka tam začne ve středu, kdy stavbaři zahájí frézování. Autobusy na sídlišti jezdí podle výlukových jízdních řádů. Zastávka Turnov Granátová je dočasně zrušená. Práce na opravě plynovodu potrvají do konce července. Nejstarší fontána v České Lípě letos zůstane mimo provoz. Empírová kašna z první poloviny 19. století je víc poškozená, než radnice očekávala. Ostatní 4 fontány ve městě už fungují. Před sezónou u nich byly nutné jen drobné opravy, říká mluvčí radnice Kristýna Kňák-Albrožová.
3: Empírová kašna na náměstí TG Masaryka je nefunkční už od roku 2025, kdy se zjistilo, že jeden z chrličů se ucpal a přestal chrlit vodu a ta se hromadila pod kašnou, kde způsobila další poškození a v roce 2027 bychom měli kašnu opravit.
0: Německý minister obrany Boris Pistorius přijel do ukrajinské metropole Kyjeva, informuje o tom agentura DPA. V plánu má Pistorius například jednání o spolupráci mezi oběma zeměmi, zejména co se týče vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Ukrajina se už přes 4 roky brání rozsáhlé ruské invazi. Berlín v poslední době podporu napadené zemi rozšířil. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Bartuňkovou pak napodobila Karolína Plíšková, která vyhrála nad Němkou Laurou Ziegenmundovou 2-0 a příště narazí na Rybakinovou z Kazachstánu. Počasí. A převládá velká oblačnost, od západu se přidává občasný déšť nebo přehánky, dopoledne ale mohou být i další pauzy bez deště. Odpoledne bude pršet na většině území a místy se budou tvořit i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni Celsia. A vítr fouká slabý jihozápadní, během dne se změní na mírný severozápadní a v intenzivních přehánkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v ulici Revoluční v Jablonci nad Nisou opravují plynovod, kvůli tomu tam je zúžena vozovka na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté vás z Českého rozhlasu Liberec zdravíme do nového týdne a přejeme pěkné pondělí. A to bude u nás navzdory přicházejícímu ochlazení plné hezkých písniček a zajímavých témat. Jedním z nich bude třeba informace o tom, že od července zdraží nákupy na zahraničních e-shopech. Evropa totiž zruší bezcelní limit pro zásilky do 150 eur. Jak přesně to bude celé probíhat, to nám řekne už za chvíli naše redaktorka. A naše cesty vlakem ode dneška zatěžují výluky nejméně na 5 míst v našem kraji a na řidiče číhá další omezení na silnicích. I to vám rádi připomeneme. Přejeme hezký poslech a hezké dopoledne.
1: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: absolvent strojnické průmyslovky, který získal své hudební vzdělání na Lidové škole umění Petr Rezek, aby vám bylo s Českým rozhlasem Liberec hezky i v pondělním dopoledni. A teď už míříme za nákupy a některé z vás asi nepotěšíme. Doby laciných nákupů na čínských e-shopech zřejmě letos v létě skončí. Od 1. července zruší Evropská unie bezcelní výjimku pro malé zásilky s hodnotou do 150 eur a za každý kryt na mobilní telefon, každé tričko nebo třeba i propisku se začne platit paušální clo 3 eura. Víc si k tomu řekneme s redaktorkou Janou Pavlíčkovou. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Co přesně se, Jano, od 1. července při nákupech na zahraničních e-shopech tedy změní?
1: No, jak už jsi říkal, zjednodušeně řečeno, výrazně zdraží všechny drobnější položky, a to i několikanásobně. Zatím totiž platí, že u zásilek do hodnoty 150 eur, to znamená v přepočtu asi 3500 korun, se nemuselo platit žádné clo. A od července bude nutné platit to clo z každé položky ve výši 3 eura. Jak to bude fungovat v praxi, to už vysvětluje Silva Urbanová z celní správy.
2: Tři stejné poustra na mobil, které se budou lišit pouze barevně, tak pokud toto bude v balíčku, tak za ten balíček nebo za tu zásilku zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v té zásilce, v tom balíčku budu mít už pouzdro na mobil, ochranné sklo nebo nějaký obal, tak to už budou 3 položky a bude to 9 euro za ten daný balíček.
1: Ve většině případů zaplatí podle Urbanova zákazník clo rovnou na e-shopu při tom nákupu.
0: Napadá mě, Jano, nevznikne na přelomu června a července u doručovatelů a na celnici chaos?
1: Tak zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil ujišťuje, že dělají samozřejmě všechno pro hladký náběh toho nového systému, ale zároveň žádá o trpělivost, připustil, že ze začátku můžou být nějaké problémy.
3: Samozřejmě je tady dopravce, je tady osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec, bude tam muset jakoby docházet k platbě cla. My nemůžeme uvolnit to zboží dříve, než vlastně bude zaplaceno clo.
1: No a to nové clo se bude muset zaplatit ze všech zásilek, o kterých bude celní správa informována od 1. července, včetně tedy od toho prvního.
0: Proč tedy vlastně Evropa bezcelní výjimku pro malé zásilky zrušila?
1: No tak je to hlavně kvůli obrovskému nárůstu počtu dovezených položek. Jenom pro představu, v Česku v roce 2022 se dovezlo 3,5 milionu takových položek a v loni už to bylo 105 milionů. A při takhle obrovském množství se vlastně nedá zkontrolovat. Podle celníku dochází k daňovým únikům a také k tomu, že se do Evropy dostává nekvalitní, závadná a dokonce nebezpečná elektronika, hračky, kosmetika a podobně. Podle generálního ředitele internetového srovnávače Heureka Davida Chmelaře vymaže změna výhodu čínských internetových tržišť.
4: Domácí e-shopy musí splňovat řadu přísných unijních norem na bezpečnost, recyklaci, ochranu spotřebitele a tak dále. A to sebou samozřejmě nese náklady. Zrušení té výjimky nad slovní máme jako krok k férové soutěži.
1: Proti laceným dovozům ze třetích zemí půjdou i další kroky Evropské unie. V rámci sjednocování celních pravidel Unie ještě před koncem roku zavede takzvaný manipulační poplatek na každou dovezenou položku a opět to bude v řádech několika eur.
0: Vysvětluje naše redaktorka Jana Pavlíčková k nákupům na zahraničních e-shopech, u kterých bude zrušen bezcelní limit. Díky za informace a podrobnosti a hezké pondělí.
1: Naslyšenou, pěkný den.
0: A za chvíli se vypravíme na Pražské jaro. Dnes je tomu totiž 80 let, co vzniká jeho idea. Z Českého rozhlasu Liberec přejeme hezké dopoledne a hrajeme třeba skupinu Alphaville.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď, pojď se klíž, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Standband, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla. Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: opustila. My z Českého rozhlasu Liberec jsme vás ale rozhodně neopustili a tak vám v 9 hodin 22 minut přejeme dobré dopoledne a míříme do světa hudby. Propojit po druhé světové válce Evropany s hudbou, to se rozhodl v roce 1946 český dirigent Rafael Kubelík spolu s Českou filharmonií. Z exilu se tehdy vrátil klavírista Rudolf Firkušný a hvězdným hostem byl mladý americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein. Právě dnes je tomu 80 let, co vznikla idea hudebního festivalu Pražské jaro. Díky své 80leté historii je tak jedním z nejstarších hudebních festivalů na světě.
1: A nyní, jaký je účel vašeho zájezdu do Anglie?
2: V prvé řadě jsem přijel navázat styky.
3: Prozradil v roce 1945 zakladatel festivalu Rafael Kubelík reportérovi tehdejšího Československého rozhlasu.
2: Po svém návratu pojedu do Moskvy a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze k oslavě 50. výročí České filharmonie.
1: Máte na mysli festival mezinárodní?
2: Ano. Představujeme si, že jednotlivé spojenecké národy by přijali naše pozvání a prováděli by své skladby. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
3: O rok později už Rafael Kubelík stojí za dirigentským pultíkem a s taktovkou v ruce udává tempo, když zrovna hraje G-mollový koncert pro klavír a orchestr skladatele Antonína Dvořáka. Dalším milníkem festivalu je rok 1990, kdy se po listopadové revoluci koná první svobodné pražské jaro. Do Prahy přijíždějí v tu chvíli už celosvětově uznávaní umělci, kteří stáli u jeho zrodu. Slíbili totiž, že se vrátí ve chvíli, kdy bude Československo opět demokratické. U historického okamžiku nechybí ani prezident Václav Havel.
4: Byl jsem na 3 koncertech a dneska se chystám na 4., na který se velice těším, závěrečný koncert, kde bude má oblíbená 9. symfonie Beethovenova s odou na radost, dirigovaná Leonardem Bernsteinem.
5: Toho jste přijal spolu s ostatními předními účastníky letošního ročníku Pražského jara na Hradě.
4: S Bernsteinem jsem mluvil zvlášť, ten byl samostatně, mě navštívil a moc dobře jsme si rozuměli a pak jsem přijal celé to čestné předsednictvo Pražského jara, včetně Rafaela Kubelíka, Rudolfa Firkušného, pana Suka, dalších a také jsme se hezky popovídali.
3: Zítra zahájí nový ročník Pražského jara Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. Pražský obecní dům i Riegrovy sady tak už tradičně rozezní Smetanova symfonická báseň Má vlast. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková nevzdává v půli mač a ten 5 minut po půl desáté nevzdáváme ani my v Českém rozhlase Liberec a tak vám řekneme, že dnes začíná sympózium Desná 2026. Až do soboty jsou v zahradě Riedlovy vily připraveny filmy, besedy se sklářskými mistry i ukázky práce dřevosochařů. Podrobný program najdete na webu Desné město-desná.cz. A za chvíli připomeneme, že na silnicích i železnicích na vás číhá další omezení.
1: Český rozhlas Liberec.

I v pondělí 11. května je s vámi Český rozhlas Liberec a jestli chcete zažít v uvozovkách dopravní peklo, čeká vás tento týden ve vlacích. Na 5 místech v našem kraji totiž budete přestupovat do náhradních autobusů. Vlaky nejedou mezi Turnovem a Mladou Boleslaví, další výluku čekejte na trase Doxy Mladá Boleslav a po celý týden nejedou vlaky ani mezi Libercem, Hrádkem nad Nisou a Žitavou. A dnes a zítra vás vlak nesveze ani mezi Železným Brodem a Starou Pakou. I tady místo osobáků a rychlíků jezdí náhradní autobusy. Podrobnosti najdete na webu iidol.cz, tak se pro jistotu podívejte, ať nemáte na trati z Turnova, Dox, Hrádku nebo u Staré Paky zpoždění. A pokračuje také výluka Stanvaldu do Polska na Zubačce. Od vlaků teď míříme na silnice. Dnes začíná plánovaná oprava mostu přes Lužickou Nisu v Londýnské ulici v Liberci. Práce budou prováděny za úplné uzavírky a potrvají téměř do konce roku. Objížďka je ve směru na Stráž po silnici 1/35, ve směru do Liberce pak přes Pavlovice a Kateřinskou ulicí a ulicí Generála Svobody. Pozor také na změny linek MHD číslo 23, 28, 30 a 39. A za chvíli otevřeme po vlnách Českého rozhlasu Liberec kalendář a podíváme se, co všechno nabízí a připomíná. Je pondělí 11. května.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Velká pravda, život je krásný, zpívala kapela Kryštof. A představte si, milí posluchači, že skupina byla založena už v roce 1993, je jí tedy 33 let. A pánové členové mají na poličkách třeba 4 ceny Anděla za skupinu roku. Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec, za což jsme moc rádi. A v dopoledni pod Ještědem máme zprávu pro všechny z Kořenova. Tady otevřeli novou obecní kompostárnu. Je na ploše u depa silnic LK a trávu, listí, větve a další odpad ze zahrad tam můžete odvést denně od 6. do 16. hodiny. Pro zahrádkáře tedy rozhodně dobrá zpráva. Koukám se na hodiny, je 9.49 a Petr Jungmann teď zalistuje v kalendáři.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí, přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. Nejznámější siamská dvojčata v historii se narodila v roce 1811 poblíž Bangkoku. V oblasti hrudníku srostlí bratři Bunkrovi dosáhli takového vyhlasu, že od té doby se jakákoliv tělesně spojená dvojčata nazývají siamskými, protože Thajsko neslo v té době།ně

0: název Siam. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Všesportovní stadion v Hradci Králové byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966. Říká se mu Podlízátky. V posledních letech dostal novou podobu, ale typické osvětlení ve tvaru lízátek muselo zůstat. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapila slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Je 9.56, za chvíli nabídneme další zprávy a v příští hodině dopoledne pod Ještědem budeme mluvit o požárních hlásičích a máme pro vás i nový seriál týdne a bude o rozhlasu. Tak pokud máte chuť nakouknout k nám pod pokličku, můžete si ho poslechnout a hlavně v sobotu přijít na náš den otevřených dveří do Modré 1048 v Liberci. A kromě nás rozhlasáků se můžete těšit i na Pavla Vítka. Tak tip na sobotu máte jasný a doražte.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Správa železnic už má povolení k přestavbě nádraží v Turnově. Pankrát, Cervác a Bonifác přinesou do Česka ochlazení. Na horách může i sněžit. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru. A čekejme velkou oblačnost, déšť a místy bouřky, teploty do 20 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investice ve výši 1 miliardy korun i další změny.
3: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut.
1: Práce správa železnic plánuje na roky 2027 a 2028. V Česku dnes bude na většině území pršet. Místy se můžou objevit i bouřky. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na zítřek pak připadá první den takzvaných ledových mužů a výrazně se ochladí. Na horách může dokonce sněžit. V noci na středu můžou teploty klesnout pod nulu. Ke konci týdne se ale oteplí. Denní teploty se budou držet mezi 15 a 19 stupni. V noci už by mrznout nemělo. Celkem 24 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatele města můžou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
4: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Francouzská pasažérka z bíletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další čtyři evakuovaní pasažéři původem z Francie mají výsledky testů negativní. Ristová dodala, že ale test podstoupí znovu.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji převládá velká oblačnost, přidává se od západu občasný déšť nebo přehánky, dopoledne ale mohou být i další pauzy bez deště. Odpoledne čekejme déšť na většině území a místy se budou tvořit i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni Celsia. Vítr fouká slabý jihozápadní, během dne se změní na mírný severozápadní a v intenzivních přehánkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou během dne hlášeny postupně velmi dobře. A bio je na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče v ulici u nemocnice v České Lípě. Kvůli práci na inženýrských sítích provoz veden jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme dobrý den a hezké pondělí. Za okny nám vládne zatažená obloha a pomalu jistě jisté se na nás chystá přechod studené fronty, po které se citelně ochladí. My vás ale v této hodině zahřejeme třeba něčím dobrým k jídlu. Co takové šunkofleky? Možná si teď řeknete, že je to obyčejné jídlo a moc vás tedy neuctíme, ale my vám za to řekneme, že podle legendy se objevily už ve starém Egyptě. Přidáme také seriál Týdne o rozhlasu a připomeneme, že my z Českého rozhlasu Liberec pro vás samostatně vysíláme už 10. rokem. Jako první téma této hodiny ale budou požární hlásiče. Jak fungují, kam je správně umístit a může se poplach spustit ještě předtím, než začne hořet? I tyto otázky vám už za chvíli zodpovíme. Hned jak vám u nás dospívá Valdemar Matuška nebo Petra Janů.
2: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Petra Janů, Říkej mi a my z Českého rozhlasu Liberec vám 12 minut po desáté řekneme o požárních hlásičích. Možná už se vám někdy stalo, že jste zapomněli něco na sporáku nebo v troubě a odešli do jiné místnosti. Nezřídka kdy může takové opomenutí skončit i požárem. Před velkými škodami vás může zachránit požární hlásič. Náš reportér Patrik Fischer se zeptal libereckých hasičů, jak tyto hlásiče fungují.
1: Instalaci požárních hlásičů doporučují i přímo hasiči a my si povídáme s mluvčí libereckých krajských hasičů Jaroslavou Benešovou. Jak požární hlásiče nebo obecně kouřové hlásiče vůbec fungují?
2: Nejužívanějším hlásičem kouře je opticko-kouřový hlásič, který jednoduše řečeno sleduje částice kouře v ovzduší a při dosažení nějaké té kritické koncentrace spustí výrazný akustický signál. Hlásič je tichý společník, který je ale neskutečně důležitý a může nám uchránit milionové hodnoty, přitom stojí jenom pár stovek korun. A což pak milionové hodnoty majetku, ale hlavně zdraví a život.
1: Kdy už se začínají ty kouřové nebo požární hlásiče spouštět? Protože já jsem to zažil na vysoké škole na kolejích a tam se běžně spouštěl, když se někomu jenom začal přepalovat olej v pánvi.
2: Tyto opticko-kouřové požární hlásiče jsou poměrně citlivé. Je proto důležité, kam je umístíme. Neměly by být umisťovány do vlhkého nebo prašného prostředí a můžou zachytit i aerosoly, teda v případě, že dámy používají laky na vlasy nebo deodoranty a ten vývin těch aerosolů bude přímo pod hlásičem a poměrně hustý, tak samozřejmě to ten hlásič může vyprovokovat k akci a k tomu, aby se vám ozval nechtěně.
1: Takže hlásič by ideálně měl začít fungovat ještě předtím, než nám začne třeba něco typicky na tom sporáku, to je asi nejčastější případ doma, třeba hořet.
2: Většinou už s těmi plameny přichází i ten kouř, ale co je důležité a co bych ráda zmínila, že nezabíjí nás plameny a oheň jako takový, škodlivé jsou právě ty zplodiny hoření, které jsou velmi toxické a jde tam o minuty, jde nám o čas.
1: Kromě toho špatného umístění hlásiče jsou ještě nějaké další chyby, které lidi dělají?
2: Určitě není dobré, když lidé v případě planého poplachu, tak pokud ho opravdu násilně se snaží vypnout, vytáhnou z něj baterky. Není to dobré, může to ovlivnit jaksi funkčnost toho hlásiče. Ideální je třeba zainvestovat o pár set korun více a pořídit si požární hlásič s takzvaným haš tlačítkem, tedy v případě, že dojde k tomu planému poplachu, tak jej vypnou, utiší a mělo by to být vše v pořádku.
1: Hasiči také doporučují pravidelně kontrolovat funkčnost baterií v hlásičích, třeba při změně času. A zároveň říkají, že je lepší, když vás budí hlásič než hasič.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: všechna místa, kde posloucháte, vás zdraví Český rozhlas Liberec. Máme na vás otázku, jak poznáte rozhlasového reportéra, který se své profesi věnuje už hezkých pár desítek let, podle toho, že má jedno rameno níž. To je i případ rozhlasové publicistky Vladimíry Hamalové, autorky rubriky z deníku Důchodkyně, která nám v prvním díle seriálu Týdne vysvětlí příčinu a zavzpomíná i na své začátky.
1: Dřív já jsem začínala ještě s tím těžkým 8-kilovým úhrem, který tam měl ty kotoučový nahrávací věci, které se stříhaly a lepily, a s tím jsem potom třeba tady z Liberce utíkala na autobusový nádraží a řidič to vezl do Ústí, kde to vzala sekretářka a ta to odnesla teprve do vysílání. No a když jsem odcházela, tak už všechno bylo přes ten počítač a bylo mi to líto a do dneska se sem tak prostě nutím, protože prostě rozhlas, já jsem praštěná rozhlasem.
2: Jak se vlastně za tvých časů scháněly informace? Teď je to úplně jednoduché, nebo rešerže, teď si klikneme na klávesnici, ale dřív to bylo asi hodně pracné.
1: Dřív to bylo problematický v tom, já od té doby nenávidím tiskové mluvčí. Já jsem byla člověk, který potřeboval se vždycky dobrat jako té podstaty. Já jsem si strašně vážila těch chytrých lidí, těch odborníků a vědců, za kterýma jsem chodila se vyptávat, o čem to vlastně jako je. A nám ještě kdysi starý profesor Kovařík na fakultě říkal, vy jste jenom ti překladatelé. On vám to musí vysvětlit tak, aby jste to dokázala vysvětlit normálním řadovým posluchačům, prostě lidem kolem sebe. Takže z nás prostě nebyly žádný hvězdy, my jsme nebyli žádní narcisové, kteří se potřebovali předvádět, ale takzvaně jsme měli v duši takovéto poslání. Proč to děláme? Abychom šířili informace, abychom kultivovali vzdělanost a mě to nějak zůstalo dodnes, i když prostě dneska už jde občas nebo i víc o něco jiného.
2: Tak já si tě ještě dokážu představit s tím obrovským nahrávacím zařízením, se kterým jsi jela za svými respondenty.
1: Já mám do dneška jedno rameno vejš.
2: Jaké to potom bylo, to stříhání? Protože všichni dobře víme, pokud něco natočíme, všechno je zajímavé, ale ono se to musí vejít do 2 minut. Jak jsi to dřív zvládala?
1: No prostě se natáhla páska, na uších jsem měla, jo, jako sluchátka, a teď jsem jela zleva doprava, střih, no, teď potřebuju minutu, tak jsem odtočila minutu, pak jsem to zase přelepila, slepila, no byla to strašná piplačka. Takový slepky, ty se vám lepily na prsty, teď občas jste se nestrefila, tak jste to stříhala znovu, no katastrofa.
2: Máš v paměti třeba nějakou zajímavou reportáž?
1: Já mám do dneska v šuplíku schovaný takový velikánský kotouč, kde jsem nahrávala, nebudu říkat v kterým roce, ale bylo to k 50. herce Václava Helšuse. Výroční rozhovor, tak to už je opravdu hodně dávno. A on mluvil prostě úžasně. Ona ten mikrofon tak jako v divadle, on má prostě takový ten plastický, krásný, až manipulativní hlásek, jo. Takže já jsem s ním prostě točila a točila a točila. A pak vím, že opravdu, když jsem to dávala dohromady na ten určitý čas, že jsem u toho až jako vsteky brečela, protože se mi nechtělo vyhodit to, co se mi líbilo, a ono to tam opravdu prostě už bejt nemohlo.
0: Další díl seriálu Týdne o rozhlase můžete slyšet zase zítra po 10:45. Zapište si do kalendáře, že jak rozhlas funguje v praxi, to můžete vidět na vlastní oči už tuto sobotu. Připravili jsme pro vás Den otevřených dveří, tak přijďte, budeme za to rádi. A mimochodem, ke dni otevřených dveří nám Petr Urban namaloval i vtípek. Najdete ho na našem webu liberec.rozhlas.cz. Teď už R.E.M. a za chvíli Xindl X nebo Michal David. Pro pohodové dopoledne s námi.

0: Je 8 minut po půl 11. pondělní dopoledne nám příjemně plyne, příjemně utíká a teď už je čas na pravidelný spotřebitelský servis. Ptáte se na další kroky ve sporu s prodejcem, pokud se vám nedaří s ním dohodnout. Na dotaz odpovídá náš rádce Josef Černý.
1: Pan Ondra chce prodejci poslat předžalobní upomínku. Rád by věděl, jestli je vhodné hned ji podpořit znaleckým posudkem. A dále, pokud předžalobní upomínku pošle, jestli to znamená automaticky pokračovat soudem, anebo může v této fázi skončit. Pane posluchači, po předžalobní upomínce vůbec nemusí následovat soud, je to jenom takové upozornění pro druhou stranu, aby viděli, že to myslíte vážně, a pro vás je to pojistka, že v případě soudu nebudete platit jeho náklady. Se znaleckým posudkem počkejte, protože pokud by potřeba nebyl, zbytečně byste ho platil.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Blížíme se k 11. hodině a možná to už u vás v kuchyni nebo i v práci voní pondělním obědem. Tak pro vás máme z Českého rozhlasu Liberec tip, až nebudete vědět, co rychle uvařit. V receptech našich babiček se vydáme za historií šunka fleků, které prý zprvu bývaly rozšířené u vrchnosti. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hořeník tomu přidají i recept na flíčky se šunkou.
1: V našem vyprávění o dobrotách, které připravují

0: že šunkafleky byly oblíbeným pokrmem u šlechticů a králů v Evropě v období středověku.
1: Jejich receptura se v průběhu staletí měnila podle dostupnosti surovin i regionálních tradic. Název šunkafleky, který je u nás nejčastěji pro tento pokrm používán, má původ ve zastaralém německém slově Schunkenflecken nebo Schunkenfleckel a znamená šunkové flíčky, tedy nudle se šunkou či uzeným masem. V Čechách se poprvé objevil v roce 1811 ve sbírce receptů, kterou v knize kuchařské sepsal a vydal Václav Pacovský v Kutné Hoře. Pacovský knihu využil pro kulturní osvětu, konkrétně k šíření českých kulinářských výrazů na úkor těch německých. Díla Václava Pacovského, který se otevřeně hlásil k obrozeneckému vlastenectví a českému jazyku, zachycují složitý proces vzniku českého kulinárního názvosloví, které si tak často vypomáhalo germanizmy či z němčiny převzatými zkomolenými výrazy. Některé se přesto ujaly, jako třeba nákyp, karbanátky nebo právě šunkafleky, a používáme je dodnes. Knížka kuchařská, nejvýznamnější Pacovského dílo z roku 1811, vycházela z autorových zkušeností ze šlechtického prostředí. Z toho je zřejmé, že pokrm, o kterém si dnes povídáme, byl u nás rozšířený v prostředí vrchnosti. Dílem Pacovského se ale inspirovala i Magdalena Dobromila Retiková a možná, že právě díky ní se tento pokrm dostal v průběhu 19. století i do městského a vesnického prostředí.
0: A její recept na flíčky se šunkou dnes přidáváme.
1: Máš-li zbytky od šunky, tedy to libové usekej na drobno, a nemáš-li jich, tedy uvař uzené maso, to libové usekej na drobno a to tučné rozkrájej na kostky. Udělej z několika vajec flíčků nebo makaronků, uvař je v té polívce od uzeného masa, pak je oceť a dej na mísu, to sekané maso a rozkrájené tučné dej k tomu, rozkloktej dva žloutky ve sladké smetaně, vlej to do toho, trochu to osol, dej k tomu citronové kůry a květu, zamíchej to a pak to vlej do máslem vymazané, žemličkou vysypané formy a nech to v troubě upéct. Potom to vyklop a nes na stůl.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

To byla Lucie Vondráčková. 7 minut nám zbývá do 11. do dalších zpráv a také do příchodu našeho hosta. S ním budeme mluvit o tom, jak se žije v Novém Boru, jaké tady mají investiční plány nebo jaký tady připravují kulturní program. Nejen o tom všem budeme mluvit v příští hodině, tedy hodinu před polednem, jak už jste zvyklí. Jsme Český rozhlas Liberec.

0: než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Doprava v Liberci komplikuje oprava mostu v Londýnské ulici. V Bílé na Liberecku dokončili obnovu veřejného osvětlení. Podvodníci slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Za spolupráci ale hrozí trestní stíhání. A bude oblačno, přidá se déšť a místy i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lídia Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. V Liberci dnes začíná oprava mostu v Londýnské ulici, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Ulice bude ve směru do Stráže nad ní, jsou 8 měsíců neprůjezdná. Opravovat ho bude i v době, kdy bude ředitelství silnic a dálnic pokračovat s rekonstrukcí mostu na průtahu. Ta má začít v červnu. Řidiči tak musí počítat s komplikacemi v dopravě.
3: Podle ředitelství silnic a dálnic se začne opravovat most ve směru na Děčín. V příštím roce přijde na řadu druhý most ve směru na Turnov. Kvůli špatnému stavu mostů nelze opravy odložit. Řidičům vedení města doporučuje zvolit objízdnou trasu ulicí Generála Svobody v Pavlovicích. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Nové veřejné osvětlení dokončilo vedení obce Bílá na Liberecku. Staré lampy nahradila úsporná LED svítidla. Náklady na poslední etapu překročily 400 tisíc korun. Polovinu pokryla krajská dotace, říká nezávislý starosta Václav Najman.
4: A je to z důvodu toho hlavně vlastně, abychom ušetřili finanční prostředky za elektrický proud. A někde jsme dokázali i rozšířit, kde bylo potřeba, třeba kde je trošičku novější zástavba.
1: Nejstarší fontána v České Lípě letos zůstane mimo provoz. Empírová kašna z první poloviny 19. století je víc poškozená, než radnice očekávala. Ostatní čtyři fontány ve městě už fungují. Před sezónou u nich byly nutné jen drobné opravy, uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Na inzerát s nabídkou brigády reagovalo už zhruba 400 lidí. Policisté o tom informují na svém webu. Podvodníci se snaží vylákat z lidí informace o nově založených účtech a přes ně legalizovat peníze z jiných podvodů. Lidem, kteří s nimi ale navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Brigádník dostane za úkol založit si účet u banky přes její oficiální aplikaci a napsat recenzi, jak se mu s ní pracovalo. Zároveň musí podvodníkům poslat číslo nově založeného účtu a přístupové údaje k němu.
2: Počasí.
1: A v Libereckém kraji převládá velká oblačnost, od západu se přidává občasný déšť nebo přehánky, odpoledne bude pršet na většině území Libereckého kraje a místy se budou tvořit i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý jihozápadní, během odpoledne se změní na mírný severozápadní a v intenzivních přehánkách přechodně zesílí. Rostlové podmínky jsou během nehlášeny postupně velmi dobré a biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Do června je uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35. Výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín je zachovaný.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Po zprávách v 11 je správný čas na pravidelný rozhovor. A o čem bude v Českém rozhlase Liberec řeč? O tom, jak se žije v novém Boru, co tady chystají za investice, jestli přibude nové bydlení, co se opraví nebo změní. Nejen na to se zeptáme, ptát se budeme třeba i na kulturní akce, které tady plánují. Naším hostem je starosta Sklářského města Jaromír Dvořák, tak určitě poslouchejte. Přejeme hezké dopoledne v naší společnosti.
2: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec. Naším hostem je hodinu předpolednem pan Jaromír Dvořák, starosta Nového Boru, města ležícího na okraji Lužických hor, které je proslulé centrem tradičního sklářství. Jaké tady mají investiční plány a jak se jim tady vlastně žije, tak o tom si teď budeme povídat. Pane starosto, vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: No, krásné majové dopoledne.
0: Pojďme na začátku trochu zpátky v čase. Co se vám za poslední období třeba i několika let ve městě povedlo?
1: No, je toho mnoho, ty investice se rapidně zdvihly. Před 15 nebo 16 lety jsem začínal, byly okolo 10 milionů, dneska jsme na 51 milionech a město je bez dluhů. Mám rádo, že se nám podařilo vlastně zrekonstruovat celý střed města. Mám radost z toho, že se nám daří provádět revitalizaci těch velkých sídlišť, jako je Rumburských hrdinů, teď sídliště mezi ulicemi Husova, Jiráskova, chystáme se na sídliště Západ. Mám radost i z toho, jako cyklista, že dříve nebyla ani jedna cyklostezka. Dneska máme cyklostezku do Sloupů, do Cvikova, do Radvance. Teď stavíme velkou cyklostezku do České Lípy. Takže těch věcí je poměrně dost.
0: Tak možná právě to všechno, co jste teď zmínil, co jste řekl, mělo přínos k tomu, že jste si připsal jeden velký úspěch v žebříčku kvality života. Novoborsko si totiž v rámci indexu prosperity regionu polepšilo na neuvěřitelných 82 příček a umístilo se tak na 92. místě. Patříte tak mezi trojici mikroregionů, které se meziročně zlepšily nejvíce. Tak jak se vám to vlastně povedlo?
1: No, já z toho mám radost samozřejmě, ale těch příčin a věcí je hodně a je to výsledek také nějaké dlouhodobé práce a stability a těch lidí, kteří v Novém Boru žijí. Bez těch bychom to nikdy nedokázali. Víte, ono na jednu stranu řeší třeba nedostatek praktických lékařů a zubařů, na druhé straně třeba pomáhat rozvoji kultury, máme kino, divadlo, a pak se věnovat třeba sociálnímu systému, který máme skutečně velmi dobře propracovaný v terénních službách, skutečně patříme ke špičce v České republice, jezdí k nám celá řady měst, tak to bez těch lidí, které mě obklopují, bych nikdy nedokázal. A pak je ještě jedna věc, která to město zdobila, vy jste ji zmínil v minulosti i v současnosti, a to je sklo. To pomohlo překonat třeba ty nešťastné okamžiky po 45. roce, kdy 90% obyvatelstva byla německého a došlo ke změně, anebo třeba vybourání středu města.
0: Říká náš host Jaromír Dvořák, starosta Nového Boru, a za chvíli se zeptáme třeba na investice ve městě.

0: S vámi je Český rozhlas Liberec a pokračujeme v povídání o Novém Boru. S námi ve studiu je starosta města pan Jaromír Dvořák. Pane starosto, jaké investice ve městě na letošek připravujete?
1: No, je jich velmi mnoho a jak už jsem řekl, neuvěřitelná částka 51 milionů. Probíhá například druhá etapa cyklostezky Lipa Bor na kole, nebo provádíme regeneraci sídliště Husova Jiráskova. Do konce roku bychom chtěli zrealizovat rekonstrukci mostu M11. Po té kdysi dávné havárii v Janově jsme zjistili, že ty mosty jsou ve špatném stavu a postupně všechny opravujeme. Klimatizaci třeba na budově B městského úřadu, aby se tam lidé, kteří přijdou si pro občanku, pro řidičák, cítili dobře. Přechod pro chodce, chodníky v ulici Sloupské a Dělnické. Rekonstrukce třeba instalace v městské knihovně. Tam mimochodem mám velkou radost, že knihovna se stala takým dalším kulturním centrem ve městě. Kultura skutečně je u nás velmi bohatá. Zahájit bychom chtěli také vybudování komunikace k budoucímu sběrnému dvoru v ulici Lipová. Ale těch projektů je velmi mnoho. Pořádali jsme teď workshopy pro občany ohledně areálu Sokolovny a přestavby Sokolovny. Podobně jsme si připravovali výstavbu třeba a přeměnu koupaliště. A to všechno se musí také projektovat a připravit. Ono, než se k něčemu dostanete, tak to trvá 4 roky je málo.
0: Co přesně máte v plánu se Sokolovnou?
1: No, my teď čekáme, jak se občané vyjádřili. Hlas lidu, hlas boží. A teď nám tedy projektová kancelář Mělk zjišťuje ten zájem lidí, co by tam chtělo. Ale nemůže to být nic jiného, než většinou veřejná sportoviště a budova určená pro spolkový život.
0: Ještě se na chvilku vrátím k tomu, co vy jste říkal, jak přesně pokračuje revitalizace sídliště Husova Jiráskova, kdy bude případně hotová?
1: My to máme rozděleno do několika etap. My jsme dělali první etapu, teď děláme 4. etapu, aby se nám ty ulice vzájemně nekřížily. Teď provádíme tam tedy v některých ulicích opravy nebo rekonstrukci povrchů, chodníků, osvětlení a samozřejmě místa na parkování. Parkování je problém českých měst.
0: My jsme teď mluvili o tom velkém sídlišti. Jak to je obecně u vás s bytovou výstavbou?
1: No, bytovou výstavbu máme připravenou na celou řadu způsobů. My tedy jednak teď jsme zakoupili bytový dům, chceme přestavět tu bytovnu, kde vznikne dalších zhruba 23 bytů. Příštím roce začne metodou design and build stavba bytového domu, kde bude 12 bytů. Ve spolupráce s Libereckým družstvem připravujeme družstevní výstavbu dvou domů. Je to jedna z věcí, na kterou se soustředíme, aby měly být jednak, kde mladí lidé, startovací byty, luxusnější byty třeba pro lékaře, pro učitele, ale pak také byty, kde lidé prostě dožívají a nepotřebují tak velký byt. Máme třeba 3 DPSky, čili je to hodně.
0: U vás ve městě se mluví také o tématu záchranné stanice. Jak to s ní vypadá?
1: No víte, my pořád trošku cítíme, že jsme to město na okraji Libereckého kraje nebo někdy mezi Libereckým a Ústeckým krajem a ta dostupnost záchranné služby, to je prostě nutnost. Já na každém jednání Liberci požaduju prostě, aby tam vznikla výjezdová stanice. Jsem rád, že tedy jsme se minulém roce po 10 letech dohodli a my teď už připravujeme studii stanice zdravotní záchranné služby. Já mám z toho obrovskou radost, protože ty dojezdové časy potřebují oni splnit, ale hlavně občané potřebují včas tedy pomoc v těch krizových situacích.
0: To je tedy opravdu dobrá zpráva. Jak to vidíte časově? V jakém horizontu by mohla vzniknout?
1: No, my na to velmi tlačíme. Já jsem teď byl třeba na otevření té stanice na Libereckém letišti a tam právě potřebujeme ty konzultace, abychom splnili všechny ty podmínky. Ono jich není málo, to vypadá jednoduše, ale vypadá, že se nám to daří. Studii máme, první stupeň projektové dokumentace. Počítám, když to půjde rychle, že v příštím roce bychom snad mohli realizovat, nevíme co, nový stavební zákon, a skutečně mohlo by být auto záchranné služby v Novém Boru.
0: Tak když jste mluvil o tom, že to trvá už 10 let, tak myslím, že ten jeden rok případně už jde vydržet a budete opravdu na dobré cestě. Za chvíli budeme v návštěvě v Novém Boru pokračovat a zeptáme se třeba i na odpady a třídění.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Liberec máme hodinu předpolednem hosta a tím je dnes pan Jaromír Dvořák, starosta Nového Boru. Pane starosto, u vás se výrazně zlepšilo třídění odpadu. Jak jste toho dosáhli?
1: No, my jsme především přešli na door-to-door, to znamená ke každému domu, bytovému domu jsme přistavili tedy popelnice na bioodpad, na papír, na plasty, na směsný komunální odpad. Trochu se nám to nedaří na sídlištích, kde je to prostě problematické, ale ta křivka šla obrovsky nahoru a je to díky lidem, že mají zájem skutečně to životní prostředí zlepšit. Ono obrovsky narostla cena třeba právě odpadu za zeleň, ale já jsem rád, že ty věci se nám daří řešit a myslím si, že třeba letošní jaro ukázalo, že město Nový Bor, tak jak to bylo v historii, je také město zeleně. Když si tam skláři přiváželi stromy ze svých zahraničních cest a ty stromy tam jsou a my o ně pečujeme, ale rozvíjíme, vysazujeme květiny, děláme palouky s květinami a tak dále. A ty lidé najednou zjišťují, že je to příjemný. A ono to s tím souvisí. Odhodit papír do rozkvetlý louky už je prostě něco jiného nebo nepříjemného. Takže to jsou věci, které děláme ve spolupráci s obyvateli. Já jim za to chci moc poděkovat.
0: Vy jste vlastně taková chytrá horákyně. Řekli jste, uděláme to tady hezčí, budou nám tady kvést květiny a oni tam nebudou odhazovat odpadky. Já jsem si mimochodem právě všiml, že na tom náměstí vám to na jaře hezky kvetlo, že to bylo takové pěkně barevné. A opravdu, když přijede člověk na náměstí, tak vidí spíš jako takové to krásno, vidí jako příjemno a to se na to jako opravdu moc hezky kouká. Vy jste zmiňovali ještě problém s tříděním na sídlišti. Co je tam konkrétně za potíže?
1: No, tam je hodně lidí, kteří nemají ten pocit, jsou zvyklí roky, desetiletí prostě vyhazovat ten odpad do jednoho kontejneru a my je chceme postupně naučit, takže my tam teď dáváme kontejnery na bioodpad, který mimochodem je těžký a tím je pro nás jakoby výhodnější v tom celkovém součtu a budou následovat potom další kontejnery, tak my je to tak jakoby pomalučku učíme, věřím, že tomu tak bude a že tak jako učíme lidi, aby si doslova zametli nebo odklidili sníh před svým prahem, protože to je jejich bydliště, tak aby i to, co vyprodukují, oni zlikvidovali, ale tím správným způsobem.
0: Tak držíme palce a začíná nám zároveň zahrádkářská sezóna. Po městě, jak jste zmiňoval, je více kontejnerů na bioodpad. Kde třeba jsou?
1: Víte, my tím, že jsme rozšířili prostě ke každému domu, tak jsme zároveň ale rozšířili ještě ty hnízda na právě odpad třeba olejů nebo na odpad textilu přes ty problémy, které s tím jsou a ti lidé skutečně mají možnost jak na sídlištích v centru města, ale i v okrajových částech, kde jsou třeba cyklostezky a podobně, tedy ten odpad likvidovat tady tím správným způsobem a těch hnízd skutečně máme téměř 20 po celém městě, což je skvělé.
0: Máte i nějaký sběrný dvůr a případně platí se třeba za odnesení nebo dostání toho bioodpadu u vás?
1: Sběrný dvůr máme a ten sběrný dvůr je nedostačující už kvůli počtu podnikatelů a počtu obyvatel. Chceme připravit nový, máme projekt, budeme stavět teď k němu silnici, ale zároveň lidé tam zdarma tady samozřejmě likvidují odpad, jenom ten odpad, který se pak musí náročně zpracovávat nebo je skutečně, řeknu, jedovatý, tak za ten připlácí, ale ne plnou cenu.
0: Říká Jaromír Dvořák, starosta Nového Boru a za chvíli se ho zeptáme třeba i na akce, které tady plánují. Český rozhlas Liberec. Někdy.

0: užívat svět.
1: 2 minuty po půl dvanácté posloucháte Český rozhlas Liberec. Jak jsem říkal před chvílí, pana starosty Nového Boru se zeptáme třeba i na kulturní akce, aby vám žádná zajímavá neutekla. Město, to vaše, to je obrovská tradice skla. Jakými zajímavými akcemi budete u vás v Novém Boru žít? Co plánujete?
2: No, ono zase těch akcí je celá řada. My už jsme třeba v únoru měli, což je taková rarita, brazilský karneval nebo karneval v duchu brazilského karnevalu. To jsou ti skláři, kteří odešli v 19. století do Jižní Ameriky a ty kontakty jsou pořád a to je úžasná akce. 19. června a 20. června budou tradiční sklářské slavnosti. Taky skutečně jedna z těch hlavních věcí. Já jsem rád, že k tomu se třeba připojí, protože my musíme ty mladí lidi k tomu vést, k tomu řemeslu a i k tomu umění. A k tomu řemeslu zvlášť. Takže máme soutěž umění a řemeslo ve skle. Říkal jsem si, když teď třeba naše muzeum zpracovává tu obrovskou sbírku, který koupil Liberecký kraj, bude třeba méně lidí, ale ono je to 100 lidí se přihlásí do soutěže, tak je vidět, že tam prostě ten potenciál těch lidí, které to sklo nějakým způsobem irituje a chce se jim zabývat. Máme rozloučení s létem, tradiční, velmi oblíbené, jsou třeba začátky adventu, kdy nám andělé nebo dokonce samotný pan farář sjíždí z kostela, z kostelní věže na náměstí. To jsou akce, kdy se to náměstí zaplní. Teď v neděli veterán klub, velká akce veteránů v Novém Boru, prostě průběžně kultura v Novém Boru. To je prostě fenomén a i když nedáváme tolik jako třeba větší města sousední, tak lidé se k nám sjíždějí. V našem kině jsou premiéry všech filmů, neuvěřitelná věc a také předpremiéry, vidíte tam herce, tak dále, divadlo, které má 250 míst, je v podstatě při každé akci plné a to nehrají jenom Pražáci, ale i místní nebo Sokolí, takže té kultuře se u nás skutečně daří.
1: Vy jste nám přinesl do studia 2 zajímavé knihy, které jste vydali. Nový Bor 1945 až 1948. To mě hodně zaujalo. Tohle období mě opravdu hodně zajímá, tak si rád prohlédnu a pročtu. A také knihu Parky, zahrady a hřbitovy Nového Boru a jeho okolí. O čem vlastně ty knihy jsou, nebo kde je mohou zájemci zakoupit, protože vypadají opravdu krásně. Já jsem s nimi zalistoval a oslovili mě, tak díky, že jste nám je přinesl a rozšířil nám obzory.
2: No, tak ty knihy chceme, nebo já chci, aby po každé tady to město knihy vydávalo. Je to prostě vždycky paměť toho, co se v tom městě třeba děje, dělo. My jsme měli dlouholetého historika, pana Jindru, který se psal jaksi první díly o historii Nového Boru, učinil ho tak dospělým vlastně. Znáte-li historii, znáte i svoji současnost a budoucnost. A to, že ten nový historik, kterého máme, pan Víťa Seidl, napsal historii po roce 45, období velmi těžké, nepříjemné, odsun obyvatelstva, znásilňování, rabování, samozřejmě po těch fašistických hrůzách, čili to potřeboval určitou odvahu a my jsme se s tím i touto knihou díky němu právě vyrovnali a vyrovnáváme. O knihu je velký zájem. A stejně tak o ty parky, prostě Nový Bor bylo město zeleně, A je tam celá řada parků, lesní hřbitov, mimochodem, když jsme postavili novou smuteční síň, toalety, protože jsou tam pochovaný rumburští hrdinové, je často centrem, nebo sjíždějí se tam výletníci a my jim tam chceme poskytnout servis a teď tam třeba začínají kvést rododendrony a to je prostě úžasné místo jenom na procházku.
1: To je nádhera, mohu potvrdit, byl jsem tam nedávno. Tak těmito slovy uzavírá své povídání pan Jaromír Dvořák, starosta Nového Boru. Pane starosto, děkujeme, že jste si na nás udělal čas, děkujeme, že jste dorazil, ať se vám v Novém Boru daří, držíme vám palce a zase někdy příště.
2: Děkuju za pozvání a radost ze života a z lidí kolem vás, ať se vám daří.
1: A zítra si budeme povídat s panem Jiřím Černým na téma Jedeme na elektřinu, jaká má být péče o elektroauta, jak se liší oproti běžným vozům, jak správně nabíjet a další otázky, na které se zeptáme. Třeba i na elektrokola a elektrokoloběžky.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vaším dopoledním společníkem je stále Český rozhlas Liberec a ke 11:45 nás dovedla i královna popu Madonna. A teď by měli nastražit uši všichni zahrádkáři. Papské rady totiž pomohou s údržbou trávníku. Proti nechtěnému mechu prý pomůže písek i trpělivost.
1: Babské rady.
2: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky.

0: Pondělní dopoledne se blíží k času oběda a tak vás ještě před ním po vlnách Českého rozhlasu Liberec pobavíme. Jana Boušková se začala objevovat před kamerou už na konzervatoři. Debutovala ve Vrlíčkově Dívce na koštěti. V televizi pak měla štěstí na vydařené nebo divácky atraktivní projekty. Hrála hubaté princezny, účinkovala v mnoha dílech Bakalářů a v seriálech. V posledních letech je známá třeba z role tety v seriálu Policie Modrava. Herečka Jana Boušková oslavila před pár dny 72 let. A teď nás společně se svým manželem Václavem Vidrou pobaví ve scénce Autoservis.
1: Dobrý den.
2: No nazdar, to moc dobrý nebude, když nám takhle začíná.
1: Vy jste vedoucí tohohle servisu?
2: Ne, já tady prodávám zmrzlinu.
1: Říkali, že jste průďas. A taky, že jo.
2: Tady tyhle finty na mě neskoušejte, o co vám jde?
1: O jedno rozbitý auto.
2: Neříkejte, já jsem myslel, že sem jdete se zánětem středního ucha.
1: Zdravá jako řípa.
2: No za to mě se dělá šoufl.
1: Viktor je pošmourná, ahoj.
2: To mě teda opravdu těší.
1: No já si myslím, že to potěšení vám dlouho nevydrží. Ten auták je na tom zle.
2: Jo, vy jste bourala.
1: No.
2: Nebo někdo naboural vás. No, když to ve vašem případě asi nepřichází v úvahu.
1: No. Jezdí, tak se stane ledacos, že jo?
2: Jo, když jezdí člověk, to jo, ale když jezdí ženská, to je hotová katastrofa, helejte. No. Že jste si vybral zrovna naši firmu, my tady na zázraky nejsme zavedení.
1: Helejte, jako bych to neslyšela, jo?
2: A ještě je hluchá.
1: Říkal jste něco?
2: Ne, já mlčím jako hrob, taky o čem bych si s váma povídal, že jo?
1: Helejte, upravujete úplně všecko?
2: Všechno ne, paninko, my jsme autoservis, ne chirurgie.

0: Když nám sem někdo doveze úplně rozmlácenou šunku, tak mu z toho taky za tři dny nepostavíme Rolls Royce, jsem hostivá paní.
1: Slečna, prosím, jo?
0: Promiňte, já jsem si nevšimnul. Dívkám ve vašem věku jsem zvyklý vždycky říkat paní.
1: Jo.
0: Ovšem ve vašem případě mě to ani nepřekvapuje.
1: Jako bych to neslyšela.
0: No, teď říkám, že je hluchá.
1: Jste umělci nebo začátečníci?
0: Já ještě vůbec nevím, o co vám jde.
1: No, o jednoho rozbitýho kombíka. No to, že byl bílej, je tutový. Ale že to byl kombík, to už se nepozná.
0: No, tak se tady posaďte a povídejte. Co mu chybí?
1: V okna, dveře, střecha, kapota, kola.
0: Hlejte, tadyhle za rohem kousek odtud je sběr na starýho železa.
1: Sedačky,
0: tam, když to postavíte na váhu.
1: Motor, chladič.
0: Tak vám za to ještě něco dají, kdežto tady se nedoplatíte. To jste vlítla pod parní válec, nebo kam jste to strčila?
1: Já jsem to nikam nestrčila. Ten auták stál na hrozně pitomém místě.
0: No, hlejte, tak aby jsme to zkrátili, jo? Kde vám to stojí?
1: Myslíte, že ten pohled vydržíte?
0: Já už jsem viděl rozšmelcovaných autáků, paninko.
1: No dobře, je tamhle. No ta bílá placka.
2: Počkejte, teď tam já jsem měl zaparkovaného svého bílého kombíka.
1: No ale na hrozně pitomém místě. Kdybyste stál kousek dál, tak jsem se mohla vyhnout.
2: On je úplně na maděru.
1: Co si myslíte? Vám to tady půl hodiny vykládám.
2: Že, ženská, jak...
1: No co? S tím buldozerem jezdím teprve od včerejška. Ještě to nemám v ruce. No, vjedu do zatáčky a tam tohle, no, tak to padlo takhle, no.
2: Já mám předdovolenou.
1: No, tak... Tak já přijdu později.
2: Už krtím otrávím.
1: Pane vedoucí, jo?
2: Zabiju, popravím, zastřelím.
1: To je hrozný. Ty chlapi dneska vůbec nic nevydržej. Každá maličko si hned položí. A to mají většině keci na ženský. Tvoj.
3: Jana Boušková a Václav Vidra. Mimochodem, do autoservisu se vypravíme i zítra po 11. hodině a s naším hostem budeme mluvit na téma Jezdíme na elektřinu. To ale bude až zítra, teď je 11.54, za chvíli další zprávy a po nich už Filip Majsl a bude vám i v druhém květnovém pondělí hrát na přání. Jan Holub se loučí, přeji klidný den a naslyšenou.
4: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V Bedřichově dnes budou řešit budoucnost tamního ski areálu. Stavba vodovodu v Horním Vítkově u Chrastavy se blíží ke konci. V českých hotelech a penzionech vzrostl počet ubytovaných. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Obyvatelé Bedřichova se dnes večer seznámí s plány obce s tamním ski areálem, poté co ho kvůli ztrátovosti opustil původní provozovatel, letos v zimě nefungoval. Část pozemků pod sjezdovkami patří obci, další developerské firmě Niseko. Lidé by se dnes měli dozvědět podrobnosti o místu před chystaným referendem. V něm budou 22. května rozhodovat, jestli v budoucnu umožní pozemky ve ski areálu zastavět, doplňuje starosta Petr Holub ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Budeme projednávat vyhlášené referendum a se budeme bavit o ski areálu a o postupu v rámci nějakých dohod mezi obcí a investory v areálu a posledním bodem bude diskuze.
3: Město Chrastava získalo z fondu Turów dalších 6 milionů korun na prodloužení vodovodu v Horním Vítkově. K projektu se na začátku nepřipojilo několik domů, jejichž majitelé si to v průběhu výstavby rozmysleli. Kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole obyvatelům hrozí ztráta vody ve studnách. Vodovod o délce 5,5 kilometru se tak prodlouží o dalších 300 metrů. Jak uvedl starosta Chrastavy Michal Canov z SLK, stavba se blíží ke konci. Obrazy z takzvané Hitlerovy sbírky zůstanou vystavené v jedné z místností hospodářského dvora zámku v Zákupech na Českolipsku. Kolekci 14 obrazů zabavenou nacistům po druhé světové válce zámek mimořádně zpřístupnil v neděli. Pravidelně se s obrazy návštěvníci ale setkávat nebudou, říká kastelán Vladimír Tregl.
5: Obrazy už tady na stěnách zůstanou, ono jim tady bude i lépe než v depozitáři, protože jsou to místnosti čisté, větratelné, kde není taková vlhkost jako třeba v některých přízemních místnostech zámku, ale opravdu budou ukazovány jenom výjimečně, nestane se to běžnou součástí prohlídkové trasy.
3: Českým hotelům a penzionům se letos v prvním čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni. Informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data také ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají k 17 až 20 stupňům, na horách to bude 13 až 16 stupňů Celsia. Vár bude slabý jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka platí až do konce června. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: No, Koukám, že po prodlouženém víkendu jsme tady jako takový pánský klub. Ranní vysílání obstaral Martin Kolín, dopoledne Jan Holub, zprávy připravuje Miroslav Holubec, editorem je Michal Balák a u mikrofonu jsem s vámi teď já, Filip Majsl, v podstatě taková přísně elitní pánská společnost. Já osobně jsem zvědavý, kdo na mý v písničkách na přání ještě podpoří, případně rozbije. Písničky na přání v tuto chvíli samozřejmě začínají, já vás u nich vítám, přeju vám hezký poslech a moc se na vaše přání těším.

Ano, tak svět možná přichází o básníky, ale Český rozhlas Liberec určitě nepřichází o hudby chtivé posluchače a právě pro vás je připravená následující hodina, tedy písničky na přání. Telefonní číslo do studia 22 155 37 22. Pokud se vám nechce volat, samozřejmě můžete psát a to hned dvěma způsoby. Buď textové zprávy ve tvaru Zahrajte Liberec, Mezera a potom váš text na číslo 90 011 04, anebo nám napíšete e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: 12 hodin 9 minut, já jsem v úvodu této hodiny mluvil o tom, že vysílání Českého rozhlasu Liberec dnes očividně výhradně obstarávají muži, ovšem teď dojde k narušení té velké testosteronové vlny, která se prohání přes Český rozhlas Liberec, protože v písničkách na přání máme první volající, a to ženu. Krásné odpoledne.
1: Krásný den, tady Jarmila z Jeseného a přála bych si písničku Matildu, a nevím, ale hádej Matildo, myslím.
0: Ano, přesně tak. No a pro koho bude ta písnička?
1: No, bude pro mě a pro všechny lidi, co poslouchají Rádio Liberec.
0: Dobře, tak ale hlavně letí k vám do Jesené. Mějte se krásně, paní Jarmilo, děkuji za zavolání a zase příště. Naslyšenou.
1: No, děkuji vám taky, naschledanou.

Teď jsme tady v hudebním archivu v písničkách na přání zašmátrali hodně hluboko. Karel Hála, Hádej Matildo, ale notoricky známá písnička, která rozhodně patří mezi ty, které nestárnou. Máme 12 hodin a 13 minut a pokračujeme dál. Tentokrát se podíváme do e-mailu. Napsala nám paní Hana. Tak bychom si mohli zase zavzpomínat a vrhnout se na vzpomínky, tentokrát se skupinou Genesis. Skupina byla založena v roce 1967 a od roku 1976 byl jedním z členů skupiny i zpěvák Phil Collins. Posluchačům bych ráda zaslala pro radosti hit z roku 1978 Follow You, Follow Me.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dál posloucháte Český rozhlas Liberec, tohle byla samozřejmě tuzemská legendární kapela Olympic, dávno, za 8 minut bude 12:30, to znamená, že už dávno začaly písničky na přání v Českém rozhlase Liberec a pokračujeme telefonátem. Dobré odpoledne, kdo tam?
1: Tady Vratislav, Liberec, jak jsem si nechal zahrát toho Glenna Millera.
0: Ano, máme připraveného Glenna Millera, American Patrol, to je písnička, kterou jste si vybral. No a pro koho ta písnička bude?
1: No tak ta je pro mě, pro povznešení nálady a tady pro všechny lidi, kteří Liberečáky, kteří poslouchají a tak dále, no.
0: Dobrá, tak se tady jdeme ponořit hodně hluboko do historie hudby až do 40. let. Glenn Miller, orchestra a American Patrol. Mějte se krásně.
1: Děkuji, naschle.
0: Naslyšenou.

Ano, Glenn Miller Orchestra a American Patrol, tohle byla swingová verze z roku 1942 a o tu swingovou aranž se postaral Jerry Gray. Máme 4 minuty před 12:30, pokračujeme dál, tentokrát opět nahlédneme do vaší korespondence, napsal nám pan Antonín a poprosil o písničku od Marka Ztraceného Modlitba za pátek, to brzo v pondělí odpoledne. A tuhle písničku posílá pro holky na zámek Friedland, konkrétně Ivču a Šárku a Vendy do Hejnic, ať mají skvělý den a ještě skvělejší náladu.

0: Ano, modlitba za pátek, to je asi jediný případ, kdy se z ateistů stávají fanatičtí věřící. Marek Ztracený a modlitba za pátek, ta dozněla v pondělí odpoledne, konkrétně minutu před půl jednou. No a my ještě, než se dopracujeme do poloviny písniček na přání, pokračujeme telefonátem. A kdo je na telefonu? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe, tady je čas Friedlantu. Tak je to pro vás písnička, vašim kolegům a kolegyním a pro všechny, co si necháme hrát. My jsme strašně velikánská rozhlasová parta, vaše už, a je to i pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami a všem lidičkám, co nenechávají hrát.
0: Dobrá.
1: Do všech koutů.
0: Samozřejmě, tak tedy do všech koutů, nejenom Libereckého kraje, letí srdce nehasnou Karel Gott se svojí dcerou. Vy se mějte krásně, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: co Bůh chystá.
1: Ano, srdce nehasnou a stejně tak nevyhasíná ani plamének písniček na přání v Českém rozhlase Liberec. Vždyť jsme sotva za polovinou. Pokračujeme dál, tentokrát je na řadě e-mail, a to e-mail od paní Anny. Zdravím do Českého rozhlasu Liberec a moc prosím o písničku od Marcela Zmoška Má sněhu andělů pro Anetu Královou k narozeninám. Ať hvězdy jsou ti nakloněné a prožíváš jen samé chvíle spokojené. Srdečně blahopřejeme k tvým krásným narozeninám. Tvoje sluníčkové kolegyně a Anička z Kunic Praha Východ a Český rozhlas Liberec.

Něžná od Marcela Zmoška, Mášně u andělů, 8 minut po půl jedné. My teď ale trochu nabereme na obrátkách, napsala nám paní Sylvie z Prahy, která připomíná, že dnes má 27. narozeniny americká zpěvačka Sabrina Carpenter a vybírá její písničku Espresso. Tahle písnička je určená svatavám k svátku a také všem dnešním narozeninovým oslavencům. Takové Espresso po pondělním obědě, proč ne?

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tublatanka a matka, takové lehké připomenutí včerejšího dne matek. A že si to maminky zaslouží, neměly to s námi vždy jednoduché. Jenom moje maminka, kolik o mě zlomila vařeček, kolik to muselo stát. Za 2 minuty bude 12 hodin a 48 minut, to znamená, že je 12.46 samozřejmě. No a pokračujeme v písničkách na přání. Napsal nám pan Josef ze Semil, prosím o zahrání písničky všem pro dobrou náladu od zpěváka Erika Bartna a skupiny The Animals, House of the Rising Sun. Tato britská skupina není tak často slyšet. To je pravda a tak si

Rasa House of the Rising Sun, písnička, kterou znáte také pod českým názvem Dům u vycházejícího slunce. Za 8 minut máme 13 hodin, napsala nám ještě paní Zdena, že by ráda pro radost nechala zahrát všem posluchačům Slzu a Katarze. Ta písnička je připravená a s tou se s vámi také rozloučíme, protože za malou chvíli vás čekají zprávy s Miroslavem Holubcem a pak Alex a host. Alex Minářová tentokrát ve studiu přivítá ředitelku UNICEF v České republice Pavlu Gomba. Filip Majsl vám přeje stále krásné odpoledne a na vlnách Českého rozhlasu brzy naslyšenou.

0: Dobrý, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Meteorologové varují před silnými bouřkami na severu Čech. Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón. Diskgolfové hřiště v Libereckém Vesci má nové jamky. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Meteorologové na severu Čech varují před bouřkami. Výstraha platí od dnešních 13 hodin do půlnoci pro celý Liberecký kraj a východní polovinu Ústeckého kraje. Bouřky může doprovázet přívalový déšť. Hrozí proto i lokální povodně, říká Jan Hrubý z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Doporučujeme ho sledovat v aplikaci indikátor přívalových povodní, brát v úvahu nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími větvemi. Při řízení vozidla snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.
3: Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle na Ministerstvo pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště Top 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
6: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že si naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
3: V libereckém sportovním areálu Vesec přibyly nové jamky pro disc golf, informovalo o tom město na svém webu. Doposud mělo hřiště 9 jamek v oblasti Špičáku, nově je jich 12. 3 nové přibyly v části areálu nad veřejným ohništěm. Loni na podzim město také nechalo vyměnit všechny koše na hřišti. Mapu a veškeré informace k rozšíření hřiště najdou lidé na informační ceduli u cesty k areálu. Mapky i karty na skóre jsou k dispozici v bistru u oválu. Tam si lidé můžou také půjčit disky. Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního íránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Ropa typu Brent podražila o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Teheránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi nadále trvá a Washington se snaží přimět Teherán k podpisu dohody o ukončení války a omezení íránského jaderného programu.
4: Počasí.
3: Odpoledne bude oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů. Na horách to bude 13 až 16 stupňů Celsia. Vár bude slabý jihovýchodní, respektive jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 1/9 dnes můžete na Českolipsku potkat pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pamatujte na to a jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Hezký den.
4: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy. Byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti, nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba, možná více než u nás, takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnější? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme na nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je k nezaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě a je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dalo by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám tak, kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednomu pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malichernosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní, takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková, jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotné přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: Já jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchhle dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život je dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny, právě jakoby dopravní třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli o jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevřel nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Správa železnic už má povolení k přestavbě nádraží v Turnově. V Bílé na Liberecku dokončili obnovu veřejného osvětlení. Podvodníci slibují peníze za testování bankovních aplikací. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami, v noci 3 přes den až 12 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investice ve výši 1 miliardy korun i další změny.
5: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut.
3: Práce správa železnic plánuje na roky 2027 až 2028. Nové veřejné osvětlení dokončilo vedení obce Bílá na Liberecku. Staré lampy nahradila úsporná LED svítidla. Náklady na poslední etapu překročily 400 tisíc korun. Polovinu pokryla krajská dotace, říká nezávislý starosta Václav Najman.
6: Je to z důvodu toho hlavně vlastně, abychom ušetřili finanční prostředky za elektrický proud. A někde jsme dokázali i rozšířit, kde bylo potřeba, třeba kde je trošičku novější zástavba.
3: Policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Na inzerát s nabídkou brigády reagovalo už zhruba 400 lidí. Policisté o tom informují na svém webu. Podvodníci se snaží vylákat z lidí informace o nově založených účtech a přes ně legalizovat peníze z jiných podvodů. Lidem, kteří s nimi ale navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Brigádník dostane za úkol založit si účet u banky přes její oficiální aplikaci a napsat recenzi, jak se mu s ní pracovalo. Zároveň musí podvodníkům poslat číslo nově založeného účtu a přístupové údaje k němu. Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dříve řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku.
4: Počasí.
3: V noci bude oblačno, místy s deštěm nebo bouřkami, postupně se bude oblačnost lokálně protrhávat. Nad 700 metry nad mořem ale může sněžit. Nejnižší teploty klesnou na 6 až 3, na horách až minus 1 stupeň. Zítra očekáváme oblačnost s přeháňkami, na horách sněhovými, nejvyšší teploty vystoupí na 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: K
7: Krásné a v Libereckém kraji víceméně i slunečné pondělní odpoledne. Mně se docela líbí, jak se s blížícím se létem lidé čím dál tím více začínají starat sami o sebe. Já jsem nedávno byl svědkem toho, jak do prodejny s výživovými doplňky přišla dáma pro spalovač tuků a v ruce držela objemné menu od McDonald's s půllitrovou Coca-Colou v ruce navrch. No ale pohyb ten také dělá zázraky a na putování za dalekými výhledy po Ještěckém hřbetu mezi Křižany a Zdislavou nás pozve náš regionální stopař a to v rámci akce Týden pro rodinu, který má takový hezký podtitul Rodino pohni se. Nejprve se ale vydáme do Bedřichova, kde se dnes večer bude veřejně projednávat situace kolem tamního ski areálu. To bude i tématem květnového referenda a k tomu bude mít už za pár minut podrobnosti kolegyně Johana Tománková. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje hezký poslech.

0: Snad jsem to zavinil já, nestárnoucí hit kapely Olympic, který nám zpestřil to dnešní odpoledne v 15 hodin a 12 minut v Českém rozhlase Liberec. V Bedřichově dnes večer pořádají veřejné setkání s obyvateli, kde lidem zástupci obce představí plány s tamním ski areálem. Tato debata předchází referendu, které bude v obci už příští týden. A víc nám teď poví redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne, veřejné setkání s obyvateli se koná od 18 hodin v hotelu Jelinek. Lidé se dozvědí, v jaké fázi je aktuálně jednání o ski areálu s ostatními investory. Ski areál tuto zimní sezónu v provozu nebyl, protože se investoři nedomluvili, kdo ho bude provozovat. Na programu bude také plánované referendum, které se opět týká lyžařského střediska a v závěru bude diskuze.
0: A připomeň ještě, o čem konkrétně budou lidé v referendu rozhodovat?
1: O tom, jestli bude moct budoucí vedení obce změnit územní plán tak, aby bylo možné sjezdovky na Malinovce zastavět. Letos na podzim nás totiž v Česku čekají komunální volby a současný starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj slíbil před 4 lety občanům, že nebude měnit územní plán. Vedení obce se ale na podzim může změnit. Lidé mají rozhodnout, jestli má současné zastupitelstvo ustanovit, že nebude možné územní plán měnit ani po volbách. Připomenu, že samotné referendum se uskuteční za týden v pátek 22. května.
0: No a jaké jsou poslední informace o provozování lyžařského střediska?
1: Vedení chce všechny pozemky skonsolidovat, tedy spojit v jeden. Všichni investoři, kterými je obec, společnost Niseko, Bioshop a Martin Kaloš, se shodli zatím jen na tom, že chtějí zachovat sjezdové lyžování v Bedřichově. Neshodli se ale na tom, kdo to bude mít na starost, za jakých podmínek a na způsobech financování. Společnost Niseko měla snahy o založení spolků, které by mohly areál provozovat, stejně tak obec. Nikdo z investorů ale na podmínky tehdy nepřistoupil. Novinky se dozvíme dnes večer.
0: A my si na ně počkáme. Podrobnosti nám tedy prozradila Johana Tománková a ještě zopakuju, že veřejné setkání v Bedřichově začne v 18 hodin v hotelu Jelínek. Mockrát děkujeme, Johano, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Český rozhlas Liberec je stále s vámi, máme 15 hodin 22 minut. V České republice probíhá už 18. ročník týdne pro rodinu, letos s motem Rodino. Pohni se, které vyzývá k návratu k přirozenému pohybu, ke společným procházkám, výletům či hrám. A to hlavně kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu dospělých i dětí. Podrobnosti i s typem na výlet u nás v Libereckém kraji má regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Tak obezita je stále větším problémem se stále většími zdravotními dopady a protože ne nadarmo se říká, že příklady táhnou a bohužel to platí u těch negativních, tak se obezita projevuje velmi často i u dětí a dospívajících. Podle mezinárodní výzkumné studie, která se zaměřuje na zdravý životní styl a sociální podmínky dětí a dospívajících HBSC, má více než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu a tento podíl roste a u některých vybraných skupin je to ještě mnohem závažnější. Například u 11-letých chlapců obezity či nadváhy dosahuje téměř polovina. A to je právě jeden z důvodů, proč Rodinný svaz České republiky pořádá další ročník Týdne pro rodinu, který propojuje dva víkendy kolem 15. května. 15. květen je totiž Mezinárodní den rodiny.
1: Jaroslave, ty sám si jako proutek, tak nám poraď, jak se hýbat, kdy se hýbat a kde se hýbat?
2: Já bych to shrnul, že jakkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Ale využiju citace odborníka. Když se rodina hýbe společně, třeba při sportu, na výletě, při cestě do školy nebo za prarodiči, tak se nejen zlepšuje fyzická kondice, ale zároveň se posilují vztahy. A když konečně rodina tráví čas spolu aktivně a buduje svoji fyzickou a psychickou odolnost, tak její členové zažívají i vzájemnou blízkost. A když se rodina hýbe i vztahově, lépe se v ní žije. Míní předseda Rodinného svazu a mediátor Jan Zajíček, přičemž těmi vztahovými pohyby myslí projevování zájmu o druhé, společné rituály a otevřenou komunikaci. Záštitu nad letošním Týdnem pro rodinu převzal známý a populární dětský lékař Cyril Matějka z Jablonecké nemocnice, který dlouhodobě upozorňuje na význam prevence a zdravého životního stylu již od dětství. Třeba těmito slovy. Když se budete hýbat vy, budou se hýbat i děti. Je nemožné chtít po dítěti něco, když mu nejdete příkladem. Myslete na svoji dlouhověkost a životnost, abyste dětem dlouho vydrželi a oni vám už půjdou ve stopách.
1: No a jak se říká, sliby se mají plnit nejenom o Vánocích a my jsme slíbili nějaký tip na výlet.
2: No tak těch ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se objevuje celá řada a nejenom ve vysílání, najdete je i na webu, na sociálních sítích, v rubrikách jako Výlety s Pavlem Kudrnou, Putování s Markem Řeháčkem i v mých příspěvcích jako regionálního stopaře. Ale dnes tu mám jeden tip, za kterým stojí Technická univerzita Liberec. Katedra sociální práce a speciální pedagogiky a katedra primární a preprimární pedagogiky zvou ve středu 15. května, tedy tuto středu, na putování za dalekými výhledy. Sraz je ve 3:45 odpoledne na vlakovém nádraží v Liberci před pokladnami, pojede se do Křižan a odtud po Ještěckém hřbetu přejdete přes Malý Vápený a Zdislavský špičák do Zdislavy. Návrat do Liberce krátce před 7. A vzhledem k tomu, že průvodci tohoto výletu budou terapeutka Kateřina Brzáková-Bexová a pedagog a spolupracovník Geoparku Ralsko Dominik Rubáš, se kterým už jsem nějaký ten výlet absolvoval, tak bych si to nenechal ujít.
1: Říká náš regionální stopař, je už v hrudníku, tluče srdce sportovce. Jaroslav Hoření, moc krát děkujeme, Jaroslave. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: osvěžení nabídl Michal Tučný, co by prodavač 8 minut po půl čtvrté. Posloucháte Český rozhlas Liberec a před námi je pořad Co je nového. My se dnes vydáme do obce s zhruba tisícovkou obyvatel na severozápadním okraji Českého ráje. Kdo tam byl, asi nepřehlédl rozhlednu Hamštejn nebo zříceninu hradu Zběrohy. Otázka, co je nového, dnes letí do Koberovy na Jablonecku. A na telefonu máme nezávislého starostu Pavla Pospíšila. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Já jsem zaznamenal, že vám se loni podařilo modernizovat počítačovou učebnu a školní síť v základní škole. Je to to nej, čím se můžete v poslední době pochlubit?
1: Není to to nej, nicméně ta konektivita školy, která se vylepšovala včetně všech rozvodů, tak nám pomůže zabezpečit výuku v počítačové gramotnosti nebo dětí i na další léta, takže tam došlo k výrazné modernizaci, bylo to spojené i s vybudováním bezbariérového vchodu do naší základní školy a mělo to i další návaznosti.
0: No a co je tedy to nej?
1: Co je toto nej pro Koberovy v současné době, to je vlastně dostavění vodovodního přivaděče mezi Železným Brodem a Koberovami, protože v Koberovech máme vodní zdroje, které už nejsou kapacitní, v podstatě musí se doplňovat ze vzdálenějších zdrojů, musí se to dovážet voda cisternami, takže to je velká komplikace a tato akce už běží v podstatě třetím rokem, v letošním roce dojde k jejímu dokončení a jenom chci podotknout, že třeba obec se podílí na spolufinancování této akce a zatíží to náš rozpočet v nadcházejících letech částkou 14 milionů korun.
0: Na tisícovou obec to rozhodně není málo, to je pravda. Vy jste zhruba před rokem si nechali zpracovat také architektonickou studii přestavby knihovny. Jak jste s projektem daleko?
1: Takže v současné době pan architekt připravuje projektovou dokumentaci tak, aby byla použitelná pro stavební povolení a uvidíme, chtěli bychom, pokud se najdou i vhodné dotační tituly, začít s rekonstrukcí této knihovny, protože nebude to jenom rekonstrukce, bude to doplnění ještě jedné přístavby v zahradě mateřské školy o takzvaný dětský koutek a to bychom chtěli začít realizovat už v průběhu třeba příštího roku, pokud budou hodné dotační tituly.
0: No a jestli se nepletu, máte před sebou ještě jeden hodně velký projekt. O co se jedná?
1: Dalším z poměrně rozsáhlých projektů, na kterých se finančně spolupodílíme, to je celková rekonstrukce čistění odpadních vod, kterou má v majetku firma SVS. A my se zase podílíme i finančně na této akci zhruba ve výši 6 milionů korun. Takže opravdu nás v nejbližších letech čekají poměrně velké investice, velké finanční výdaje a uvidíme, budeme už muset si vybírat ty priority, do kterých obec bude chtít investovat.
0: No ale my vám samozřejmě budeme držet palce, aby se vám vše podařilo zrealizovat, aby to šlo hladce, ale pojďme si také trochu pročistit hlavu. Já jsem v úvodu zmiňoval několik lákadel. Na co byste nás do Koberovy pozval vy osobně?
1: No, nepozvu vás už na tradiční běh kalichem, který proběhl teďka v neděli, ale 30. května bude u nás probíhat Koberovská pouť, takže spolky mají připravený dětský den, který bude probíhat zhruba od 1 hodiny. Součástí toho bude i pro dospělý nohybalový turnaj a bude tam připravena i bohaté občerstvení s hudební produkcí. Takže ta zábava u nás poběží, řeknu, od poledne až do pozdních večerních hodin. Takže zvu všechny zájemce, aby se k nám do Koberov přijeli podívat.
0: Říká starosta Koberov Pavel Pospíšil. My moc krát děkujeme za pozvání. Přejeme vám samozřejmě, ať se vám v Koberovech daří a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Liberec vám stále přeje pohodové pondělní odpoledne, za 8 minut bude 16 hodin a vy už se vlastně můžete těšit na další humoriádu. Tu dnes bude moderovat Patrik Rozehnal a společně s ním, no to je otázka, kdo to bude. Oficiálně je tedy uvedený imitátor Petr Jablonský, no ale poznejte to podle hlasu. Tak tedy humoriáda hned po 16. hodině a předtím pochopitelně zprávy, které dnes chystá Miroslav Holubec. Filip Majsl vám ve společnosti Českého rozhlasu Liberec přeje stále příjemný poslech a po 17. hodině se v pořadu Den v kraji budu těšit na slyšenou.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 16 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Cenové stropy pohonných hmot zítra klesnou. V Libereckém kraji od ledna do března přibylo turistů. V Kamenickém Šenově bude 2 roky rozkopaná Palackého ulice. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami, v noci 3 přes den až 12 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou. Pumpaři budou moci litr benzínu prodávat maximálně za 4,40 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů méně než dnes. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak zítra bude moci na čerpacích stanicích stát maximálně 2,40 korun a 84 haléře. Řidiči tak natankují o korunu a 1,30 haléřů levněji než dnes. Rezort maximální ceny vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Do Libereckého kraje v letošním prvním čtvrtletí přijelo přes 260 tisíc turistů, to je téměř o 6% víc než loni. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Podle statistiků přibylo hostů z Česka i z ciziny.
4: Nejvyšší návštěvnost měl region v lednu, kdy do Jizerských hor a Krkonoš i díky dobrým sněhovým podmínkám přijelo téměř 99 tisíc turistů. Loňská čísla letos překonal počet návštěvníků i v únoru. V březnu naopak návštěvnost horských oblastí poznamenala obleva. Z Libereckého kraje Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká 2letá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70-milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
5: Pracovat se bude přibližně na 0,5 kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Sněmovní pracovní skupina ke změně financování médií veřejné služby vyzvala ke stažení zákona, který má zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Ve skupině složené z politiků, zástupců obou médií nebo syndikátu novinářů ale nejsou žádní koaliční poslanci. Mediální výbor ji založil na jednání na konci dubna, kde měla kvůli omluvě několika koaličních politiků většinu opozice. Tehdy výbor přijal hlasy opozice podobné usnesení, s jakým dnes přišla pracovní skupina. Koalice avizovala, že takto přijatá rozhodnutí později zruší.
3: Počasí.
2: V noci bude oblačno, místy s deštěm nebo bouřkami, postupně se bude oblačnost lokálně protrhávat. Nad 700 metry nad mořem může i sněžit. Nejnižší teploty klesnou na 6 až 3 na horách a na horách až minus 1 stupeň. Zítra očekáváme oblačnost s přeháňkami, na horách i sněhovými a nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
7: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
6: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
3: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože ji milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachomůrko, Jokřemjoku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to bys jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědala, to pustíte.
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portálu, říká, a já vás znám, a vy jste, říkám, špaček. Můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a špaček, říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepenila jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál, to byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda o dámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší, mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače Halina nebo Luděk Sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: A ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimkem, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský, zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Ahoj, zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého poparťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: A jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den, dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně vás oba veřel zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: Pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Na vás potom, když tak.
4: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano,
6: a pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc.
6: Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no
1: dobře.
3: Taky známky jsem ani neměl ve škole. Ne, vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, i samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: A přál bych si dvojku Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno, hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc, mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač, na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně, dokonce se tam i zpívá a podobně, takže já bych teď nabídl na mátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval, říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je takhle, jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lola Brigidu a Lola Brigida do mě zavěšená odcházela na večeři. Já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomněla mě to, jak se říká, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi. A byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce. A na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když jsem měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, když jsem psal kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou... Já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct. Ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řek tu větu a zase si sed. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Jo. Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, ale publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromný smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: Suchý šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Sučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím vás, vyprošoval, aby si dělal prčil jako z aristokracie. To jako pr...
4: Jo, jako prču z aristokracie.
5: Jo, takhle,
4: já jsem přemýšlel, vy...
5: Z monarchie, jako...
6: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chlít, že to je ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
7: Naslyšenou.
1: Díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali by jsme ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
12: Já bych tam byl starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já věděl, že má ránu, ale já...
13: Ty když čteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Vericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiný?
12: Jo.
10: Na to tež nebo na
12: něco? Na to tež jsem jo. Jinek. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám.
12: Jo.
10: Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Ono... Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Vérych, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není pravda.
13: To tak můžete říct.
10: Jo.
13: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
11: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
4: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm-hmm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm-hmm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
4: Ano, ano,
1: dobrá.
4: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
13: no,
1: bude.
13: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
13: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková s panem
13: Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to tolik rtuťovitý Luděk Sobota.
13: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Takový jinak hodnej ten Luděk.
13: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer naprimně, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: Mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně
3: a
2: byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Aha. Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho bude narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano.
1: Hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Naschledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Poznám. Je, že by George?
5: Ne. Gianni. Jo,
3: to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak ano.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: jo? Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří.
3: Hlasuji
7: pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, naschledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, mi to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišňová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli ano. Tam nejsou ty techtle-mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce, zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně.
11: Radosti.
1: A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
3: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
3: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to puste.
1: Račte se vystoupit z archivu.
3: Jo.
12: To mi doufám vysvětlíte.
13: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
12: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
13: A koho volali?
12: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
13: Na řadle?
12: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
13: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
12: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
13: Já jsem tady byl první.
12: No.
13: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
12: Ano, já vám rozumím, no.
13: Vůbec nikdo tady nebyl.
12: Ano.
13: Na to mám svědky.
12: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
13: Já jsem tady byl první.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: To jo, já jsem tady.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
12: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první.

0: Tak se seberu a všude jsou prvni. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
1: já
0: sám
1: jsem
0: sebe
1: tady
0: předběh.
1: První.
0: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
1: Tak já tam půjdu rovnou.
0: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
1: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
0: Tak tam snad jděte, no.
1: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
0: No prosím, pěkně.
1: Ale nepijte to.
0: Proč?
1: Já mám taky něco s ledvinama.
0: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
1: Co?
0: Co vy máte s ledvinama?
1: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: To je rozumný.
1: Pač, já ani slyšet nepotřebuji poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
2: Polední pauza.
0: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali. Jo.
1: A co říkal?
0: To byla sestra zdravotní.
1: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
0: No to není legrace, to vás lituju.
1: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
0: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
1: To máte jedno. V těhle letech už je to jedno.
3: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
4: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Uh-huh. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba nebo v autě, se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kterých chtějí být všude první.
3: Jaké bývají reakce?
4: Reakce na co?
3: Na toho Luďka, když ho použijete, když vás slyší.
4: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako
3: s humorem ustoupí.
4: Jo, dá se říct, že to funguje.
1: No, děkuji, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
3: Ne.
1: No to byla přece v hýsky,
3: jo,
1: ale domácí.
3: Ajajajajaj. Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
4: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
3: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak pusu mi.

0: Daniel Mayer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Policie se snaží objasnit loupež v libereckém nákupním centru. Extrémní sucho zůstává na třetině území Česka. Na zámku v Zákupech zůstane vystavená takzvaná Hitlerova sbírka. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami, v noci 3 přes den až 12 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Kriminalisté pátrají po svědkovi loupeže v trafice v libereckém obchodním centru Forum. Incident se stal 12. dubna dopoledne, kdy pachatel ukradl pokladnu se zhruba 10 tisíci korun. Po srážce s kolem jdoucím pokladnu upustil a utekl bez ní. Informace k případu mohou lidé hlásit na linku 158.
4: Mluvčí policie Iva Martinková uvedla, že v místě byl důležitý svědek, který by mohl pomoct s objasněním celé věci. Jde o muže štíhlé postavy asi 180 cm vysokého, který měl na sobě černé oblečení a sandály s bílými ponožkami. Na hlavě měl černou kuklu. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Zhruba na třetině území Česka zůstává nejhorší stupeň sucha. Potýká se s ním část jižních Čech a kraje Vysočina, Moravskoslezského a Zlínského kraje a také Pardubický a Olomoucký kraj. Vyplývá to z údajů na webu intersucho.cz. Podle webu byl největší rozsah půdního sucha začátkem minulého týdne. Ke snížení pomohly deště, které se přehnaly nad západními a severními Čechami. Podle meteorologů by tento týden srážky měly zasáhnout většinu území. Nejvýdatnější by měly být na Moravě. Podle předpovědi by se tak mohl stupeň sucha v Česku o něco snížit. Obrazy z takzvané Hitlerovy sbírky zůstanou vystavené v jedné z místností hospodářského dvora zámku v Zákupech na Českolipsku. Kolekci 14 obrazů zabavenou nacistům po druhé světové válce zámek mimořádně zpřístupnil v neděli. Pravidelně se s obrazy návštěvníci ale setkávat nebudou, říká kastelán Vladimír Tregl.
5: Obrazy už tady na stěnách zůstanou, ono jim tady bude i lépe než v depozitáři, protože jsou to místnosti čisté, větratelné, kde není taková vlhkost jako třeba v některých přízemních místnostech zámku, ale opravdu budou ukazovány jenom výjimečně, nestane se to běžnou součástí prohlídkové trasy.
2: V Česku přibývá podnikatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet stoupl o tisícovku na 1 milion 180 tisíc. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Nejvíc lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, eviduje správa v Praze 226 tisíc. Následuje Středočeský a Jihomoravský kraj. Nárůst podnikatelů podle odborníků odráží tzv. Schwarz systém. V něm pracují jak živnostníci, i lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní. V minulém roce vzrostl počet podnikatelů celkem o 25 tisíc.
3: Počasí.
2: V noci bude oblačno, místy s deštěm nebo bouřkami, postupně se bude oblačnost lokálně protrhávat. Nad 700 metry nad mořem může i sněžit. Nejnižší teploty klesnou na 6 až 3, na horách až minus 1 stupeň. Zítra očekáváme oblačnost s přeháňkami, na horách místy sněhovými a nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Novém Boru se v Liberecké ulici střetla dvě osobní auta. Místo nehody se dá opatrně objet.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Hezké pondělní odpoledne 11. května, jsou 4 minuty po 17. začíná den v kraji, tedy to nejzajímavější z našeho dnešního vysílání a za okamžik Miroslav Holubec nabídne souhrn regionálních událostí. Kromě meteorologických vyhlídek obhlédneme také aktuální vlakové výluky mezi Železným Brodem a Starou Pakou a Turnovem a Mladou Boleslaví a kolega Jiří Línek byl na zámku v Zákupech na Českolipsku, kde mohli lidé poprvé vidět sbírku konfiskovaných obrazů původně určených pro nacistického vůdce Adolfa Hitlera a my tam budeme s ním. U mikrofonu je s vámi Filip Majsl a přeju hezký poslech.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Meteorologové na severu Čech varují před bouřkami. Výstraha platí až do dnešní půlnoci pro celý Liberecký kraj a východní polovinu Ústeckého kraje. Bouřky může doprovázet přívalový déšť. Hrozí proto i lokální povodně, říká Jan Hrubý z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Doporučujeme ho sledovat v aplikaci indikátor přívalových povodní, brát v úvahu nebezpečí zásahu prskem a úrazu padajícími větvemi.
1: Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
3: Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi.
1: Obyvatelé Bedřichova se za necelou hodinu seznámí s plány obce s tamním ski areálem před chystaným referendem. V něm budou 22. května rozhodovat, jestli v budoucnu umožní pozemky ve ski areálu zastavět. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání této hodině. V Liberci dnes začala oprava mostu v Londýnské ulici. Ta bude ve směru do Stráže nad Nisou 8 měsíců neprůjezdná. Opravovat ho bude i v době, kdy bude ředitelství silnic a dálnic pokračovat s rekonstrukcí mostu na průtahu. Do Libereckého kraje v letošním prvním čtvrtletí přijelo přes 260 tisíc turistů. Je to téměř o 6% víc než loni. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Podle statistiků přibylo hostů z Česka i z ciziny.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 17 hodin 14 minut Marika Gombitová před malou chvílí ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dospívala své vyznání a uvidíme, s jakým meteorologickým vyznáním přichází Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké počasí můžeme očekávat v Libereckém kraji v noci a nad ránem?
2: V noci to vypadá, nebo ještě spíše večer, že se místy vyskytnou pařánky nebo déšť a vyloučený nejsou i ojedinělý bouřky a stále do půlnoci máme v pátnořské výstrahu na silné bouřky, ve kterých se mohou vyskytnout úhrny i okolo 30 mm a také se mohou vyskytnout i nárazy větru, ale během noci očekáváme, že se oblačnost bude protrhávat a srážky budou ubývat a čekáme je spíše jenom lokálně, ale na horách v nadmořské výšce okolo 700 metrů budou srážky přecházet ve smíšené anebo sněhové. A co se týče teplot, tak ráno očekáváme, že bychom naměřili od Česky do 3 stupňů Celsia a na horách od plus 2 až do minus 1 stupně Celsia.
1: To je tedy stylové uvítání prvního ze 3 ledových mužů. No a jak tedy bude na Pankráce, tedy v úterý 12. května?
2: Tak zítra očekáváme, že by měla být proměnlivá, ale spíše velká oblačnost. Ráno se jen lokálně vyskytnou srážky, ale během dne čekáme na většině území a na horách v polohách nad 800 metry ty srážky očekáváme sněhové anebo smíšené a ráno a dopoledne by se ty sněhové anebo smíšené srážky mohly objevit už ve výšce okolo 600 metrů a zítřejší maximální teploty budou nižší než dnes, a to od 9 do 12 stupňů a na horách od 4 do 7 stupňů Celsia.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Já moc krát děkuju, přeju krásný den a naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 23 minut, ideál posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Základní školu v Mimoni budou dál navštěvovat děti ze sousedního Ralska. Obě radnice se dohodly na podmínkách, za kterých se zachová společný školský obvod. Město Mimoň přitom před časem smlouvu o školském obvodu Ralsku vypovědělo. Co se změnilo, to nám odpoledne prozradil redaktor Jiří Jelínek.
1: Spor obou měst začal zhruba na přelomu let 2022 a 2023. Ralsko totiž vlastní školu nemá a tamní děti od doby zrušení tamního vojenského újezdu navštěvují školu v Mimoni. Mimoň proto po Ralsku chtěla příspěvek na investice do školních budov. Radnice ale v Ralsku tehdy skázala, že jako žádný hospodář nebude platit žádné investice do cizího majetku, že si raději postaví školu vlastní. No teď už se ale blíží konec tříleté výpovědní lhůty a Ralsko školu stále nemá. Obě samosprávy se dohodly následovně. Ralsko bude platit mimo ní každoročně 1,4 milionu korun, plus zaplatí 3 miliony jako příspěvek na nedávnou opravu střechy mimoňské školní budovy. Mimoňský starosta Petr Král za hnutí ANO mi říkal, že oprava střechy vyšla na víc než 10 milionů korun.
0: No a proč si tedy Ralsko nepostaví vlastní školu?
1: Se starostou Miloslavem Tůmou z hnutí ANO jsem o tom mluvil několikrát. Původní plán byl, že se vystaví provizorní kontejnerová škola a vedle se bude stavět nějaká trvalejší struktura. Nakonec ale plán narazil na finanční i časové možnosti města. Jak už jsem říkal, brzy úplně tříletá výpovědní lhůta a děti z Ralska by pak vlastně neměli kam chodit.
0: Obě sousední města měla podobný spor i ohledně využívání hřbitova. Připomeň, jak to dopadlo v tomto případě?
1: Tady k té, řekněme, odluce skutečně nakonec došlo. Mimoň chtěla po Ralsku příspěvek na rozšíření svého hřbitova, Ralsko ale řeklo, že nic nedá a postaví si vlastní hřbitov. V tomhle případě ale město slib splnilo a loni dokončilo obnovu historického desítky let nepoužívaného pohřebiště v Kuřívodech za asi 16 milionů korun. Do budoucna ho bude možné i rozšířit přibližně na dvojnásobnou kapacitu nynějších zhruba 200 neboštíků. Mimoň i bez příspěvku od sousedů svůj plán na rozšíření hřbitova také neschodila pod stůl. V létě se bude ta nová část otevírat, respektive bude dokončena.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

pár tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěv, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

problém, ať se na hucelu spíší, ten najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: I minutu po půl šesté je s vámi Český rozhlas Liberec. Posloucháte Den v kraji a zrovna ten dnešní den začala hned na několika úsecích železnic v Libereckém kraji údržba či rekonstrukce tratí, které si vyžádají výluky i nasazení náhradní autobusové dopravy. Kde a dokdy nepojedou vlaky? Na to se ráno Martin Kolín zeptal regionálního stopaře Jaroslava Hořeního.
1: Z důvodu údržby tratě mezi Mnichovým Hradištěm a Mladou Boleslaví nejezdí osobní vlaky S35 mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. A to až do neděle 17. května. V Turnově budou autobusy stát před vlakovým nádražím, stojí tam, jak jsem se přesvědčil. Většina vlaků bude nahrazena dvojicí autobusů, které pojedou v mírně odlišných časech. Cesta autobusem je totiž časově delší než vlakem, takže takhle by měl být zajištěný přestup na navazující vlaky v Turnově a Boleslavi. A výluka se dotkne samozřejmě také rychlíků. Praha-Tanvalt, kdy autobusy pojedou místo vlaků mezi Mnichovým Hradištěm a Mladou Boleslaví. Správa železnic se začíná dnes také s údržbou na trati mezi Mladou Boleslaví a Doksy. A i tady práce potrvají do neděle 17. a dotknou se rychlíků na trati Šluknov-Kolín a osobních vlaků na trati Rumburk-Mladá Boleslav. Zavedené jsou zase dvě autobusové náhradní linky, přímá mezi Doksy a Mladou Boleslaví a pak zastávková mezi Doksy a Mladou Boleslaví.
2: To ale není úplně všechno. Údržba tratí se totiž dotkne také vlaků na Královéhradecko a i do Německa.
1: Je to tak. Dnes a zítra bude správa železnic provádět údržbu tratě mezi Semily a Starou Pakou, což omezí osobní vlaky Liberec Jaroměř a rychlíky Liberec Pardubice. Tady bude důležité dávat pozor, do jakého autobusu nastoupíte, protože každá náhradní linka jezdí trochu jinak. U osobních vlaků je to celkem jednoduché, mezi Starou Pakou a Semily pojedou podle výlukových jízdních řádů. Ovšem rychlíky nahradí hned tři linky, aby navazovali zase na ty návazné vlaky. Linka A, ta pojede přímo bez zastávek mezi Turnovem a Starou Pakou. Linka B je Mladá Boleslav, Železný Brod, Semily a linka C, Železný Brod, Semily, Stará Paka. A až do neděle nejezdí vlaky z Liberce na Žitavu. I tady jezdí tři náhradní autobusové linky, přímá, zrychlená a obslužní. A v Liberci se nastupuje do autobusu na autobusovém nádraží, ne před vlakáčem, ale na autobusovém nádraží, na stanovišti číslo 3. A některé linky jedou jenom do Hrádku a některé až do Žitavy.
2: Můžeme také připomenout, už od konce dubna je i výluka mezi Tanvaldem a Sklářskou Porebou, tak jak dlouho ještě potrvá?
1: Tak tady by dokončovací práce na Zubačce, včetně opravy výhybky v Polubném, měly skončit v pátek teď 15. Do té doby budou v Starmaldu přes Desnou, Kořenov, Harachpoch až do Polska jezdit místo vlaku autobusy. Cestování vlakem tak bude tento týden v Libereckém kraji poněkud dobrodružnější. Takže sledujte pečlivě výlukové jízdní řády a také to, do jakého autobusu nastupujete. A v případě nejasností nebo komplikací máte kontaktovat centrální dispečing IDOL na čísle 704-702-000.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Českým rozhlasem Liberec stále příjemné pozdní pondělní odpoledne a jak zpívá skupina Nightwork, slunce v duši. Veřejnost měla v zákupech na Českolipsku včera poprvé možnost vidět kolekci obrazů zabavenou po konci druhé světové války Němcům. Jedná se o takzvanou Hitlerovu sbírku, která patřila přímo nacistickému vůdci. Obrazy byly v depozitáři zákupského státního zámku uložené desítky let.
1: Pokud si někdo myslíte, že budete mít stejné pocity, jako když si v Louvru vstoupnete před Monu Lízu, nejspíše nebudete.
2: Vy jste k tomu udělali takový kino, jo?
1: No, v podstatě jo.
2: Kastelán Vladimír Trégl uvádí návštěvníky do velké místnosti. Její stěny jsou prakticky zaplněné velkoplošnými obrazy.
1: Tak, klidně se posaďte na židličku, kdo chcete, protože si tady i něco málo k tomu promítneme, abychom si některé ty věci trošičku zasadili do kontextu. Moji dva předchůdci neměli ani možnost, ale ani vůli ty obrazy ukázat návštěvníkům. Já, když jsem nastoupil na pozici kastelána, tak jsem také tu možnost ještě neměl, protože v zámku jako takovém nebyla žádná vhodná místnost.
2: Díky dokončení opravy části hospodářského dvora už prostory jsou.
1: Vidíte, že ty obrazy jsou opravdu poměrně velké.
2: Tady vidíme tady především krajinky a vidíme tady ale také nějakou vojenskou ponorku. No a pak tady máme samozřejmě ty dělnické motivy, tamhle tedy dřevorubec, nějaký horník.
1: Přesně tak, to je právě ten německý realismus.
2: Je to to, co jste čekala, nebo co jste čekala vlastně od téhle výstavy?
3: Jenom zajímavost.
2: Říká Miroslava Nečasová.
3: Víceméně jenom to, že tam je, kdo byl majitel. Ale vůbec celkově to na mě nezapůsobilo dobře. Takový všechno ponorý, zvláštní, prostě. Ne, že by byly samozřejmě obrazy samé o sobě ošklivý, ale prostě ty témata, nebo prostě to znázornění, takže.
2: Je to taková trošku temná nuda, že?
3: Ano, ano, přesně tak.
1: To je to, na co jsem se snažil upozornit, aby návštěvníci právě příliš nečekali, protože člověk přijde a řekne si, tak jsem to viděl.
2: A je to to, co jste čekal?
4: Jo, samozřejmě. Proč to má někde ležet?
2: Myslí si Jiří z Liberce.
4: Mně se to strašně líbí.
2: A líbí se vám i jakoby ty náměty těch obrazů jako takový? Protože paní Bají říkala, že to přijde takové jako temné zbytečně, že to nemá takovou jako dobrou
4: plenost. Mně se to líbí. To zpracování, to umělecké dílo je, že jo? Trošku úsměvné je, že tam na tom korzárském člunu je prostě, že jo, ta vlajka, že jo?
2: No jo, skutečně, ale je to takové...
4: Ne, úplně dotažené, ale no, je to takový úsměvný.
2: Obrazy v místnosti zůstanou. Součástí prohlídky ale budou jen mimořádně. Ze zákupu Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Českém rozhlase Liberec vám stále přinášíme souhrn toho nejzajímavějšího, co se dnes v našem regionu odehrálo. Teď jsou 6:03 a to znamená, že za necelou čtvrt hodinu začne v Bedřichově veřejné setkání s obyvateli, kde lidem zástupci obce představí plány s tamním ski areálem. Tato debata předchází referendu, které bude v obci už příští týden, a další podrobnosti jsme v odpoledních hodinách probrali s redaktorkou Johanou Tománkovou.
1: Veřejné setkání s obyvateli se koná od 18 hodin v hotelu Jelinek. Lidé se dozvědí, v jaké fázi je aktuálně jednání o ski areálu s ostatními investory. Ski areál tuto zimní sezónu v provozu nebyl, protože se investoři nedomluvili, kdo ho bude provozovat. Na programu bude také plánované referendum, které se opět týká lyžařského střediska, a v závěru bude diskuze.
0: A připomeň ještě, o čem konkrétně budou lidé v referendu rozhodovat?
1: O tom, jestli bude moct budoucí vedení obce změnit územní plán tak, aby bylo možné sjezdovky na Malinovce zastavět. Letos na podzim nás totiž v Česku čekají komunální volby a současný starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj slíbil před 4 lety občanům, že nebude měnit územní plán. Vedení obce se ale na podzim může změnit. Lidé mají rozhodnout, jestli má současné zastupitelstvo ustanovit, že nebude možné územní plán měnit ani po volbách. Připomenu, že samotné referendum se uskuteční za týden v pátek 22. května.
0: No a jaké jsou poslední informace o provozování lyžařského střediska?
1: Vedení chce všechny pozemky skonsolidovat, tedy spojit v jeden. Všichni investoři, kterými je obec, společnost Niseko, Bioshop a Martin Kaloš, se shodli zatím jen na tom, že chtějí zachovat sjezdové lyžování v Bedřichově. Neshodli se ale na tom, kdo to bude mít na starost, za jakých podmínek a na způsobech financování. Společnost Niseko měla snahy o založení spolků, které by mohly areál provozovat, stejně tak obec. Nikdo z investorů ale na podmínky tehdy nepřistoupil. Novinky se dozvíme dnes večer.
2: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Ano, země vzdálená, za to se blíží konec dnešního dne v kraji v Českém rozhlase Liberec. Za 7 minut bude 18 hodin. Následovat budou zprávy, které chystá Miroslav Holubec a po nich lifestyleový magazín Lady Klokočníkové Charm. Zítra se mimo jiné podíváme na přípravu libereckých hokejistů na novou sezónu. Provede nás Radan Lenz. S regionálním stopařem se budeme kochat krásami známé bledulové louky u Višňové, která dostala nový pochozí chodníček, a odpoledne vám přineseme výsledky letošní soutěže potravy na roku libereckého kraje. Filip Majsl vám přeje příjemné chvíle s Českým rozhlasem Liberec a zítra popoledni naslyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Sedmikrát krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrát krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Bílé na Liberecku dokončili obnovu veřejného osvětlení. Podvodníci slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Ampírová kašna v České Lípě letos vodu tryskat nebude. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami, v noci 3 přes den až 12 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký podvečer. Nové veřejné osvětlení dokončilo vedení obce Bílá na Liberecku. Staré lampy nahradila úsporná LED svítidla. Náklady na poslední etapu překročily 400 tisíc korun. Polovinu pokryla krajská dotace, říká nezávislý starosta Václav Najman.
3: Je to z důvodu toho hlavně vlastně, abychom ušetřili finanční prostředky za finanční za elektrický proud. A nikde jsme dokázali i rozšířit, kde bylo potřeba, třeba kde je trošičku novější zástavba.
1: Policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Na inzerát s nabídkou brigády reagovalo už zhruba 400 lidí. Policisté o tom informují na svém webu. Podvodníci se snaží vylákat z lidí informace o nově založených účtech a přes ně legalizovat peníze z jiných podvodů. Lidem, kteří s nimi ale navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Brigádník dostane za úkol založit si účet u banky přes její oficiální aplikaci a napsat recenzi, jak se mu s ní pracovalo. Zároveň musí podvodníkům poslat číslo nově založeného účtu a přístupové údaje k němu. Nejstarší fontána v České Lípě letos zůstane mimo provoz. Ampírová kašna z první poloviny 19. století je víc poškozená, než radnice očekávala. Ostatní čtyři fontány ve městě už fungují. Před sezónou u nich byly nutné jen drobné opravy, říká mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
4: Ampírová kašna na náměstí TG Masaryka je nefunkční už od roku 2025, kdy se zjistilo, že jeden z chrličů se ucpal a přestal chrlit vodu a ta se hromadila pod kašnou, kde způsobila další poškození a v roce 2027 bychom měli kašnu opravit.
1: Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu. Případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace.
2: Počasí.
1: V noci bude oblačno, místy s deštěm nebo bouřkami, postupně se bude oblačnost lokálně protrhávat. Nad 700 metry nad mořem, ale může i sněžit. Nejnižší teploty klesnou na 6 až 3, na horách až minus 1 stupeň. Zítra očekáváme oblačnost přeháňkami, na horách sněhovými, nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 4 až 7 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici číslo 38 u Dox na Českolipsku vyšetřují policisté nehodu osobního auta. Jezdí se tudy kyvadlově jedním jízdním pruhem. A opatrně jeďte po silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou. Tvoří se tam kolony.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
5: pravidelném čase je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu a Lada Klokočníková. Dnes o to slavnostnější, že druhou neděli v květnu si vždy připomínáme Den matek. A tak vám dnes v rubrice Osobnost šarmu nabídnu rozhovor s dvojnásobnou maminkou, výtvarnicí a módní návrhářkou Andreou Vytlačilovou. Jaro se nám tento týden ukázalo v celé kráse a možná pro vás bylo i inspirací obohatit svůj šatník. Pokud si pohráváte s myšlenkou rozšířit svou sbírku sukní a nemáte jasnou představu o tom, jak by měl váš nový módní přírůstek vypadat, inspirujte se letošními trendy. Jaké sukně se momentálně těší největší popularitě, vám poví v módních trendech Jitka Šedová. Taky vám představíme vodníka, šlapací vozítko, které objelo v loňském roce kompletní seriál závodů mistrovství Evropy a zvítězilo v kategorii estetika. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme nepatřičné komentáře ve společnosti, především starších vůči mladším. No a v kosmetickém rádci si pro vás Vlasta Libotovská připravila porci jarních receptů pro krásnou pleť. Tolik nabídka, jak už jsem říkala, protože druhou neděli v květnu je Den matek, zeptáme se za chvíli výtvarnice a návrhářky Andreji Vytlačilové, jak při své práci zvládá novopečenou roli dvojnásobné maminky. Tak ještě jednou hezké chvíle plné šarmu.

0: Dnešní osobností šarmu je výtvarnice a módní návrhářka Andrea Vytlačilová. Dobrý den, Andreo.
1: Dobrý den. Děkuju.
0: Přejeme krásný den. Vaše hedvábné šátky, jedinečné kabelky, originální šaty zná už celý svět a hezké je i to, že díky své tvorbě pomáháte druhým. Co vás v poslední době nejvíc zaměstnává?
1: No, bude to práce, to je asi pořád, a zároveň teda mám dvě malé děti, tak to je taková kombinace rodinného pracovního života, prolíná se to ve všech možných minutách všedního dne i víkendu.
0: Platí stále to, že místa, která často navštěvujete, jsou Praha, Londýn, Paříž a tak dále, protože, jak už jsem říkala, vaše krásné výtvory zná celý svět.
1: Platí. Teď je to taková, jak jsem zmiňovala, je to taková menší pauza, protože jsem měla teď nedávno druhý miminko, ale Londýn, Praha, to je takové jako moje klíčové místa, protože v Londýně jsem studovala, několik let jsem tam žila, takže jsem tam nechala kus srdce, takže jsou to hlavně ty dvě města.
0: Teď se chystáte do rodného kraje, protože ve Dvoře Králové slavíme 80. výročí Safari. A vy dlouhodobě spolupracujete se Safari. Já bych například zmínila speciální edici 75 hedvábných šátků, které jste vytvořila u příležitosti 75. výročí chovu zvířat ve dvoře. Ten výtěžek podpořil program záchrany nosorožců bílých severních. Krásná akce, setkala se s obrovským ohlasem a asi nebyla jediná.
1: Je to tak, to byla opravdu krásná příležitost. Vytvořila jsem, jak jste zmínila, hedvábné šátky a potom ještě hedvábné kimono vyšívané a kabelku, takže to bylo opravdu velmi úspěšná akce, to jsem byla jako velmi příjemně překvapená, protože ke dvoru mám osobní vztah, chodila jsem do školky kousek, takže jsme tam jezdili pořád na výlety, teďka tam beru i svoje děti. A letos jsme zase navázali na tu spolupráci, protože Safari Park vlastně slaví 80 let a zároveň vyšla taková speciální příležitost, že se podařilo vrátit 4 samce antilopy Bonga horského zpátky do Afriky, do Keni. U té příležitosti jsem vytvořila nový šátek, který teď budeme právě v neděli prezentovat právě v zoo.
0: Co vás spojí právě se Safari, nebo co je to krásné, čím si vás Safari ve Dvoře Králové získalo? A máte tam nějaké oblíbené zvíře?
1: No, já teda miluju všechny ty zvířata. Oni, každý to zvíře má svůj příběh a častokrát tam narazím na zvíře, který jsem vůbec neznala, ale úplně mě fascinuje jeho příběh, jak se třeba projevuje, kde žije a tak. Já mám ten Safari Park ráda už od dětství, jezdili jsme tam, jak říkám, se školkou, s rodiči, takže mám k tomu osobní vztah a přijde mi, že to Safari Park je tak jako speciální tím, že je to safari, že se můžete k těm zvířatům opravdu přiblížit a vidíte je, dejme tomu, přirozeném prostředí. Takže se ráda vracím a ti chovatelé a všichni, kteří se tam o ty zvířata starají, jsou úžasní, takže kdykoliv můžu pro ně něco udělat, tak jsem ráda.
0: Vy jste 7. dubna, když se teď vrátíme k vám, oslavila 30. narozeniny, takže dodatečně
1: tak.
0: Blahopřejeme.
1: Jste hodná, děkuju.
0: A vy jste je prý oslavila s tou vyšívanou kabelkou, je to pravda?
1: Je to tak, jako zní to opravdu neuvěřitelně, protože ty kabelky, které já vytvářím, jsou vlastně vyšívaný, hedvábný, tak každá ta kabelka je originál, vzniká mýma rukama a tím, že je to vyšívaný, tak to nemůže být jako sériovka, nebo že bych ji nějak opakovala. Takže potom, když jsem došla k tomu, že to zrovna teď vycházelo na tu s tou kabelku, tak to přišlo úplně neuvěřitelný. Naštěstí mám archiv všech kabelek, takže jsem si prošla, jestli jsem se nějak nespletla v tom čísle, ale opravdu to tak je. A vznikla kabelka, na kterou jsem udělala soutěž a vyhrála to jedna klientka.
0: Jak maminka zvládá půlročního chlapečka a 3letou holčičku při takhle velkém vytížení pracovním?
1: Tak nějak žijem spolu prostě a snažíme se to kombinovat. Bohužel teda moje děti nějak neumějí moc spát, takže trávíme čas hodně aktivně, ale já pak mám v noci prostor na práci a to mě uklidňuje, že se po uspání dětí můžu vrhnout na to svoji práci a tam už nikdo neruší a soustředím se jenom na to svoje.
0: A okukuje už malá 3letá holčička maminku a už zkouší něco malovat?
1: Zkouší. On teda, manžel se taky věnuje vlastně výtvarnou, tak uvidíme, jestli z toho nějak bude vycházet. Ona teda šátky miluje a už je zvyklá, že když k nám chodí klientky, si třeba šátky vyzvednout, prohlídnout nebo vyzkoušet, tak už má naučený jako ty fráze, které já říkám, tak už je taky potom říká, jako vítejte, tady je to hrozně vtipný, no.
0: No, on je také den matek 10. května, ano. Takže proto se ptám na ty dětičky, protože vy to vlastně společně s celou rodinou oslavíte v Safari ve Dvoře Králové nad Labem, kde se určitě také společně uvidíme. Tak se na vás moc těšíme, Andreo.
1: Taky,
0: a děkujeme. Taky. Děkujeme za všechny ty charitativní projekty, které děláte a kterými pomáháte. A děkujeme za tu krásu, kterou rozdáváte kolem sebe. Ať je jí co nejvíce.
1: Jste úžasná. Moc děkuju. Budu se moc těšit.

0: další modní trendy s návrhářkou Vítkou Šerovou. Jsou tady, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Krásné jaro, říkám ještě jaro, protože stále je tu jaro a s jarem přišly i sukně.
1: Přesně tak, a sukně patří k ženě a myslím si, že je to opravdu ten ženský prvek v šatníku a je to nádherný, potkat ženu v sukni je prostě nádherný.
0: Dá se říct, že i tady jsou nějaké módní trendy nebo prvky, kterých bychom se měli držet?
1: Vrhla se nám zpátky jakoby do šatníku úzká sukně, popřípadě rovná sukně, ale je to v délce, ať už nad kolena, ale nejčastěji taková ta midi, takže to je trošičku jakoby pod ty kolena, ne moc pod ty lítka, ale tam samozřejmě u těch dílek záleží hodně na tvaru té nohy, na výšce ženy, zkrátka na všem. Je to vlastně proporční věc a trendy hlásí něco jiného, ale samozřejmě jsme každý trošku jinačí a musí se to přizpůsobit.
0: Já si myslím, že úzká sukně sluší úplně každé ženě, ať je plnějších tvarů nebo hubená.
1: Přesně tak, sluší hodně a tam záleží na té délce, protože dáma, která má jablíčkovou siluetu a má štíhlé nohy, tak jí sluší ty kratší délky. A naopak dáma, která má plnější tvary zase přes ty boky, tak tam zase vypadá pěkně taková ta opravdu krásná slimová sukně, která vlastně jde do té půlky lítek, třeba i trošičku delší a má rozparek.
0: Pokud se podíváme na úzké sukně, z jakých materiálů, to je asi také hodně důležité a samozřejmě není také zanedbatelná barva.
1: Na úzké sukně vypadají úplně luxusně pevnější materiály, takže tam bych se vyvarovala nějakých šifonů. Po případě můžou to být elastické tyly, průhledné, které teďka jdou v trendu vlastně do módy, ale ne, aby byla úpletová, protože ten úplet jako takovej, pokud nemáme dokonalou postavu, tak nám prostě všechno ukáže. A někdy to bývá spíš na škodu, než ku prospěchu.
0: Nosí se i dlouhé úzké sukně?
1: Nosí se i dlouhé úzké sukně, ale tam je to o tom, jak je hodně dlouhá. Pokud jde až ke kotníkům, tak zbytečně naopak ona může ubírat z délky, protože vlastně vypadáme, že jsme v ní až jakoby vyloženě jako zaražený. Takže taková ta lady dílka, midi dílka je v tom trendu pro mladé dívky. Je to třeba zas naopak opravdu jakoby mini sukně, krátká, do půl stehen nebo pod zadeček.
0: Ano, ano. A co ty barvy?
1: Barvy, co se týká designu proužek, může tam samozřejmě být i ten květinový vzor, anebo jednobarevná sukně a může být tón v tónu s celkovým outfitem, anebo může být prostě nějaká, ať už živá barva, mintová, zelená, žlutá, jak se nám hodí do šatníku, anebo samozřejmě nadčasové neutrální tóny, ať už zemité, nebo zkrátka nějaké takové ty podzimní tóny. Ono samozřejmě i ty podzimní, třeba lahvově zelená podzimní nebo smrkově zelená, vypadá samozřejmě krásně s limetkou zelenou, která zase to celý osvěží. Takže tam je opravdu na nás, jakou sukni, jakou barvu si vybereme.
0: Zmínili jsme se o úzkých sukních, ale co ty balónové nebo široké? Ty se také nosí?
1: Ty se také nosí, je to teď módní trend a nosí se i v asymetrické dílce, kdy vepředu je to trošku o něco kratší, vzadu je to delší ta sukinka a vypadá to velice pěkně. Tam je kladen důraz na tvar nohy, protože přece jenom odhaluje nám víc té nohy, ale zároveň poutá pozornost těm nohám, takže musíme být opatrné a připravené na pozornost, vlastně, že to bude na sebe strhávat samozřejmě, ale pokud jsme milovnice dlouhých sukní i jenom rozevlátých, tak sáhnout po šifonových sukních, které jsou třeba bohatě v bohostylu vlastně řasené, můžou být krajkové, můžou být kombinace šifonu, kombinace vrstev, takže tam si myslím, že je velký výběr.
0: Co skládané sukně?
1: Plizé sukně a skládané sukně, to je trošičku taková ta nadčasovka, kterou nikdy nic nepokazíme. A pokud chceme rozevlátou sukni a nechceme poutat to, že by to byla čistě jenom letní sukně právě z těch materiálů lehčích, tak myslím si, že plizovaná sukně vypadá výborně a tu můžeme zkombinovat s košilí k sáčku, můžeme ji zkombinovat i jenom s tričkem a právě k těm teniskám, takže ona je trošičku takový ten chameleon a zase tam záleží, jestli ji vezmeme ze šifonu, jestli ji vezmeme z úpletu plizovaného nebo z něčeho lehčího. A skládaná sukně jako taková vyloženě, kde jsou odšívané sklady, zase vypadá třeba lépe z pevnějších materiálů a vlastně proč si neudělat i letní variantu skotské sukně.
0: No možná na ty některé varianty těch skotských sukní a dalšího výrazného oblečení se podíváme příště, na ty proužky, puntíky, kostky, jak je kombinovat, aby to vypadalo dobře a aby to nebyla ta šeť ulice. Jitka Šerová byla naším hostem, děkujeme za rady a těšíme se za týden, na shledanou.
1: Já taky děkuju a na shledanou.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď, se víš, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla. Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Řekne-li se vodník, mnohému z nás se asi vybaví Erbenova kytice, někomu ladovské obrázky pokuřujícího vodníka na vrbě, nebo taky árie vodníka milujícího a lákajícího Rusalku. Já bych vás ale teď chtěla taky za jedním vodníkem pozvat a nebude to vodník ledajaký. Najdete ho v Hradci Králové a představte si to v Kolárně. Ano, v Kolárně. A tam vás taky teď zvu. Tak vodníka si spíš představuju někde u rybníka na vrbě, ale ten, na kterého se teď dívám s Radkem Fikrem, prezidentem České federace klubu vozítek s pedály, si pěkně odpočívá tady v Kolárně a čeká na svou příležitost. Nesedí, ale řekla bych, pěkně se povaluje na čtyřech kolech. Dobrý den, Radku.
1: Dobrý den, ano, je to tak. Já musím upřesnit, protože on ten vodník tady neodpočívá, ale on je doslova přivázaný na řetězu.
0: No, proč jsme tady? Je to vozítko, které minulý rok obdrželo v seriálu Mistrovství Evropy v kategorii estetika hlavní cenu, takže dodatečně blahopřejeme.
1: Ano, děkuju.
0: Vy jste přinesl ukázat i ten nádherný stříbrno-zlatý pohár, který jste získali. Za co to tady konkrétně bylo?
1: No, je to za kategorii estetika, kam se počítá hlavně scénka, protože my to máme tak, že vždycky každý tým se představí nějakou zábavnou, vtipnou scénkou. No a pak i oblečení, jak jsme oblečení, jaké máme kostýmy, jak vypadá naše vozítko a jak to celkově dělá dojem, tak tohle to volí vždycky porota, která je vybraná z náhodného publika.
0: Tak to rozhodlo, no představme tedy toho vodníčka, který si tady krásně leží na tom vašem šlapacím vozítku a vůbec celé to vozítko vypadá nádherně. Zelený vodník, to je jasné, červené sedadlo, pojďme dál.
1: Ano, je to přímo závodní speciál, je to v podstatě stejný jako kolo, že máme pedály, přehazovačku, brzdy, akorát místo dvou kol máme čtyři. Tohleto konkrétně, tak jsme dostali starší už z Francie a oni byli tak skvělí, protože už tam máme jako hodně dobrý vztahy, že to jsou kamarádi, vlastně když jedeme do Francie, tak bydlíme i u nich, že nám ho připravili právě do toho našeho konceptu vodníka. A tohle je v podstatě výsledek.
0: Ještě spojíme k té povinné výbavě. Co je tedy zařazeno do povinné výbavy, pokud se někdo chce účastnit závodu, jakých se účastníte vy?
1: Tak ono, my máme dané rozměry. Jo, je tam důležitá velikost kol, ta je jednotná. A pak je to i výška umístění nad vozovkou v podstatě a celková jako dílka vozítka.
0: No, já jsem slibovala, že pozveme na zajímavou, krásnou, zábavnou sportovní soutěž, která bude v Hradci Králové. Pojďme na to.
1: Ano, já říkám, že my jsme taková jako kulturně sportovní akce a v podstatě ten vrchol bude 29. května, to bude taková ochutnávka, protože pojedeme spanilou jízdu městem večerní, takže ty vozítka nasvětlíme a totální vrchol přijde v sobotu 30. května ve 13.30 u muzea v Hradci Králové, kde odstartujeme ten hlavní závod, vlastně už třetí evropského šampionátu.
0: A nebude to jenom vodník, ale budou to také například Mašinka Tomáš, hasiči, večerníček, veterán, sanitka, to všechno jsou názvy vozítek, které už taky hradečáci viděli.
1: Je to tak, už jich máme poměrně hodně. V začátku, když byl první ročník, tak tuším, že nebylo žádný vozítko, u toho jsem ještě nebyl, jo, ale pak první vozítko bylo Český lev. A teď už jich máme 16. S tímhletím počtem dokážeme udělat i svoje závody bez účastí mezinárodních závodníků.
0: V čem je ta krása těch šlapacích vozítek? Jste prezidentem České federace, tak povězte.
1: Tak je to o tom, že jsme netradiční a že vlastně cílem toho celého je zábava a sport. Jo, prostě se hýbat, užít si srandu, proto se dělají vtipné scénky. Ty baví naše diváky nejvíc, protože ty mají na jednom místě a střídají se vlastně jedna posádka za druhou. Pak, když se rozjedeme do samotného závodu, tak už prostě kroužíme okruh a lidi nás vidí jenom, že prosvištíme kolem a už to je jako pro někoho třeba takový jako stejný.
0: Letos už je scénka připravená.
1: Ano, samozřejmě.
0: Dobře, takže já děkuji. Já si do toho vozítka alespoň za chviličku sednu, zkusíme nafotit. Vám děkuji za to, že jste nám věnoval čas. Přeji krásný zážitek z jízdy, který vás čeká už koncem května. A děkuji také za to, že jste nám vodníka představil v plné kráse. Mějte se hezky.
1: Já taky moc děkuju. Naschledanou.

0: Tak to byla kapela Opět a Radeček. Muzikanta a zpěváka téhle šumperské kapely Tomáše Poláka čeká náročné období. Asi už jste zaznamenali, že přijal pozvání do letošní Stardance, ale nevzdal se koncertování. Takže vystoupení s kapelou bude prokládat dřinou na trénincích a samotnou soutěží. Jeho partnerkou při soutěži bude mistryně republiky ve standardních i latinskoamerických tancích Adriana Mašková. Ta už protančila střevíce ve 4 ročnících téhleté soutěže, a to s Miroslavem Hanušem, Janem Cinou, Josefem Maršálkem a také Filipem Blaškem. Tak uvidíme, jaký to půjde s Tomášem Polákem. My se ke Stardance také ještě vrátíme za týden v Šarmu, kdybych vám chtěla představit další soutěžící, herečku a režisérku Petru Nesvačilovou. Teď už nás čeká lekce etikety. V dnešním díle našeho seriálu o zdvořilosti starších vůči mladším, který připravujeme s Danielem Šmídem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Se zastavíme u fyzického vzhledu, protože to je také téma, které často v rodinách pulzuje, a nejen v rodinách, i na pracovišti, starší vůči mladším. Někomu se nelíbí, že ten mladší má kohouta načesaného, a teď jak se k tomu zachovat? Nikdy asi nekomentovat.
1: Nekomentovat na veřejnosti. Pokud máme pochopitelně naše děti a chceme jim dobře poradit v jejich odívání nebo v jejich vzhledu, tak je k tomu vhodný okamžik o samotě, kdy máme čas, ne těsně předtím, než se vypravujeme. Opustíme-li ale tady tu nejbližší, tak se relativně často stává, že starší lidé se až, řekněme, příliš nápadně nebo dokonce hlasitě vyjadřují k vzhledu těm, ta zas vypadá, co ti mají na sobě, co se to teď nosí za hlouposti, nebo třeba k pleti ostatních mladších lidí, která je, řekněme, ovlivněná tou hormonální bouří v tom teenage věku. Tohle vše bychom měli téměř 100% jistý, že ten člověk vycítil, že se bavíte o něm. A pokud neví úplně přesně co, tak se nebude cítit s vámi dobře, a pochopitelně to převede na každého ze starší generace. To znamená, starší člověk je nepřátelský vůči mně, protože mě hodnotí, posuzuje, vysmívá se mi. Vzpomeňme si sami na sebe, jak jsme oproti našim rodičům chodili výstředně oblékání a jak nad námi povytahovali obočí a jak nám to bylo příjemné nebo nepříjemné.
0: Takže chce to nutnou dávku tolerance v tomto případě, uvědomit si, že kdysi jsme byli taky takoví, a být opravdu, jak už jsem říkala, tolerantní. Ještě jeden dotaz možná, který s tím tak trošku souvisí. Co když někdo má nějaký defekt na sobě, my ho zaznamenáme, upozornit nebo to přejít mlčením a nechat tedy třeba nějaké to smítko na rameni?
1: Tak to je zase trošku jiný příběh. To už není kritika toho člověka, leda, že bychom se mu vysmívali za to, že má, pardon, plkanec od holuba na rameni, ale je naší povinností doslova a společenskou odpovědností vůči tomu člověku za ním přijít, opatrně ho oslovit, aby se nevylekal, pozdravit, oslovit ho a sdělit mu, asi jste se někde otřel kabátem o zeď, nebo zřejmě asi nevíte, že máte ušpiněné rameno, nemusíme říkat od čeho, protože to přesně
0: je
1: asi
0: dobré
1: upozornit. Určitě je dobré upozorňovat. Stejně tak, jako kdyby někdo měl něco na čele nalepeného nebo na botě nalepeného.
0: Budeme si to pamatovat, děkujeme za dnešní rady a přejeme krásný den. Naschledanou.
1: Děkuji také, naschledanou.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: The Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A dnešní kosmetický rádce bude po čase naplněný radami a recepty vám dobře známé kosmetičky Vlasty Libotovské, která opět zavítala mezi nás, aby nám dodala nejen recepty, ale i tolik potřebnou životní energii. Tady jsou.
2: Jelikož je jaro a je ještě na to dobrý čas, tak bych doporučila takový detoxikační jarní koktejl. A stačí k tomu i natrhat takových 8-10 kopřiv i se stonkem. Dát si to do mixéru, do toho přidat jeden velký banán, jedno jablko, dvě polévkové lžice, buď třeba javorového syrupu, nebo agávového, nebo medu a zalít to dvěma sklenicemi vody. To úplně rozmixujete do mrtě a bude to pít. Vypadá to jak zelený žabinec, ale je to děsně dobrý.
1: A má to hodně energie.
2: No nejenom energie, ale kopřivy, ty obsahují hodně aminokyselin, vitaminu a silný beta-karoten, což teďka potřebujeme na to slunce.
1: Výborně, takže to je recept na prodloužený víkend od Vlasty Libotovské. Mě by docela zajímalo, co dalšího z toho seriálu si pro nás připravila.
2: My jsme skočili z jara rovnou do léta, tak určitě vybrat krémy, kde je SPF, protože to nás chrání proti spálení. Ale Lado, já bych řekla, že málo kdo ví, že když se díváte vlastně na ty opalovací krémy, tak tam máte UVB a nikdo si neuvědomí, že tam má být i UVA, protože to je proti předčasnému stárnutí pleti. To je důležitý. UVB je proti spálení, ale UVA je proti stárnutí. Takže, milé dámy, tohle to určitě sledujte.
1: Dívejte se na krémy, protože teď nám začíná svítit sluníčko. Další recepty tady Vlasta Libotovská právě teď odchází načítat na naši režii. My mnohokrát děkujeme a poslední otázka ještě možná přece jen na ty kosmetické salony. Je něco, co tě trápí, co se týká právě všech kosmetických salonů nebo kosmetiky jako takové vůči nám?
2: Mě trápí třeba influencerky, protože ženy se dívají, co oni říkají, přitom oni nejsou odbornice. A přijde mě zákaznice do salonu a teď vidíš, že ona má nějakou alergii nebo něco a vlastně ona poslouchá influencerku, která radí třeba, řeknu, peelingový krém na noc si dát přes celou noc. Takže dávejte si jenom pozor na ty influencerky, jo, kteří
1: ne
2: opravdu...
1: Každá je proškolená,
2: ne každá je proškolená.
1: Ne každá je kosmetička, určitě. Jako Vlasta Libotovská. Děkujeme mnohokrát,
2: krásný
1: prodloužený víkend a zase brzy v Šarmu, nashledanou.
2: Děkuju.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: A jako každý týden, i dnes tu pro vás máme cenu za hlas v anketě Šarmantní osobnost roku. Můj tip František Kinský, to nám napsala Marta Siglová z Mochova a my vám, paní Marto, posíláme knížku Nedělní káva od Vladimíra Buriánka. Blahopřejeme. Za týden pak to bude Radiokarta Díky za každé nové ráno od spisovatelky Haliny Pavlovské. Tentokrát čte Lenka Krobotová, tak pokud máte chuť, pošlete nám návrh na Šarmantní osobnost, která vás zaujala v loňském roce nebo vůbec v posledních letech. A tahle ta radiokarta může být vaše.

Petru Nesvačilovou. Taky vám představíme kolekci elegantních a nadčasových šatů Machač Fashion a pozveme na módní přehlídku. A chybět nebudou ani další rady v našem kosmetickém rádci. Tak si šarm za týden opět nalaďte. Rozhlasová Kytice růží od Gilbera Bekóda a Lady Klokočníkové, která se s vámi loučí. No a i v dalších květnových dnech myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Cenové stropy pohonných hmot zítra klesnou. Meteorologové varují před bouřkami na severu Čech. Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón. V noci i zítra bude oblačno s přeháňkami, v noci 3 přes den až 12 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou. Pumpaři budou moci litr benzínu prodávat maximálně za 4,40 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů méně než dnes. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak zítra bude moci na čerpacích stanicích stát maximálně 2,40 korun a 84 haléře. Řidiči tak natankují o korunu a 1,30 haléřů levněji než dnes. Rezort maximální ceny vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Meteorologové na severu Čech varují před bouřkami. Výstraha platí až do půlnoci pro celý Liberecký kraj a východní polovinu Ústeckého kraje. Bouřky může doprovázet přívalový déšť, hrozí proto i lokální povodně, říká Jan Hrubý z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Doporučujeme ho sledovat v aplikaci indikátor přívalových povodní, brát v úvahu nebezpečí zásahu pleskem a úrazu padajícími větvemi. Při řízení vozidla snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.
0: Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by mělo navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
3: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že si naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
0: Mezinárodní federace novinářů poslala premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO dopis, ve kterém kritizuje návrh na změnu financování veřejnoprávních médií v Česku. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi. Mezinárodní novinářská federace zároveň upozorňuje na to, že navrhované změny obsahují legislativní nedostatky a jsou v rozporu s evropskými pravidly.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, místy s deštěm nebo bouřkami, postupně se bude oblačnost lokálně protrhávat. Nejnižší teploty klesnou na 6 až 3, až na horách až minus 1 stupeň. Zítra očekáváme oblačnost s přeháňkami, na horách i sněhovými. Nejvyšší teploty dosáhnou 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na 2 jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: vlastnosti česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz posluchače. Ptá se na slovo rodeo a předpokládá, že když ho vidíme ve španělsky mluvících zemích, to rodeo, že je ze španělštiny. Předpokládá správně?
2: Slovo rodeo, ano, je ze španělštiny, ale vlastně se proslavilo a i k nám přišlo z anglofonní oblasti, protože tohle slovo si vybrali američtí kovbojové jako název pojmenování svých kovbojských slavností, takových těch, jak se tam krotili koně a býci a házelo se lasem. A zajímavé je, že tyhle jejich kovbojské slavnosti, ta rodea, začala někdy v půlce 19. století, ale až do počátku 20. století se tomu jednoduše říkalo anglicky roundup, protože šlo o to obkroužení, obehnání stáda, sehnání stáda dohromady. No a pak zkrátka nevím proč, ale rozhodli se, že slovo se stejným významem španělské bude lepší a od té doby my to vlastně známe jenom pod tímhle názvem.
1: A jinak ustálené spojení, to bylo ale rodeo, to nechybí v našich dnešních slovnicích, i když nevím, jestli třeba nejmladší generace ještě rozumí vůbec tomuto spojení.
2: Měli bychom se poptat, poptám se doma.
1: Jestli znají.
2: Jestli to děti znají, i když už to nejsou děti, takže nejsou vlastně nejmladší generace. Nicméně určitě vědí, co je výtržnost, divoký kousek nebo recese, což je obsah tohohle spojení.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný Hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Chaty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Východ republiky zasáhly silné bouřky, místy hrozí i supercely. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Silné bouřky odpoledne zasáhly východní polovinu Česka. Hasiči na Vysočině vyjížděli k desítkám zásahů. Nejčastěji čistili kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Bouřky místy doprovází také kroupy a meteorologové varují, že na východě republiky se mohou tvořit i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Komplikace hlásí také Jižní Morava, hlavně Hodonínsko a Znojemsko. Tam hasiči kvůli následkům bouřek zasahovali už 14krát. Podrobnosti teď přidá mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
3: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
2: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Českým hotelům a penzionům se letos v první čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Sport. Noční teploty klesnou na 7 až... Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
4: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
2: Ano, případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace. Počasí. Jak už bylo řečeno, na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet a ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 mezi 105. a 106. kilometrem ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti, nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba, možná více než u nás, takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzeny České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Relax a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnějším? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo, takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize, vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy a byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je k nezaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě. Je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám tak, kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním. Děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malicharnosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní. Takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková, jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotné přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci, a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: A jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny právě jakoby dopravní, třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli o jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevře nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste, protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné, a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných

0: jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat, takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme. Pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme. Každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
1: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné?
0: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba lunčtí vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil takový zajímavý dokument, film, vlastně hraný film o šikaně, aby se podělil s problémem, který se týká i jeho. A nebo 16letá mladá vědkyně Adela z Liberce. To jsou děti, o kterých je dobré vědět a jsou určitě inspirací ostatním.
1: Když odhlédneme od UNICEF, od pomoci druhým, jaká je Pavla Gomba v soukromí?
0: Tím, že ve své práci se setkávám se spoustou lidí a chodím na spoustu akcí a podobně, tak v soukromí mám moc ráda ticho.
1: Ticho léčí.
0: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnozy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
1: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnoze?
0: Jsou různé druhy hypnozy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnoza může pomoct.
1: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete, jo, zkrátka.
0: Jo, výborně.
1: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem a ať se vám daří, zejména tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
0: Moc děkuji, naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Česko zasáhly bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka vyjíždějí k desítkám zásahů. Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká příští měsíc rekonstrukce. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči vyjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha proti silným bouřkám. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Dělníci začnou od června opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by měl zůstat zachovaný, kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
3: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Dva turisté, kteří loni objevili zlatý poklad u Zvičiny na Trutnovsku, dostanou rekordní nálezné, téměř 12 milionů korun, rozhodl o tom Královéhradecký kraj. Poklad obsahoval téměř 600 zlatých mincí, ale také šperky, tabatěrky a další cennosti. Nálezci ho po objevení předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Podle odborníků jde o mimořádný novověký nález, jehož hodnota přesahuje 47 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustil posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádek. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrována. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní navstupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům.
2: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a udrželi tedy třetí místo v tabulce. Náskok na týmy mimo baráž navíc zvýšili na 3 body. Skóre otevřel Nigeriec Kwadria Ederiden. Po přestávce přidal druhý gol stoper Ondřej Čoudek. V dalších kolech přivítají Žižkov a poté nastoupí Chrudimi.
2: Počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové a nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Začínáme dopravní situací ovlivněnou počasím. Ve Žďáru nad Sázovou jsou kvůli záplavám uzavřené ulice Brněnská a Smetanová. Voda komplikuje také průjezd v České Metuji. Na silnici 3 číslo 26836 části Lindava u Cvikova zůstává uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Tak jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Doutáhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes klivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector,

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet dnešním Gandry Ostavníkem za nahrávkami, které se objevily mezi novinkami v poslední době. Ta první, vrchovatě naložená zlatokopeckou romantikou, se jmenovala Zlato a zpívali ji Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a pochopitelně Roman Horký. Momentálně v dlouhém zatmění s Ilonou Čákovou.

cestu dál. Přes větve časem tlející

0: svět večasem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv.
1: Se vzpomínkové oči mého otce z letošního projektu Spasitel Romana Horkého a skupiny Camelot. Přesně před rokem se Roman objevil i na kolekci Na stopu Tony Jocha, ostřílenými desítkami vystoupení v hospodách a putikách v okolí rodných Svitav. Ve spolupráci s rutinovaným kytaristou Karlem Macálkou vznikla nahrávka La Dolce Vita.

se klaníš. A na mostě mostů toužíš se smát.

Tony Joch a návrat je stuctu písniček jeho loňského alba Na stopu a rychle do Texasu, který je od nejútlejšího dětství domovem i hlavní pracovnou letos 44-letého Kofi Andersona. Letošní v pořadí už 11. album se jmenuje Come On With It.

Kofi Anderson a klasický vlastenecký country hold Amerika je mým domovem. Před 3 lety se svým novým projektem pochlubila písnička Pavlína Jíšová, na kterém konečně uvedla studiovou nahrávku dávných vzpomínek, kdy patřila do sestavy formace Sem tam, v Týně nad Vltavou. Stejně jako folkový tulák Jarda Matěj Matějův.

Pavlína Jíšová a z jejího projektu Neznámé, písnička věnovaná kamarádům, kteří zahynuli při autonehodách. Jmenuje se Být šťastný musíš sám. A ještě jednou vás zavedu za Pavlínou, tentokrát do času, kdy byla jedním z pilířů společnosti Pavla Lohonky.

Nechala mě tady stát v dešti, odjela a já vím, že se nevrátí, protože už je taková. Kofi Anderson a z jeho letošní nabídky písnička She Ain't No Chevy. Ovšem v sestavě alba nenechává Kofi nic náhodě a zarputile hlásí pojeď zpátky, drive on back.

Tony Jox s Ivou Marešovou, nad námi rozprostřeli modré nebe a před námi je výlet do Jantarové země, která je aktuálně jednou z 22 položek alba My vyhnání z ráje. V němž nabízí Žalman se svou stabilizovanou společností vesměs čerstvé verze elitního zpěvníku, který jej provází vlastně od času minisingrů. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera svůni divokého horského tymiánu. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón v regionu. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za téměř 300 milionů korun. Teploty spadnou k nule, na horách napadne sníh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Kláp ještě TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
2: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že si naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
1: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Původně schátralou administrativní budovu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka dnes převzali zástupci města. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Budova bude pracovištěm pro 100 magistrátních úředníků. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investici ve výše 1 miliardy korun i další změny.
3: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podschodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut. Sport.
1: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sorensena. Douděra za nedávky rozhodčímu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
4: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slávie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
1: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty. Pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání. Počasí. Během noci bude na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout, v úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov se tam střetlo osobní auto se zvěří, místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Tak nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už pro vás divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi, jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vydat tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílal tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Aby jsi rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys to uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš, já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano, už se vrací, pane, vidíte, tamhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši, tiše, skrčku, tiše, musím ho překvapit, ani slovíčko na bobu.
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer, Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrom černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Nech toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovy.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošníka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo
5: dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jim, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
7: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
7: Jen klid, paní Hawkinsova. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
7: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano.
7: Tak. Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Mm-mm.
7: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
7: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
7: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
7: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku, chci sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž prý pomluvil nějakého Flinta nebo tak něco.
7: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
7: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? Co se to se mnou stalo?
8: Pan doktor Livesey je náš přítel.
7: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
7: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne, ne, ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
7: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinzová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
8: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
7: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bembova?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No si ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
4: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
4: Tak, starý brechu, nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pojď z toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
4: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
4: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
4: Máš ještě 6 hodin.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
6: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: Rusy, rytíři ještě z ceny přišli. A běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stávej, Billy Bones, tak mám ti pomoct tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdný.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Lifesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Lifesaye byl právě Lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšeli, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel. Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jim. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručí. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé. Mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé. Nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawk ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem z Trelawneyho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo.
1: Tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima?
2: Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablkový sklop nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
2: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas. Vstávejte, vycházko, tam ve srubu, tady je doktor Lysej. Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování. No máte štěstí, příteličkové, mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Dicku, ukažte jazyk. No vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
2: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
3: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
2: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
3: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
3: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
2: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
3: Tady máš a dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
4: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Jordi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
4: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
2: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
6: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
2: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
6: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
2: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na uzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta.

0: obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
1: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
0: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
2: Samé bukáty! Samé bukáty!

ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedničky.

0: A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká. O zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj mezinárodní den. A tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barboříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, na to v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říct si jednu jedinou věc. Měl jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct si jednu věc. Všichni se taky mě chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě v nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Samozřejmě, to je dneska daný předpisama, nebo dneska, i tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smířme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně, ani odměňovaný, ani dokonce vážený, protože jako všichni mají za to, že jim musí pomáhat. Samozřejmě musí. Mají to tím, když dostanou ten oznak, nebo jak dříve bylo, tak mají sloužit lidem. To je pravda. Ale my lidi nesmíme přeci jim říci, že jsou naši sluhové. To zdaleka ne. To jsou lidi, kteří nám pomáhají se dostat do normálního života a ne nám sloužit.
0: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že si z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
1: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, já jsem byl člověk takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi, já jsem s nima občas popovídal, občas to, já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon, nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám ono co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říci, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo, já jsem velice nepříjemný, že jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy, když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám a já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to už se dneska nikdo neuvědomuje. Alebo strašně málo lidí se to uvědomuje. Mám několik kamarádek, kteří dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, vy se musíte snažit.
0: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
1: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemný, ale zkusil se někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy. Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že vás, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Takže to musíme taky mi respektovat. Nemá každý náladu na vás, samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že jste potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nimi trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají své životní problémy, mají své životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct. Ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky svý problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost, jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo nastavil, někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takový věci.
0: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolala, že jste připomněla to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekla svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme za názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sester vám blíží? Profesionalita nebo lidskost, povídání a milé slovo? Volejte noční linku.

0: Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi. Zdravíme vás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý krásný večer vám do studia, samozřejmě taky všem posluchačům.
0: Já připomenu téma Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Povídejte.
1: Tak, já teda povím svoji zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností mám docela hodně. Jednak protože vlastně jsem handicapovaná, ke mně chodí vlastně domácí zdravotní péče, což znamená vlastně zdravotní sestry nebo bratři. Každopádně já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky, taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu zdravotníky, který jsou jednak vevnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlopně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaký komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života, no. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. No a tam teda, tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i já jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože já jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Takže vlastně myslím si, že o tom, jak si, o tom, jak by člověk jako v duši měl, nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, tak mi nezbývalo nic jiného přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je asi dobrý pro
0: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytovala stěhovala kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch lázní?
1: Ano, přesně tak, ano, tak situace se odvíjela, protože, no, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen muž, kdy prostě třeba skoro až brečí nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
0: A mohla byste být konkrétnější?
1: No,
0: co ho tam nejvíc trápilo?
1: Jako, no, ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama, zastavení srdce, znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání před síní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stolidy a stoly a tak dále. A no, tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
0: Ano.
1: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobří, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to, tam v podstatě nějaký nervový prostě.
0: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
1: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně dva dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. A on tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku. On nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě bizoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě vypovědět.
0: Jako dobře, rozumím tomu tak, že potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tedy postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
1: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost a popravdě řeknu, že i já ze svého života do lázně už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě, no někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak jakoby, jak bych řekla, častý, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jak si na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako, prostě nestandardní, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
0: Jo, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní. Tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný čas a zase jste byli jako parťáci pospolu. Tak děkuju, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
1: Vám také děkuji, teda, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatní, no. Takže
0: určitě. A pokud
1: tak,
0: na to máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuji za tu otevřenost.
1: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk. To určitě ano.
0: Děkujeme. Mějte se dobře.
1: Já děkuji vám.
0: A loučíme se.
1: Přeji zdraví všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Michal David, aktuální čas 23 hodin 28 minut.

0: Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup nějaké zdravotní sestřičky. Pozitivní, negativní. Jsme otevření každému vašemu názoru. Je s námi paní Líba z Plzně. Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer přeju všem. Já jsem se chtěla podělit. Já už jsem měla tu smůlu, že jsem v 12 letech, mě se špatně dejchá, promiňte, že mi praskla céva na malý mozku a už jsem se dělala, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda, jako jestli zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi. A byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduché. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom mi začala jako psát dopisy. Já jsem jako moc nemluvila, ona mi tak nějak vždycky jako napovídala, co tam má napsat. Tak já jí to odkejvala. A ona mi nosila dopisy rodičům a zase od rodičů dopisy mi četla v nemocnici. Protože jsem nemohla mít návštěvy. Jo, že mi bylo 12 a prostě dětem se nesmělo. To bylo jedno, jako jo, to byla opravdu, bylo jich tam víc, ale tuhle si tak mám nějak v paměti jako horitou.
0: Tak to je krásné, byla tam, že vám předčítala dopisy.
1: Kolikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, z 6 lety jsem měla sepsi a prostě mi operovali, praskl mi žaludek, jo, jsem měla kýlu, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi i oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly hodný, já teda ještě moc jako nevnímala, že jo, protože potom v umělém spánku to taky nebylo jednoduchý. Ale každý na tom áru jsme měli mít jako jednu sestřičku přidělenou k jedné posteli, k jednomu pacientovi, prostě jedna sestra. Aha. No jako, jelikož jsme byli na přístrojí hladice v krku, nikoho jsme zvonek, ani jsme se hýbat se nemohli. No a v noci, že samozřejmě sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy holci tam vyprávěli, nebo já nevím, s doktorama. Takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký. Ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když mi předali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, já nevím, pracovní ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byli lidi opravdu na svém místě.
0: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte ano. Někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
1: Vnučka, teďko, že když říkáte v okolí, tak vnučka se je třetím rokem.
0: Učí anebo už pracuje?
1: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi. a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
0: No a co vám o tom vypráví?
1: No vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, které mají a oni. Prostě asi ty děvčata využívají. Ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata a oni jsou jako milí k těm. Já jsem tam taky měla tady ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že je ani nechtí pustit potom domů, jo.
0: Jako, že se jim tam líbí.
1: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako, jo, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam jsou. No a já pak byl
0: tomu právě věřím, na tom. To jsou takové nadějné, určitě se rády povídají. Netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
1: No jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, do bý baterky asi tady ty mladý děvčata. No prostě chce být, aby, já jsem byla několikrát ještě, to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne. Ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být. Jo? A to prostě jsme se tam shodli prostě všichni. Nebo vidíte, potom i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
0: No, tak se to propsalo.
1: Ale měla dluhy, měla ještě další práci. Jo, a byla prostě protivná, stekla. Ale jak jde zase, no. Prostě jsme jenom lidi, všichni, já to chápu. Ale jako na takovýhle místech k těm nemocným lidem by měli být takový lidský přístup. No.
0: Dobře. Paní Líbo, moc děkuju, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím, a schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví, doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
1: No, právě.
0: Ať se vám daří. Pozdravujte ji, řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
1: Já vyvědím, určitě.
0: Jo, že si toho ceníme, ať se vám daří.
1: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v Noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, to je jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině, jako vojáka. Uhum. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost a to mám starost, že ty sestry nebudou jednou, protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna, jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako, prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: tak to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen, o tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů, tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že je může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémně.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta proti normální. A pořád říkala, a já bych chtěla tohle a tohle a tohle a ta sestřička nakonec na ní vyjela. Říkala, a i kdybyste byla anglická královna, tohle to vám dát nemůžu. A což teda mně se zdálo, ale ona si to opravdu ta pacientka zasloužila, jo. Takže, protože chtěla nějaký léky, který tahle ty snad neměli a nemohli jí to už dát, protože už měla jiný, no. Takže ono to je těžký, no. Pacienti se neumíme někdy chovat, bohužel, no.
0: No.
1: Jak jste to říkali, že si myslíme, že jsou to naše služky, no, a není to pravda. Tak to jsem jenom tak chtěla říct.
0: Maria, pořád přemýšlím, jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Ale, já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci, a bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak spouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak... Přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní, té zdravotní sestry, a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná, a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak
0: to už je
1: hezký.
0: Nejmladší, nejstarší,
1: to je
0: ten už má 16.
1: Teda, no. A maminka je naživu?
0: Maminka je naživu, nemocná, ale tak, je známa.
1: Tak to je dobře taky, no, to vám přeju. Tak,
0: paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu
1: domů. Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout, bez prášku vám přeju.
0: Dobře, tak ať se vám daří, opatrujte
1: dobrou
0: se.
1: Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu. Pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo, a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, vítám vás v novém dni a u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přechází do klidného ranního času 11. května. Děkujeme, že jste s námi zůstali a sdílíte s námi své příběhy k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Zkrátka s těmi lidmi, kteří jsou často nejvíc nablízko ve chvílích, kdy je člověku nejvíc potřeba klid, jistota a lidské slovo. Pokud máte chuť, klidně nám zavolejte na 731 800 900 i teď ráno a podělte se o svou vzpomínku nebo poděkování. Těší se na vás Jarka Barboříková a přivádím hned prvního posluchače. A je to posluchačka paní Staňka. Krásnou noc i vám.
2: Děkuji. Nevím, jestli krásnou noc nebo dobré ráno.
0: Já nad tím přemýšlím 5 let, co mám říkat, paní Staňko, jestli krásnou noc nebo dobré ráno nebo večer. Já myslím, že to je jedno, hlavně, že jste tady a budete povídat k tématu.
2: Děkuji, tak vás srdečně zdravím, Jaruško, a zdravím i posluchač. Jako další zdravotník se přidám svým
0: jako
2: kolegům.
0: Vy jako zdravotník?
2: Ano.
0: Perfektní, tak to jsem ráda. Já jsem doufala, že zavolá teda nějaká zdravotní sestra nebo nějaký ošetřovatel.
2: Jo, zdravotní sestra s pusou prořízlou, víte, já vždycky říkám.
0: A kolik let jste pracovala jako zdravotní sestra?
2: Nedlouho, poněvadž se mě narodil chlapec, který měl zdravotní problém. Já začínala jsem od 3 měsíců s ním jezdit do Prahy, do Motole, takže pak jsem toho nechala. Takže nedlouho, ale poznatky mám tady z toho zdravotnictví taky. No, co se týče toho, v první řadě jste se ptala, jaká je situace ve zdravotnictví. Já bych to nazvala jednolitý bordel. Uh-huh. Za komunistu, i když to lidi neradi slyší, byla střední zdravotnická škola. Byly krásné uniformy. O tuto profesi neboli povolání byl zájem. Později se vlastně vyskytla nová éra zdravotních sester. Začaly se převlíkat. Často ani nevěděla, s kým mluvíte, jestli to je uklízečka, nebo je to ošetřovatelka, nebo je to zdravotní sestra. Doplňující vzdělání, chaos a nezájem o povolání, poněvadž ty děvčata taky chcou po té maturitě nastoupit tedy ke své profesi a ne další 3 roky studovat. Toužejí potom poznat nějakého chlapce a založit si rodinu. Jo? A když nastoupí po 4 letech do špitálu, tak vodní opravdu jsou akorát uklízečky s maturitou. Jsou tam značné služební rozdíly. Dneska nemocnice nemají zdravotní sestry. Je tam nervozita mezi něma, pomlouvají se a když holky jdou do služby, tak říkají, my jdeme se strachem. My se strachem odcházíme z té služby, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli další den nebudeme mít nějaké problémy. Není to dobré. Opravdu ta práce je náročná. Jo? A ještě takové podmínky, je tam velké psychické vyčerpání v této profesi. Uh-huh. A snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Jo, takže to. A co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila o svátcích do služby. Já jsem byla spocená, jo, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci ukončí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Jo, já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky, jo. Posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Jo, potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam je sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, no a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí. No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, jo, no ale říkám už bezvědomí. Takže to nebyl jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec, jo. A pořád to dávám za vinu té sestře z toho urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která skutečně musí mít tyhle informace o těch pacientů taky.
0: Tak paní Staňko, to je možná dobrá připomínka říci, že pokud se setkáme s nějakou nebo s nějakým přístupem zdravotníka, který si myslíme, že není v pořádku, tak je dobré se ozvat, takže neoplácet stejnou mincí, ale využít ty cesty, které máme a dát zpětnou vazbu nemocnici. Děkuju, že jste s námi sdílela i tento náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v noční lince a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
2: Ano, ano, ano, naslyšenou.
0: To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole, aha, tady je, v turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den necknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako proč nedá, no my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít pohodě, vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude, ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, sestřičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámeni, sami se neobsloužejí a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracujou. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí ta která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde, já mám zážitek z jedné té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo, tak to je něco jiného, ale tyhle lidi, nevím, je mě z toho do dneška těžko, co jsem viděla.
0: Jitko, mrzí mě ta vaše zkušenost. Máte někoho v rodině, kdo třeba studuje na zdravotní sestru, nebo máte někoho v rodině, kdo už pracuje v nemocnici?
1: Ne, nemám. My jsme všichni jako od jiného.
0: Že by vám k tomu dokázal něco říct a že byste měla nějakou zpětnou vazbu z té druhé strany. No, je mi to líto.
1: Ale to skutečně to vidíte, jak si to ty lidi ani snad, nebo jestli už to je taková prostě rutina, že si to vůbec neuvědomí, ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového, no. Skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili. Vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul, no. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě zas mimo, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo, já nechci nikoho podat, prostě úplně vedení ke smrti. A ten člověk nebyl jako nevyléčitelně nemocný. byl prostě po nemoci, byl tam, neměl ho doma kdo ošetřovat, tak tam měl jít jako na doléčení a takhle to dopadlo, no. A já říkám, nevím jiný případ, já myslím si, že to nebyl jediný případ, no.
0: Paní Jitko,
1: pokud člověk chodí a může se jako obsloužit a to, a včas vám teda řeknu, že já nevím, no tak asi tam je nějaká hierarchie taky trochu, že teda skutečně sestry tak občas nebyly k vidění a když jsem teda nechtěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebujou odpočinout, ale ne, prostě kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no. Já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rup a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
0: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
1: Základně nějaký prsty z té infuzi dostanou, snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutí a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně vidějí prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
0: Přesně. Protože...
1: Tak jo, já vás
0: Jitko,
1: nebudu...
0: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte ve zdraví.
1: Bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda, aby se teda zotavil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách a aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, když to tadyhle toto je opravdu jak úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
0: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
1: Ať se vám daří.

0: Volá nám paní Alena ze Zlína. Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se, jste tam?
1: Já to takhle, ano. A dobrý den. Všechno motám dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustranný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takový starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhal, byl dost starý. A on když viděl, já když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sednul si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mě pomeranč. Řekl mě, když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a léčila jsem se vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla napůl těla ochrnutá. Takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole. A než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už byli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala. Tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostěradla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi ty sestřičky řekly, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní, že jsem se jí věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A řekněte mi, vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.
0: Ano, já jsem to pochopila, ale jestli jste se neminula povoláním, jestli jste neměla být tou zdravotní sestrou.
1: Můj bratr říká, že bych mohla chodit světem a držet v ruce kříž, že jsem každému pomáhala. Já jsem měla radost, když jsem mohla někomu pomoct.
0: To je krásné, tak já doufám, že se vám to hlavně vždycky v dobrém vrátilo.
1: No a já na toho pana Škrdlanta takhle jsem seděla, on už musí být určitě mrtvej, on byl tenkrát už starý, ale já jsem takhle seděla v nemocnici, jsem čekala, až na mě přijde řada. A jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhly a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
0: Ano.
1: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
0: Ano, tak to...
1: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
0: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
1: A ráda vás poslouchám. Když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě. Já mám ráda hudbu.
0: To jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma. My budeme čekat.
1: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
0: Od toho
1: moc
0: jsme tady.
1: Moc vás všichni zdravím.
0: My vás také.
1: A všichni zdravím, no.
0: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá písničku, co soudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách a

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom jsem si odpustila před chvíličkou. A jenom jsem vám chtěla říct, že mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třeboví. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem být nechodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ, nebo nedožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten první 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce, tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve ohrádce v posteli, oni chtěli v té ohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno tak, jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký ubrousky a tím miminkovský ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam byl koch, 40 letý, který přišel o nohu, dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, bude univerzálka. Já jsem pořád říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný. A jak to říkala ta paní před jednou, pak mě dali na 21 žák, to bylo takž tak, pak mě dali na 4 žák, 3 babičky plína, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vezmi mi babička taková, dá se říct, schopná. Oni posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka z té postele spadne, prostě durv. Nikdo tam nepřišel, mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně, jak s nima házeli. Já jsem vždycky trnula, že ta babka prolítne hlavou až do zdi. Nadávali jim, ty žensky nemohli nic jiného dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zlitomyšle si myslel, že mě tam rozchoděj. Ne, neměl na mě čas. Nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, já jsem chtěla být na vozejku, tak byl naštvaný, na vozejku jsem se dostala. A po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to jen neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a řekl, holka mě ptala, co jsi dělala, babi? Já říkám, nic, jsem v posteli, prosím tě, když jsi Fialová. A tam, kde se doktorů, nikdo nic neví. Jako, co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Můžu vám říct, že mě z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale krucinál, kdy ty lidi dělali, kdy ti na to vydělali.
0: Slyšíme dnes více těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. To je už několikátý hovor dnes. To je zvláštní signál.
1: Ano, a já jsem z vysokého mýta, a tady je LDNka, a já než bych tam do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že prádlo mi tam nechali jeden den, hodinu sedět normálně nahatou na posteli.
0: A jak se vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
1: Bara nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělaný na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky. Tam chodili všechny holčičky bílým, mladý holky bílým, A já říkám, že to je, až tam sestřička rehabilitační podá, víte, proč jsou bílí, že rupli u maturity. Tak museli na ošetřovatelku a jsou naštvaný. Ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím. Já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale kruci nás, takhle to není. Tam moje vnučka šla na, je Pardubicí, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pak babi, že seš na Eldenice, tady to je prostě všude stejný, stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě tady je takový režim.
0: Kdybyste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat, co by to bylo?
1: Co by to bylo a co úplně řešili na obor, vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jak já jsem taky vždycky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v obě. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, a jsem to do ní nastala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni by na mě nakrkli, že je do toho tam kecám. Babička se padala, kácela se v ty posteli a já říkám, teď vás ta hlava bolí. No tak jsem ji na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátna a já říkám ty jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, čičičky, babička dělala v lese, zvířátka i nějaký, vlastně ona uměla kysnu a paměť. A ta vyšší s tím povídala, tady není ve školce, ale nemocnici. No co to je?
0: Dobře. Tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bolístky, svoje trápení, ale nemělo by to někdy ovlivňovat jejich přístup k pacientům. Na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju, mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti, ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
1: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
0: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní... Od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem. Mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti, o lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka, jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna, vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšiml. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky z cizí národnosti, které neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice, ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3 hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujem. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v ty Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že laskavost a odbornost, to by měly mít. Protože nesmíme zapomínat taky na to, že jednou zestárnou a můžou se ocitnout na té samé pozici, že budou nemohoucí a nikdo si jich nevšimne.
0: Mm-hmm. Ano, to je dobrý pohled.
1: Je to tak, každý jednou zestárne a starý člověk už nemůže, já už taky nemůžu běhat, syn si myslí, já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60, nebo ještě dříve, jo. Prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže, je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
0: Mm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuju za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůži, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, s hrbení podplátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, kos, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
1: Hej, hej, zastavme!
2: Pozývalo se z konce průvodu.
1: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
1: Zvráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
1: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
1: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraj, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
1: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pouť je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný dodaleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to mělo trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem svou dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák, já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku? No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.